0: většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji, řekla to mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
1: Ve většině regionů dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
0: Bez změny budou jezdit vlaky na Vysočině. Čeští řidiči jsou agresivní, neváhají do řešení konfliktu zapojit i ruce. Problémem zůstávají i mobilní telefony. Napsal to iDnes.cz s odkazem na nedávný evropský průzkum.
2: Každý třetí za volantem občas troubí a nadává, pokud se mu nelíbí styl jízdy vozidel kolem. Každý osmý navíc neváhá zastavit, vystoupit a řešit situaci osobně. A i když 99% řidičů hodnotí své dovednosti pozitivně, 87% lidí se bojí agresivity ostatních. Problémem jsou stále také mobily nebo nastavování navigace za jízdy a stále častěji také mladí míří do autoškol v malých obcích, což je ale nepřipraví na reálný provoz ve velkých městech. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
0: Američtí vědci oficiálně potvrdili výskyt meteorologického jevu El Niño, který přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi, informoval o tom americký Národní úřad pro oceán a atmosféru. České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom čtvrteční los v Číně, kde finálový turnaj od 22. do 27. září proběhne. Titul obhajují Italky. Pátek bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno. Zejména v Čechách bude postupně občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku budou hlavně odpoledne ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku se denní maxima zastaví na 20 stupních. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.
3: Frekvence 1.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
3: To nevím.
2: Božího, je to problém.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Otázka na tu pohádku se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi. Já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity. Je to tak správně, jen se neumím. A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
2: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministr Vojtěch řešil s prezidentem elektronické žádanky. Švédský úřad doporučuje rodičům zakázat dětem chytré mobily a v pátek bude pršet hlavně v Čechách. Naměříme 13 až 18 stupňů. Od mikrofonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve čtvrtek prezidenta Petra Pavla seznámil s připravovanou legislativou ve zdravotnictví. Ta zavádí například povinné elektronické žádanky nebo vedení elektronické lékařské dokumentace. Pavel se ho ptal i na přesun protidrogové agendy z úřadu vlády. K plánu Vojtěch dodal.
2: Budeme dále samozřejmě ty služby podporovat, takže i ty různé obavy některých skupin, že by došlo k nějakému přetržení vlastně té finanční podpory elektronických služeb neziskových organizací, které se tomu věnují, tak nejsou na místě. My s tím určitě počítáme, protože víme, že stát není schopen svými organizacemi toto zajistit a potřebujeme vlastně tyto organizace, které se tomu věnují.
1: Ceny pohonných hmot se v Česku i přes poslední útoky na Blízkém východě zatím výrazněji měnit nebudou. Trh s ropou i palivy zatím s dlouhodobějším výpadkem nepočítá. Jak Frekvenci 1 řekl hlavní analytik firmy XTB Jiří Tyleček, hlavní riziko zdražování ropy a tedy i paliv představuje dění v Hormuzském průlivu.
3: Je problémem samozřejmě pro ten globální trh s ropou, které je stále nedostatek. Takže jestli se nepodaří vyřešit tu situaci v Hormuzu během nějakého kratšího až středního období několika týdnů až pár měsíců, tak můžeme mít větší problémy v závěru tohoto roku.
1: Benzín od minulého týdne opět zlevnil. Cena nafty se téměř nezměnila. Litr Naturalu 95 se prodává v průměru za 40 korun a 47 haléřů. U dieselu se cena od té doby snížila průměrně o 3 haléře na 38 korun a 35 haléřů za litr. Švédský úřad pro veřejné zdraví doporučuje rodičům, aby dětem do 13 let s ohledem na rizika spojená s jejich používáním nedávali chytré telefony. Informovala o tom agentura AFP. Basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém finále Národní basketbalové ligy doma nad Pardubicemi 92-71. Ujali se v sérii vedení 3-2 a jediná výhra je dělí od 21. titulu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude oblačný až zatažený, na Moravě a ve Slezsku zpočátku bude místy i polojasno. Zejména v Čechách bude postupně občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku budou hlavně odpoledne ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku naměříme 20. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: tady na frekvenci 1?
1: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Tak jediná ženská, která je ráda, že mi klesl, je moje diabetoložka.
0: Takhle to umí glosovat jen velkého.
2: Tam je jako cukr.
3: Tak přátelé, mějte se krásně a ať to klesá.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví?

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: O víkendu se změní jízdní řády vlaků. Čeští řidiči jsou za volantem stále agresivnější a v pátek zaprší hlavně v Čechách. Naměříme 13 až 18 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Při cestě vlakem o víkendu pozor. Už v neděli totiž začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Řekla to mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
2: Ve většině regionů dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
1: Bez změny budou jezdit vlaky na Vysočině. Čeští řidiči jsou agresivní, neváhají do řešení konfliktu zapojit i ruce. Problémem zůstávají i mobilní telefony. Napsal to iDnes.cz s odkazem na nedávný evropský průzkum.
3: Každý třetí za volantem občas troubí a nadává, pokud se mu nelíbí styl jízdy vozidel kolem. Každý osmý navíc neváhá zastavit, vystoupit a řešit situaci osobně. A i když 99% řidičů hodnotí své dovednosti pozitivně, 87% lidí se bojí agresivity ostatních. Problémem jsou stále také mobily nebo nastavování navigace za jízdy. A stále častěji také mladí míří do autoškol v malých obcích, což je ale nepřipraví na reálný provoz ve velkých městech. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
1: Američtí vědci oficiálně potvrdili výskyt meteorologického jevu El Niño, který přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi, informoval o tom americký Národní úřad pro oceán a atmosféru. České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom čtvrteční los v Číně, kde finálový turnaj od 22. do 27. září proběhne. Titul obhajují Italky.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno. Zejména v Čechách bude postupně občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku budou hlavně odpoledne ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku se denní maxima zastaví na 20 stupních. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

listen to me.

0: Jak se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale
2: za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministr Vojtěch řešil s prezidentem elektronické žádanky. Švédský úřad doporučuje rodičům zakázat dětem chytré mobily a v pátek bude pršet hlavně v Čechách. Naměříme 13 až 18 stupňů. Od mikrofonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve čtvrtek prezidenta Petra Pavla seznámil s připravovanou legislativou ve zdravotnictví. Ta zavádí například povinné elektronické žádanky nebo vedení elektronické lékařské dokumentace. Pavel se ho ptal i na přesun protidrogové agendy z úřadu vlády. K plánu Vojtěch dodal.
2: Budeme dále samozřejmě ty služby podporovat, takže i ty různé obavy některých skupin, že by došlo k nějakému přetržení vlastně té finanční podpory adiktologických služeb, neziskových organizací, které se tomu věnují, tak nejsou na místě. My s tím určitě počítáme, protože víme, že stát není schopen svými organizacemi toto zajistit a potřebujeme vlastně tyto organizace, které se tomu věnují.
1: Ceny pohonných hmot se v Česku i přes poslední útoky na Blízkém východě zatím výrazněji měnit nebudou. Trh s ropou i palivy zatím s dlouhodobějším výpadkem nepočítá. Jak Frekvenci 1 řekl hlavní analytik firmy XTB Jiří Tyleček, hlavní riziko zdražování ropy a tedy i paliv představuje dění v Hormuzském průlivu.
3: Je problémem samozřejmě pro ten globální trh s ropou, které je stále nedostatek. Takže jestli se nepodaří vyřešit tu situaci v Hormuzu během nějakého kratšího až středního období několika týdnů až pár měsíců, tak můžeme mít větší problémy v závěru tohoto roku.
1: Benzín od minulého týdne opět zlevnil. Cena nafty se téměř nezměnila. Litr Naturalu 95 se prodává v průměru za 40 korun a 47 haléřů. U dieselu se cena od té doby snížila průměrně o 3 haléře na 38 korun a 35 haléřů za litr. Švédský úřad pro veřejné zdraví doporučuje rodičům, aby dětem do 13 let s ohledem na rizika spojená s jejich používáním nedávali chytré telefony, informovala o tom agentura AFP. Basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém finále Národní basketbalové ligy doma nad Pardubicemi 92-71. Ujali se v sérii vedení 3-2 a jediná výhra je dělí od 21. titulu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude oblačný až zatažený, na Moravě a ve Slezsku zpočátku bude místy i polojasno. Zejména v Čechách bude postupně občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku budou hlavně odpoledne ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku naměříme 20. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
2: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: S Lucií Šmídovou. Dobré ráno.
4: Hezké ráno. Čeští fotbalisté prohráli s Koreou. Od neděle pojedou vlaky podle nových jízdních řádů. Bude většinou oblačno a deštivo. Čeští fotbalisté vstoupili zápasem s Koreou do mistrovství světa a rovnou prohrou 1-2. Přitom skóre na 1-0 otevřel v 59. minutě český kapitán Ladislav Krejčí. Česká reprezentace se na mistrovství světa představuje podruhé od rozdělení federace a poprvé od roku 2006, kdy v Německu nepostoupila do vyřazovací fáze. Ve skupině A se utká ještě s Jihoafrickou republikou a Mexikem, které turnaj pořádá spolu se Spojenými státy a s Kanadou. Už v neděli začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. V některých regionech budou úpravy v souvislosti s koncem školního roku. Bez změny budou jezdit vlaky na Vysočině. Po 25 letech rezignuje na pozici státní zástupkyně Petra Lastovecká. Ta na začátku června rezignovala po odvolání z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu. Uvedla, že ztratila důvěru ve vedení instituce. Více to s ní dnes probere ministr spravedlnosti Tejc z ANO. Právník analytik Czech News Center Petr Nymun pro Frekvenci 1 připomněl i další důvody, proč Lastovecká končí.
5: Že není vítaná kritika a naopak prostě dochází zastrašování kritiků. Toto ovšem není jenom jediná, ona u tomu předcházela rezignace jiného státního zástupce Adama Bašného v nedávné době, tuším, že to bylo v dubnu letošního roku, který vlastně rezignoval z podobných důvodů. To znamená, je to už druhý poměrně významný případ rezignace.
4: Šéf Unie státních zástupců Tomáš Foldyna odmítl, že by se státní zástupci báli říkat své názory. Ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Donald Trump odvolal ohlášené další údery na Irán. Trump zároveň tvrdí, že bude brzy oznámeno datum a místo podepsání mírové dohody. Její hlavní body podle něj Teherán přijal po jednáních na nejvyšší úrovni. Barel severomořské ropy se dostal pod $90. A jdeme na počasí.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Dnes nás čeká více deště než včera, bude oblačno až zataženo, přehánky jen ojediněle i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: A už teď se zdržíte na D1.
6: Se silným provozem počítejte na dálnici D1 u Brna ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu po pojíždí od 185. kilometru po dopravní omezení na 196. kilometr. A zpozorněte na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Na 8. kilometru stojí na kranici pro poruchu odstavené osobní vozidlo. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: A po zprávách startuje ráno na Frekvenci 1 s Lubkou Ponížilovou a Márou Maláškem.
7: No moc krát děkujeme za uvítání.
8: Krásné ráno.
4: Je to hezké ráno, co? Takové fotbalové.
8: No,
7: tak pokud to teda vezmeme z toho fotbalového ranku, jako nic moc.
8: Nasadla ale... jsem do auta, bylo to...
7: A bylo vymalováno.
8: Ne, bylo to 1-1, že jo?
7: No.
8: A než jsem dojela sem, tak jsme stihli na chvilku se radovat.
7: A ty nevíš, že to je tak jako, když si vezmeš šťastný trenky, máš si je prostě nechat a nehejbat tím, dokud se to nevyhraje. Tak když jsem do auta, je to 1-1, vypínám motor, sedím, poslouchám, počkám, až vyhrajeme, pak dojedu do práce.
8: Takže jsem to pokazala já no jsem jela a bylo to 1-0.
4: To no, jsme ještě vedli.
7: Zbalte se obě dvě a běžte.

0: Se na Frekvenci 1, pátek 12. června. Já zdravím, ona teda ještě určitě spí a neposlouchá svoji dceru Toničku, která má dneska svátek.
1: No tak Toničko, všechno nejlepší, dudlajda.
0: Dudlajda. No, co jí dneska čeká a nemine a co čeká a nemine vás, to ví paní Dagmar Kluská, tedy horoskopy od paní Dagmar Kluské.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Dobré ráno, milí posluchači. Vítejte u pátečních horoskopů. Dnes je den proti dětské práci. Svátek slaví Antonie a Táňa. Blahopřejeme. Na konci pracovního týdne s lunou v bíku se cítíte skvěle. Daří se všemu, co má rozumné základy. Co čeká blížence? V práci i ve vztazích by měla vládnout pohoda. Velkým přínosem bude pro vás fungující zázemí. Radci, dnes nebudete mít důvod nač si stěžovat. Mnohé věci se ukazují v příznivém světle. Dokonce i nezasvěceným pozorovatelům bude jasné, co se ve vás odehrává. Lvi, budete se muset smířit s tím, že nemůžete mít všechno. Starší ročníky čeká vzrušivá rodinná debata. Pany, vaše iniciativy a zájmy se mohou překvapivě sejít s partnerem. Bujná fantazie ani humor vás neopustí. Váhy, Venuše umocní vaše romantické touhy. Dáte-li jim dostatek prostoru. Štíři, co se na začátku dne rozběhne, z toho budete čerpat po celý víkend. Mějte to na paměti, ať neuděláte chybu. Střelci, v osobním životě budete zřejmě vystaveni nějakému rozhodnutí. Do hry vstupuje mnoho věcí. Dobře si všechno promyslete. Kozorozi, vytrhnete se z šedi všedního dne a vyrazíte za sportem. Hvězdy nahrávají k navazování kontaktů. Vodnáři, na nedostatek zájmu u druhého pohlaví si nebudete moci stěžovat. Dávejte si jen pozor, abyste ve výběru partnera nepřebrali. Ryby, vaše nálada stoupá úměrnou řadou. Nadít se tak můžete pohodového milostného víkendu pod hvězdnou oblohou. Berani, vaše fyzička a duševní arzenál je v dobrém stavu. Odvaha a síla, s nimiž vykročíte do nového dne, vás jen tak neopustí. Býci, luna je ve vašem znamení. Dnes víc než obvykle budou s vámi cloumat emoce. Rozhodně se však vyhněte lákavým slibům a ukvapenému jednání. Milí přátelé, dnešek si užijte každý po svém. Máte ambice k mnoha věcem, jen si je musíte uvědomit a nenechat si šanci utéct. Štístko je tentokrát ve vašich rukou. Přeji super víkend, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: 1+1, jeden forek od nás, jeden forek od vás, pojďme na to. Mám tady takové jeden holčičí, blondýnka a brunetka. Ale neraduj se. Sedí blondýnka a brunetka u televize a dívají se na film. Brunetka povídá: hele, sadíme se, jo. Já sázím, že ten chlap skočí. A blondýnka: tak jo, já sázím, že neskočí. Dali stovku na stůl a ten chlap skočil. Jenže brunetka řekne: hele, já ten film už viděla a věděla jsem to. A blondýnka na to: no, já ten film taky viděla, ale myslela jsem si, že podruhý už to neudělá.
1: Tyč má pravdu.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Za 5 minut půl sedmé na Frekvenci 1 z té nejlepší muziky, taky činasky, ale já tady mám fantastický vtípek.
1: Ano.
0: Ten se ti bude líbit. Jsi připravená?
1: Připravená, i když u tebe člověk nikdy neví.
0: No, trefila jsi to správně. Sousedka chtěla otevřít bar s názvem Bod G, ale bála se, že by ho chlapi nenašli.

0: 13, jižní a východní Morava až 20 stupňů.
1: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.travel.
3: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
4: Půl sedmé, přesně, a Lucie Šmídová se zprávami.
0: Přesně, hezké ráno. Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřence trenéra Miroslava Koupka poslal v utkání skupiny A v Batajaře po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Fotbalisté Koreje ale brzy srovnali a v 80. minutě stav otočili. Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu hypoteční úvěry za více jak 52,5 miliardy korun. Ve srovnání s loňským květnem to znamená nárůst o 54%. V Litomyšli začíná 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Do 5. července nabídne více než 50 pořadů.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
0: Zdržíte se na D1.
7: Se silným provozem počítejte na dálnici D1 u Brna ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu po pojíždí od 185. kilometru po dopravě. Hlavní omezení na 196. kilometr. A zpozorněte na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Na 8. kilometru stojí na kranici pro poruchu odstavené osobní vozidlo. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Krásné páteční ráno na Frekvenci 1, tak jsme tady. Chtěla jsem ti jenom říct, že asi jsem si užila málo deště a málo vody, takže dneska odpoledne jedu na Moravu a do Slezska, kam to přijde teprve odpoledne a k večeru.
4: Jdeš si to ještě jako dořachnout, jo?
0: Přesně, přesně. Říkám si, škoda každé kapky, která padne mimo.
4: Ty jsi jako Komenský, přijď.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Dánská společnost Lego představila veřejnosti svou dosud největší stavebnici v historii, ikonickou barcelonskou katedrálu Sagrada Familia. Skládačka má 12 060 dílků a čas potřebný k jejímu sestavení čítá 25 až 35 hodin. Co vy na to?
2: No to bude spousta těch legistů, legoistů nadšena, tak Lego je fenomén.
1: Jo.
2: A je obdivuhodný. A on má v sobě něco magického, že vy si uděláte cokoliv vlastně z té stavebnice, z té skládačky a přitahuje to děti, dospělí, oni sbírají jak historický Lego, tak nový a tak dále. Je to obdivuhodný produkt a něčím je fantastický.
1: Mě akorát překvapuje 12 000 dílků
2: no.
1: A k tomu napíšou čas potřebný je 25 až 35 hodin. Já si myslím, že mě by to trvalo rozhodně.
2: No, ale vy nejste legoistka jako specialistka, to si čeká, že přijde machr.
1: Jo, takhle, jo.
2: A ten machr, ten si s tím pohraje kočka z myší, tomu to uteče, takže je smutný, že už to má hotový, tu katedrál. Ale tak oni v tom udělají auto v normální velikosti jedna ku jedný. To je obdivuhodný. A ono to pro ty tvořivý, šikovný lidi, kam my dva nepatříme, je ohromná relaxace. Ono jim to vzniká před očima, přitom tam mají prostor pro tu tvořivost, jak to vytvářet. Uh-huh. Je to strašně silný fenomén, ale člověk to celkem chápe.
1: Jo, to jo. Já si akorát myslím, že na to člověk musí mít jako nějaký asi jako charakter.
2: Ne, talent. No musíte být taky zdatná v té představě.
1: No, ale i trpělivost.
2: No to taky. No.
1: Jako
2: no tak trpělivost, zručnost, umět si to představit, mít takovej ten řemeslnický pohled, jak se to dělá. A tak dále. Tam já všude jsem odepsaný, čili já na to koukám s určitou závistí, na ty šikuly, jako hod jak živa. No, a i u Lega teda.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Fre-

0: prověřit, kdo je tady chytrej, jak rádio. Máro, dnes to jde za tebou.
1: No.
0: Otázka.
1: Já jsem chytrej.
0: Já vím.
1: To si zjistíme.
0: To si zjistíme. Já se tě ptám, kdo nebo co jsou kadlátka.
1: Kadlátka. To by mohlo být, kadlátka by mohly být něco, protože to se vždycky říká kadla jako u motoru.
0: Aha.
1: Ventil.
0: Takže by to byly ventily?
1: Ano.

0: Kdo nebo co jsou kadlátka? Otázka, která dnes zazněla směrem k tobě. Ty si říkáš, jsou to výfuky?
1: Že jsou to ventily, výfuky.
0: Ventily.
1: Ale ještě mi napadlo, že by kadlátka mohly být děti od pana Kadlece.
0: To
1: nebo
0: může.
1: Od Jiřího, co se mne kadla.
0: To jo, to by samozřejmě určitě mohly a pravděpodobně se by se jim tak i říkalo. Ale prosím tě, kadlátka, vy to samozřejmě víte a proto nám píšete na 736300444. Přišla tady odpověď. Kadlátka? Nějaký ovoce, malý jablíčka nebo snad třešně? Jdeme správným směrem.
1: No,
0: ovoce to je.
1: Takže to je ovoce.
0: No, jsou to švestky u nás na Slovácku. Trnky Jindra z Uherského Hradiště. Dobrý den, jsou to švestky u nás běžně používané slovo. Pavel Bystřec, ještě koukám, kde se říkají kadlátka. Hanka od Znojma taky samozřejmě ví. Ano, zdravím, jelikož jsem Znojmák, tak u nás jsou kadlátka švestky, z kterých pálíme sluvovičku, zázračnou to medicínu. Zdraví vás Bekoš ze Znojma.
1: Ty, ale tady víc lidí napsalo, že to jsou jablíčka.
0: Vidíš? Tak možná někdo jako tomu říká. A víš, proč jsou to kadlátka?
1: Proč?
0: Oni to původně byli karlátka. Podle Karla IV., který nechal švestky do českých zemí dovést.
1: A pak tady ještě dovolili depistovat, že?
0: Ale pak samozřejmě to pravděpodobně začal říkat někdo, kdo ráčkoval a vznikly z toho kadlátka.
1: Kadlec, vy jste to celý zmastil. Mí chlata posílá.

0: Junior. Nechám si projít kam všechny. Za 3 minuty bude 7.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa. To dobré začíná u nás.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
2: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 7 hodin, Frekvence 1, zprávy.
3: Zprávy Sutí Šmídovou.
4: Hezké ráno. Češi na úvod do mistrovství světa prohráli. Dovážený met je podezřele levný. V kolonách se zdržíte na D1 před Brnem. Čeští fotbalisté neudrželi náskok do mistrovství světa v Americe, vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřence trenéra Miroslava Koupka poslal v utkání skupiny A po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Fotbalisté Koreje ale brzy srovnali a v 80. minutě stav otočili. Zlato na mistrovství obhavuje Argentina. Favoritů je ale víc, řekl v presklubu Frekvence 1 bývalý elitní fotbalista Josef Chovanec.
5: Za mě jakoby favoritů je víc. Já se těším i tady z toho pohledu, že bude větší konfrontace, že uvidíme mužstva, které jsme nikdy neviděli. Velká neznámá pro mě, těším se na Ekvádor, který v té skupině jako v podstatě doma neprohrál ani jeden zápas s těma silnýma soupeřema, že jo. Těším se taky na Brazílii, jakým stavu byl, viděl jsem přátelské utkání Francie z Brazílii a tam byla jednoznačně Francie jako lepší, ale to je v začátku, že.
4: Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu frekvence1.cz. Med ze zahraničí je podezřele levný. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala takové prodejní ceny nemohou pokrýt výrobní náklady ani náklady na obalový materiál, dopravu nebo také skladování. Už od této neděle 14. června se zpřísní pravidla pro označování medu. Právě to by mělo zamezit dovážení medu s nejasným původem a vytvořit férovější podmínky pro domácí producenty. Ministr spravedlnosti Tejc za ANO se dnes sejde s končící státní zástupkyní Petrou Lastoveckou. Ta na začátku června rezignovala po odvolání z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu. Jak řekl Frekvence 1 Petr Dimun, analytik společnosti Czech News Center, Lastovecké skončí mandát v srpnu. Ministra se podle něj bude chtít končící státní zástupkyni vyslechnout.
6: Mandát zaniká až koncem srpna. Čekají ještě tedy projednávání jejich námitek u kárného senátu na konci června a pan ministr Tejc si pozval na základě jejího rezignačního dopisu, něž vyjádřila poměrně ostrou kritiku na současné poměry panující ve státním zastupitelství. Chce slyšet její názor, její vysvětlení a její důvody, které uvedla pro svoji rezignaci a na základě toho chce také vyvolat schůzku s paní nejvyšší státní zástupkyní.
4: Lastovecká odůvodnila svůj odchod tím, že ztratila důvěru ve vedení státního zastupitelství. Rezignuje po 25 letech ve funkci. Na Slovensku je stále větší problém cestování vlakem. Železniční společnost má totiž málo strojvedoucích. Hlásí několik výpovědí. Odchody do důchodu a další odchody naznačují i odbory. Dopravce už kvůli personálnímu výpadku začal omezovat provoz některých spojů.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Dnes nás čeká více deště než včera. Bude oblačno až zataženo, přehánky, jen ojediněle polojasno. Nejvyšší denní teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku 20 stupňů.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: A zdržíte se na D1.
7: Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po pojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zpomalují už na 177. kilometru. Plynule se jede od křížení s břeclavskou dálnicí D2. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Ze zprávy to pro tuto chvíli vše. Teď už pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Lubkou Ponížilovou a Márou Maláškem. Krásné ráno. Děkujeme. Co nás čeká v téhle hodině? Pozor. Přátelé, je tady pokáč.
8: Takže dal dohromady rychlovku Spíchl?
4: Dal Spíchl. Takže ale si co? V této hodině, no to můžete přemýšlet. Co by to, ale já teda napovím, není to fotbal, což mě překvapilo.
8: No tak on je velký nadšenec, velký fanda, velký fotbalista.
4: Právě, takže fotbal to dneska není, to je taková malá nápověda. No a jinak zatím bez nápověd, poslední slovo,
8: No, ono se nám to již nevyplácí, člověk, když vám dá nápovědy, vy to hned uhádnete, tak jako...
9: Tak jsme si říkali, že zase počkáme, až tam bude pade. Takže 3,5 tisíce v posledním slově, o peníze hrajeme v podstatě za nějakých 15-20 minut.
8: Co by ne?

0: taky vzpomínka na jeho pražský koncert. Byla slibě se podívat?
1: Nebyla.
0: Ani já ne.
1: Tak si o tom můžeme tak jako povykládat, jak jsme nebyli na Erosovi.
0: Jaký by to bývalo?
1: Kdyby to bylo. Tak 3,5 tisíce v posledním slově, pojďme na to.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Telefonní číslo k nám 257-400-999. Světě div se, ale telefonní linka samozřejmě obsazená.
0: To je velký překvapení teda.
1: Tak, pojďme na to. Kdo pak se dovolal a odkud? Krásné ráno, tady Lubka a Mára, frekvence 1.
0: Dobré ráno.
4: Dobrý den, tady je Romana z Prahy.
1: Romčo, zdravíme vás do Prahy. Máme tady pro vás větu zpěvačky Jany Kirchner, zní takhle.
5: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna vec.
1: Co myslíte?
4: Les.
1: Les?
0: Les.
1: Pojďme to prověřit.
5: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna vec.
1: Ne. Ne. Přesně, jak jste si sama řekla. Ne.
0: Jak by řekl Honza Nedvěd, ten lesíček nám tam prostě chybí.
1: Škoda. Škoda, no, ale tak zase...
4: Tak přihodíme.
1: Přesně, přihodíme, když říkáte... Takhle na frekvenci 1 zvoní 500, jsou tam 4000, klidně to zkuste za hodinku.
4: Dobře, zkusím.
1: Tak jo, mějte se krásně, držíme palce.
4: Vy taky.

0: byla herečka Jana Švandová.
1: Máte nějaký třeba tip na výlet, nebo kde to máte ráda? Kde si ráda odpočnete?
2: No tak já na té chalupě, pak teda já jsem golfistka, takže já si odpočinu na tom golfu, mě to dělá strašně dobře a ten golf můžete hrát kdekoliv, že dneska už ty golfové hřiště jsou všude, tak tam si hodně odpočinu, no a pak já si teda nejvíc odpočinu, když mám šanci jet k moři. A to se mi většinou daří v zimě, takže já v zimě místo nahoře jezdím k moři.
1: Když už jste teda u toho moře, jste takový ten aktivní turista u moře, že chodíte, chcete něco vidět, anebo opravdu jenom namazat a ležet?
2: No tak když jsem byla mladší, tak jsem se namazala a ležela jsem, teda olejem, ne alkoholem. A dneska už tak jako... My to spojujeme ty dovolené s golfem, takže většinou dopoledne chodíme na golf a odpoledne se někde natáhnou u té vody a nebo si uděláme nějaký výlet. Takže už nejsem taková ta, co se opaluje ze všech stran.
0: Takže většina lidí hledá pláž, která má sprchu a vy hledáte pláž, která má poblíž golf.
2: Ano, přesně tak.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty nejlepší.

0: 1, kterého právě teď střídá meteorložka Dagmar Honcová s tou nejpřesnější předpovědí počasí.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Odpolední hodin a vlastně i teplot. Krásné ráno. Aprílový charakter počasí má i v pátek zelenou. Zatímco v Čechách převládá velká oblačnost s občasným deštěm nebo s přeháňkami, tak na Moravě a ve Slezsku je až polojasno. A přeháňky tam začnou přibývat až během odpoledních hodin. A vlastně i teploty odpovídají dubnu. A to zejména v západní části našeho území, kde v odpoledních maximech naměříme pouhých 13 stupňů Celsia. Na jižní Moravě to budou 20. A pokud vás nějaká dešťová přeháňka zastihne, tak vězte, že budete mokří od hlavy až k patě. Srážkové úhrny se zastaví až na 10 litrech na metr čtvereční. A tak přidávám pronostiku, která říká, že červen mokrý a studený bývají dnešně zkaženy. Nicméně už příští středu v odpoledních maximech naměříme až 30 stupňů.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
6: Jsme přesně, a Lucie Šmídová se zprávami.
0: Dobré ráno, návrat české fotbalové reprezentace na mistrovství světa po 20 letech skončil bez bodu. Proti Jižní Koreji prohrála 1-2, přitom šla v 59. minutě do vedení po gólu Ladislava Krejčího. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve čtvrtek prezidenta Petra Pavla seznámil s připravovanou legislativou ve zdravotnictví. Ta zavádí například povinné elektronické žádanky nebo vedení elektronické lékařské dokumentace. Švédský úřad pro veřejné zdraví chce ochránit děti. Doporučuje rodičům, aby dětem do 13 let s ohledem na rizika spojená s jejich používáním nedávali chytré telefony.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Nehodu dodávky hlásí z hradecké dálnice.
7: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Na 35,5 kilometru blokuje dva jízdní pruhy dopravní nehoda dodávky. Kolona vozidel se tvoří mezi 32. až 35,5 kilometrem. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
0: Krásné páteční ráno na frekvenci 1. Sliby se mají plnit?
6: To jistě. Já jsem jenom chtěl říct, že nás Lucie měla nějakou vést. Projde chlap, vidíš to? A hned zdrhla. To je neuvěřitelný. Ještě, že ten Karel z toho Bontu nepřišel dřív. On by vzala dráhu v půlce zpráv.
0: Tak.
6: No ale sliby se mají plnit, jak jsme říkali.
0: Přesně tak. Slibovali jsme vám pokáče.
6: A bude pokáč.
0: A bude. A bude právě teď a jeho páteční pokáčová rychlovka. Zkoušeli jste typovat? Neskoušeli? Tak pojďme. První Čech vyráží na ISS. Tak
6: pojďme na to.
1: Pokáčová rychlovka. Rychlovka. Na frekvenci 1.
8: Velké zprávy pro Česko jsou oznámeny dnes. První Čech se za rok podívá na ISS. To je vesmírná stanice a ne islámský stát. To by nebyl tak významný unikát. Aleš Svoboda po Vladimíru Remkovi si na otázku, zda je zem placatá, odpoví. Čekali jsme jako Češi půlku století na to,

tyhle ty vesmírný mise stojí hrozný dardy. Padnou na to z rozpočtu asi 2 miliardy. Ale ti, co tvrdili dřív, že to za to nestojí, se k fotce s astronautem rádi připojí. Když se dobře učíš, máš odhodlání a víru. I z malé země lze do světa spáchat velkou díru. Skladatelé, vědci nebo značka klavíru, anebo prozkoumávat taje vesmíru.

0: Ještě dnes první Čech na ISS.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Mladík u Plzně nařezal flexou 6 stožárů vysokého napětí. Co vy na to?
3: To jsou tyhle úchylové. Takový úchyla jeho baví, ta pila, jak to jde, že to je destrukce celkem komfortní, o to jde rychle tou pilou. A odžije si tam tu ohromnou škodu, to překvapení toho davu nebo těch lidí, kterých je hodně tím pošel. To je určitý patologický vzrušení. Mm,
2: no, 6 stožárů, to zase jako, to se no, dále, jako to no. Není srandička.
3: No ale to vás nenapadne, to musíte mít opravdu chorou hlavu.
2: Já jsem ráda, že mě takový věci nenapadají, ale...
3: Zatím, Miluško, na ně všem jdou konec.
2: Je to fakt, nemám flex?
3: Zapojete domů, uvidíte lampu a řeknete si, ale tak...
4: Jan Kraus a Blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na frekvenci

0: naprosto správně.
1: No, mistrovství světa ve fotbale nám odstartovalo, pro nás teda bohužel neúplně šťastně, a to prohrou hned na start s Jižní Koreou, kde jsme to teda protekli 1-2, no ale vy můžete českému týmu fandit dál.
0: A to ve vybraných restauracích a barech Foodmarks, kde můžete navíc soutěžit o své ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, najít pod etiketou kód a zadat ho do aplikace Coke App.
1: No a pozor, i dnes po Česku vyráží náš kolega Tomáš Fíla a má auto nacvakané až po strop hodnotnými cenami. Tak Tome, kam to bude dnes?
2: Tak krásné dobré ráno, já vás samozřejmě zdravím, začnu tím, že vezme 500 korunovou poukázku do sítě restaurací Foodmarks, dále vezme luxusní zrcadlové sluneční brýle, také k tomu máme plážovou osušku, plážovou tašku a samozřejmě plato nápojů Coca-Cola. Tak to je jenom k tomu, když je to nacvakaný, tak aby jsme jako věděli, co vlastně vezeme. No a dneska jedeme do města, které je královské. Je to město, kde, řekněme, kdyby se volil císař Čingis Khan, král mezi pivy, tak tady by to bylo doma. Pro Lubku je to blízko, pro tebe je to strašně daleko.
0: No, dobře, no. Tak tam pozdravuj.
3: To je? Ulan Bátar nebyl v seznamu.
0: Hej, vedle Bartolomě je Čingis Khan. Tak jo, tak dneska Plzeň teda, Tomáši.
2: Je to tak, dneska Plzeň, náměstí Republiky 10.00, já, frekvenční auto, spousta cen, veselí posluchači, no a samozřejmě spousta dobré nálady, no a dárky, které, u kterých už jsme mluvili.
0: No tak jo, tak vyhlížíme tě dneska v Plzni, jenom dodáme, že mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci Coke App nebo na stránkách Coca-Cola. Měj se krásně a šťastnou cestu.
1: Šťastnou cestu, Tomi.
4: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
5: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve

skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: osmou Ňága až Dior. No ale to není všechno, co my máme připraveno.
1: Není, třeba Duren Duren.
0: Taky divokej byl.
2: To je to tvoje malování,
1: a taky Doktor Albán. Pořád to není všechno, co máme připraveno. Krom toho, že soutěžíme v posledním slově o pěkné peníze, konkrétně o 4 000, tak pro vás máme ještě jedno překvapení, a sice hosta, který za námi dorazí sem k nám na Frekvenci 1. Živě tady do křesla usedne už za pár minut.
0: Můžu to říct?
1: Musíš.
0: Xindlix.
1: Xindlix. Tak za chvilečku tady u nás na Frekvenci 1.
3: Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1
4: Jana Knížková a Vojta Effler.
3: A mají pořád co rozebírat.
5: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
4: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
6: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale...
5: To za chvilku vyteče ušima.
3: Jana Knížková a Vojta Effler.
4: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.
7: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vyhnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
12: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
13: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
3: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
14: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
3: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Lucí Šmídovou, dobré jutro.
15: Hezké ráno. Čeští fotbalisté prohráli s Koreou. Od neděle pojedou vlaky podle nových jízdních řádů. Nehoda dodávky komplikuje provoz na D11. Kolona je na 40 minut. Čeští fotbalisté vstoupili zápasem s Koreou do mistrovství světa a rovnou prohrou 1-2.
16: V prvním poločase žádný gol nepadl, v 59. minutě pak Krejčí vstřelil hlavičkou první gol a Češi vedli. V 67. minutě Korea vyrovnala na 1-1, později Souček vstřelil gol, ale ten bohužel neplatil kvůli offsidovému postavení. V 80. minutě Korejci vsadili do české branky druhý gol. Ani v prodloužení se českému týmu nepodařilo vyrovnat, musel se ovšem vyrovnat s vysokou nadmořskou výškou. Ze Spojených států pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
15: Už v neděli začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Mezi změny budou jezdit vlaky na Vysočině. Majitelé a příznivci skútrů v sobotu opět absolvují společnou jízdu ulicemi Prahy. Jejich sraz se uskuteční už po 23. Cílovým místem budou Slapy. Ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Donald Trump odvolal ohlášené další údery na Irán. Trump zároveň tvrdí, že bude brzy oznámeno datum a místo podepsání mírové dohody. Její hlavní body podle něj Teherán přijal po jednáních na nejvyšší úrovni. Barel severomořské ropy se dostal pod $90.
17: Frekvence 1.
18: Počasí.
15: Dneska má pršet ještě víc než včera, bude oblačno až zataženo, k tomu nás čekají přehánky, jen ojediněle polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 20.
18: Frekvence 1.
17: Doprava.
15: A problémy hlásí zde jedenáctky.
19: Se zdržením okolo 40 minut počítejte na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Na 36. kilometru blokuje dva jízdní pruhy, dopravní nehoda, dodávky a kolona vozidel se tvoří mezi 29. až 36. kilometrem. A další dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na Pražském okruhu na 29. kilometru ve směru na Ruzyň. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlatka.
15: Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, teď už opět mají slovo Lubka Ponížilová, Mára Malášek a
20: taky Xindl X. Ahoj, krásné ráno. Tak, my jsme slibovali, že to bude tady dneska s tebou a to z jednoho prostého důvodu a sice venku je klip. Čerstvější bejt nemůže, než je. 2, 3, 4.
21: Respektive těžko říct, jestli venku je.
20: Jestli je venku.
21: Protože zatím, co tady probíhaly zprávy, tak se akorát klip zveřejňoval, takže se můžeme podívat teďka.
20: Důvěřuj, ale prověřuj.
21: Jestli tam opravdu je.
22: Ondro, klidně zažij, lidi to potěší.
21: Prostě podívejte se na YouTube, je tam nový klip k naší písni, k mojí písni se Dovolená. Já vím, že všichni už teďka zoufale potřebujeme dovolenou, tak aspoň v tom klipu se do ní můžeme přenést trošku předčasně.
20: Tak dneska asi brzký budíček. Stihl jsi vůbec něco? Já nevím, snídaní nebo...
21: Jo, stihl jsem být i venku s pejskem. Snídaní ne, teda to ne, ale...
20: A kafe jsi dal na Lačno?
21: Kafe jsem si dal tady u vás.
20: Dáváš si na Lačno kafe?
21: Jo.
20: Vítej to... v klubu. U mě a u Máry.
22: Ty už teda dneska jedem čtvrtý kolo, ale...
21: Já mám teprve třetí kafe dneska.
20: Tak, ty si to prozradil sám, dneska zásadní důvod tvé návštěvy a to je nový klip a nová písnička Dovolená. Tak si jí dáme hned takhle na start.
21: Tak si jí dáme, ať víme, o čem mluvíme.
20: Přesně tak. Pojďme na to.

0: Xyndl X s námi na Frekvenci 1. Xyndl X teď taky ve vysílání Frekvence 1 a jeho nová písnička Dovolená. A já se, pánové, cítím trošičku jako rozpolcená, protože mám tě před sebou, ano, tady Ondru, zároveň tě mám tady vedle sebe, protože koukám na ten klip. My jsme se nemohli prohlídnout dřív, že jo, než teďka během té chvilky, že on je venku opravdu nějaký...
1: Je to úplně čerstvá novinka, opravdu, nějaký... ještě se z ní kouří.
2: Je to voní novatou, no.
0: Tak prosím tě, koukám na to, já jsem chvilečku přemýšlela, jestli ten klip bude animovaný. Není.
1: Nemám úplně všechny klipy animovaný, no. Já teda jako nerad jako v těch klipech hraju, protože vím, že to je moc práce, takže co jde nakreslit, tak to nechám nakreslit, ale jako jednou za čas, když si říkám, tak tahle písnička si to fakt zaslouží. A ještě když se i Anna Jiřina Jandová uvolila alias Daniel Lander, že se tam se mnou zahraje, tak to jsem říkal, tak to musíme udělat hraný tady ten klip.
0: Mimochodem, to je ta dáma, která točí velmi vtipná videa na Instagram. Koukám tady na to, to jsou takový, prosím tě, kam jsi vzal na tu dovolenou? Vypadá to, že jste v obýváku mezi kytkama.
1: Tak je, ano, já to jako hraju na to, že dovolená je stav mysli. Je to v květě náství mezi kytkama, teda jo, to je jako zase v obýváku mezi kytkama.
0: Nemáš tolik?
1: To by nebyla pořádná dovolená, to už je skoro. Takže v tom klipu jako fejkuju tu dovolenou v takových nedovolenkových destinacích, protože dovolená je přece stav mysli, takže si ji může člověk udělat jako kdekoliv.
0: Jo, už to vidím, to květinářství.
1: Nemá ty prostředky, ani čas a nebo vůle, že jo.
0: Ono to chvíli trvalo, než to doběhlo do toho květinářství. Já za chvilku budu mít skoknutý, pánové, celý klip. Chybí mi.
1: Pak si musíš teď poslechnout, o čem ta písnička je, jak to s tím klipem se dá.
2: Protože to se tady jako blbě jako takhle vidí přes rádio. Lubka na to kouká bez zvuku.
0: Přesně, Lubka na to kouká bez zvuku. Vidím, že jste na písečné pláži, to je kde zase pro změnu? Když teda jako dovolená,
1: počkej,
0: exotická...
1: Počkej, to nespojiluj, to se musím lidi podívat na
0: počkej,
1: ten klip.
2: Stačí, když ho pomenuješ písničně.
1: Takže milí posluchači, my vám to tady převyprávíme, už na to nemusíte koukat.
0: Už na to nemusíte koukat, ale každopádně je tam písek, je tam exotika a je tam Jiřina a je tam taky Xyndl X na Frekvenci 1.

0: dneska živě a to je Xingl X. Ještě jednou ahoj, krásné ráno.
1: Ahoj, krásné dobré ráno.
0: Bavíme se o tvé novince, o tvé dovolené. No počkej, pojďme se bavit o tvé dovolené, co? Byla, bude, nebude? Hraješ na dovči vůbec po prázdninách?
1: Tak definuj dovolenou, že jo? Já se snažím jako hodně cestovat, takže ve finále je prostě to potom spíš takový větší schon než dovolená. A Honzeka říká, že to máme spíš za trest než za odměnu, ale tak aspoň děti mají dovolenou a my makáme. A já mám letos dovolenou takovou hodně jako pracovní, nebo respektive, že to budu hodně střídat, že sice odjedem do teplých krajů, ale já každý víkend lítám zpátky, abych stíhal všechny koncerty, všechny festiáky. Ale tak já jsem v pohybu rád, jako a hlavně rád měním prostředí, protože ono opravdu to člověku občerství stav mysli, už jenom to, že odjede do nějaký jiný krajiny, kde třeba ještě nebyl, nebo kde byl a kde je jinak než
2: tady. Takže pořád pendluješ mezi Prahou a Tenerife?
1: Ale pořád ne.
2: Tak jenom, kdy ne teda?
1: No takhle, je to závislý na dětech. Když mi děti pustí ze školy, tak někam vždycky mizíme. Když mi je nepustí, tak nikam nemizíme.
0: Mm-hmm. Jo, a chystáte se na vysvědčení, ty jo. Podívej se do kalendáře, že jo. Máte hotovo, vymalováno?
1: Blíží se to, ne, já myslím, že teďka je ten týden, kdy se píšou všechny ty závěrečné písemky, takže člověk se tak jako o volných chvilkách modlí, jak to dopadne.
0: Hraje se u vás doma na nějaký, jako já nevím, dárky za vysvědčení? My jsme dostávali knížky, že jo?
1: Ježiš, to by mě zabili děti. Ještě muset číst za to, že se tady snaží.
2: Na prázdniny.
1: Knížka je za trest, knížka není za odměnu. Jo, jasně, dá, tak jako snažíme se nějak jako motivovat, tak děti vždycky se najdou nějakou výmluvu, proč by měli dostat nějaký dárek.
0: No a ty jsi dostával nějaký dárky?
1: Ty jsi dostával
0: knížky za trest, viď?
1: Já jsem čet rád, u nás jako ještě nebyly ty internety, že jo, jak děti rádi slýchají, že jo, takže já jsem se jako opravdu čet dobrovolně, jako naopak pro mě to bylo to dobrý, že si můžu číst.
0: Tak Ondro, ty vyrazíš za námi letos o prázdninách na Vranovskou pláž.
1: Přesně tak.
0: Bavíme se o dalším radiokempu Frekvence 1 v srpnu. A krom toho koncerty budou, nebudou? Rozlejtanej jsi dost, vypadáš.
1: Rozlejtanej jsem dost, koncertů máme spoustu a já se obzvlášť těším taky jako na Hrady, kde hrajem po letech. A věřím, že to bude super a úplně nejvíce těším na svůj narozeninový koncert, což je taková tradice, co jsem zavedl ještě za covidu, tehdy to byly malý koncerty na Parníku a nějak se nám to rozrostlo pod rukama, takže teďka to bude na Vidových sadech, už máme 1000 lístků prodaných, takže kdo ještě lístky nemá, tak si pospěšte, protože zas tak velký to není, takže myslím, že za chvilku to bude všechno fuč. A to je právě takový koncert, kde nehrajem takový ten festivalový program, ale hrajem to normálně jako 2 hodiny, máme nějaký hosty, máme nějaký filmový projekce, pyrotechniku, zahrajem si tam i takový ty písničky, co se normálně do toho programu nevejdou a právě třeba i dovolenou, jak tady slyšíte, teda samozřejmě my teďka začneme hrát všude, co to jde, ale jak tady máme tam i pěvecký sbor z 2 krásných slečen, jednoho krásného chlapce, tak si s náma premiérově na tom narozeninovém koncertě zaspívají jak tu dovolenou, tak Křídla, minulou písničku, kde zpívali ty sbory a i třeba něco navíc.
2: Tak když máte takové pěkné složení, tak já přijdu.
1: Tak jo, to přijď.
0: přijď. Tak si dáme další prázdninovou. Teda za mě je prázdninová. Vlastně nevím proč, ale působí na mě prázdninově tahle ta písnička.
1: Jak říkám, prázdniny jsou jenom stav mysli.
0: Přesně. Tak pojďme si tam posunout mysl, pojďme na vodu. Frekvence 1, nejlepší z muziky. Frekvence 1, Lanšlon a se trpí závadu. Je častějc na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být

0: 2001 právě teď s námi živě. Ještě jednou ahoj, krásné ráno.
1: Ahoj, krásný ráno.
2: Dobré intro.
0: Mě vždycky mrzí, že vlastně si tady povídáme a vy neslyšíte, co si tady povídáme. My jsme dneska, přátelé, probrali posilovny.
2: Já bych to nevytahoval úplně tak, to je takový ostudný.
0: Já bych to vytáhla.
1: Mně se líbilo, jak si popisovala, chodíš do posilovny, kde tam běháš na tom pásu, máš tam skrz to sklo výhled na protější ulici, kde tam jako běží to ráno, je to takeový sushi, nebo McDonald's si říkal zrovna, že
2: taky,
1: tam
2: je tam všechno.
1: Je to prostě takový jako hodně motivační, co bude člověk dělat, až docvičí.
2: No kolikrát se nám stane, že jak si je ta chuť na tu laskominu silnější než my, no tak to prostě ještě se suchým tričkem šlápneme na zmizík a jdeme si nadspat hlavy, no.
0: Ty máš dneska v plánu posilku?
1: No já právě tady říkám, že tady se snažím mluvit dlouho, abych ji nestihnul, ale vypadá to, že to stejně stíhám.
0: Posilka je do 10, ne? Do večera nebo do kolika?
1: No to jo, tak my máme domluvený sraz 10 ráno, protože já potom zase odjíždím na koncerty, že jo?
0: Jo, takhle.
1: Ale čas neúprostně vypadá to, že to stihnu, takže nemám žádnou výmluvu.
0: Vypadá to, že to stihneš, no tak každopádně...
1: Ráno jsem se probudil, zase jsem, že nenatáhnu ruce po včerejšku, ale to si nějak...
0: Chodíš každý den?
1: No spíš každý volný den, no, takže někdy to vyjde, že to mám dva dny po sobě, spíš tak jako v průměru, jako do posilky dvakrát týdně a hrát padel taky dvakrát týdně, no.
2: Takže ti, jak už říkáš, trenér, já dneska nenatáhnu ruce, to je v pohodě, jdeme nohy.
1: No přesně, to mi řekla manželka, víte, jsem říkal, ale asi bych tam neměl chodit, ne, jako oni ty budu, no tak pojedeš nohy, ne.
0: A břišáky?
1: Nepotřebuju trenéra, mám manželku, že jo.
0: Hele, co je nejhorší v posilce pro tebe?
1: Ale pro mě je nejhorší tam dojít, pak už je to pohoda.
0: Já jsem zda, že mi třeba řekneš, jako ten stroj tam vpravo, vzadu, to posilování toho břicha, to fakt nemám rád, ne? Nejtěžší je dojít do posilky.
1: Já tomu jako hodně rozumím, víš, to je něco jako, že když ženská asociace vyhlásila na auto roku a vyhlásila to modré, tak asi tak já podobně rozumím těm jako posilovacím strojům, ale já chodím s kamarádem, tak jdem na tohle, říkám, dobře, co to dělá, uvidíš.
0: Tak. Uvidíš, ucítíš, zítra možná pozítří.
2: Nebudeme to bolet, no, těžko říct.
0: Tak každopádně, my se blížíme do našeho finále, tak ještě jednou připomeneme Radio Kempy Frekvence 1 12. srpna.
1: 12. srpna na Vranovské pláži.
0: Přesně tak, kemping Vranovská pláž.
1: Do našeho klipu se můžete podívat, jak ta pláž vypadá. Ne, kecám, líp vypadá než v tom klipu.
0: Vypadá líp než v klipu.
1: A potom po Vranovské pláži můžete dorazit na můj narozeninový koncert 18. srpna do Rýglových sadů. Tam sice žádná pláž nebude, ale budete se cítit tak na pláži.
2: To je tam, jak jsme říkali, jsou ty vokalistky.
1: Tam jsou ty vokalistky.
2: Tak, a máme to kompletní.
0: Takže tam budou vokalistky a Mára.
2: Já přijdu, já
0: ty přijdeš, já vím.
1: A pár dalších lidí.
0: Tak jo, Xindl X byl s námi dneska na Frekvenci 1. Ondro, díky moc, měj se krásně a ahoj.
1: Mějte se krásně a uvidíte se dovolenou.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: Šance 1 v Čechách dneska zataženo v podstatě od samého rána. Hlavně na západě Čech nejvyšší odpolední teploty pouze do 13. Jižní a východní Morava zažijou až 20 a sem přeháňky dorazí odpoledne.
1: Nejlepší letní grilování vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Nejlepší recepty na grill. Od krkovičky přes šťavnatá křídla po dokonalé marinády. A navíc velká soutěž. Rozdáváme grily s udírnou za téměř 300 tisíc. Už dnes v tištěném Blesku a nebo na můj.blesk.cz zdarma.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
3: Minutka před půl devátou a Lucie Šmídová se zprávami.
4: Dobré ráno, čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřence trenéra Miroslava Koupka poslal v utkání skupiny A po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Fotbalisté Koreji ale brzy srovnali a v 80. minutě stav otočili. Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu hypoteční úvěry za více jak 52,5 miliardy korun. Ve srovnání s loňským květnem to znamená nárůst o 54%. V Litomyšli začíná 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Do 5. července nabídne více než 50 pořadů.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: A teď se zdržíte na D11.
6: Se zdržením okolo 40 minut počítejte na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Na 36. kilometru blokuje dva jízdní pruhy, dopravní nehoda, dodávky a kolo na vozidel se tvoří mezi 29. až 36. kilometrem. A další dopravní nehoda dvouosobních vozidel se vyšetřuje na Pražském okruhu na 29. kilometru ve směru na Ruzyň. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
5: Frekvence 1.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Dokázal otevřít okno i otočit kohoutkem. V Japonsku je na útěku mimořádně inteligentní medvěd. Co vy na to?
2: No tak dokázat otevřít okno je docela šikovný teda na to, jaký má pracky.
1: No.
2: A že si pouštěl vodu asi, když měl žízeň,
1: no.
2: Co?
1: On se potřeboval napít, tak si prostě pustil vodu. No.
2: To je otázka, jestli to nebyl někdo v medvědí kožešině. No.
1: S tím máte zkušenosti, veďte.
2: To taky může být nějaký fiškus.
1: Přesně. Jako.
2: Takový falešný medvěd. Něco o tom vím. Jedna z mých debilních rolí.
1: Já se omlouvám. No. Pane Krause, myslím, že to je jedna z vašich nejlepších rolí.
2: Nejlepších, ale nás to nebyla shoda okolností.
1: No je to shoda okolností, ale nádherně.
2: Tak se to seběhlo, no.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na frekvenci

0: už pravda v záklonu, ale před námi balík peněz.
1: V záklonu?
0: No tak už prohráváš, ho už to neslyším.
1: To normálně jsem hrozně dlouhou dobu neslyšela.
0: To je totiž terminus technicus, který se používá v kuchyni, hlavně se nedostat do záklonu. Lucíš mi dohoď, říkáš, že to má ráda, že? Vždycky já, když to řeknu.
2: Tohle říká vždycky o víkendu, víš, v záklonu.
0: Takhle, já bych to říkal přes týden, kdybych vysílal přes týden.
2: Říká to kvůli tomu, abych se divila.
0: Ukaž, jak se divíš.
2: To nejde ukázat.
1: Stejně jako jsem se divila před chvilkou já.
2: Ano, přesně tak.
1: Tak světe div se, máme pro vás 4000 v posledním slově, pojďme na to. V předklonu.
3: Frekvence 1. Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Telefonní číslo 257-400-999. Kdo pak se nám dovolal a odkud? Krásné ráno, tady Lubka a Mára.
4: Dobrý den. Tady Pavla z Janovic.
1: Pavli, my vás zdravíme do Janovic, máme pro vás tuhle tu větu.
5: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chýba mi tam jedna věc.
1: Pavlo.
4: Altán.
1: Altán, pojďme to prověřit.
5: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chýba mi tam jedna věc.
0: Kirchner vůbec altánu teda na zahradě.
1: Anebo už tam je. Anebo už tam je. Pavli, tak každopádně díky moc za váš tip. My přihodíme 500. Mějte se krásně.
4: Taky.
1: Naslyšenou. 500 přihozená, 4500 na vás čekají dnes dopoledne u Robina.
6: Nejlepší letní grilování? Vsaďte na blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Nejlepší recepty na grill. Od krkovičky přes šťavnatá křídla po dokonalé marinády. A navíc velká soutěž. Rozdáváme grily s udírnou za téměř 300 tisíc. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
7: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

0: Páteční ráno, minuta po 8:45, čas platit účty, vaše účty. Takže jestli jste posílali účtenku, buďte na příjmu.
1: Přesně tak,
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Tak. Já už tady mám tu účtenku, to už můžu, Lubka už to vytáčí, že jo?
0: Já už vytáčím.
1: Tak já tady mám, přátelé, dobrý den, prosím o proplacení částky za nákup stavebnice pro mou 25.
4: Prudková, dobrý den.
0: Tady Lubka a Mára, frekvence 1.
1: Tedy ta Prudková.

0: Dobrý den, u telefonu.
1: Které rádio platí za vás?
0: Frekvence 1. No.
1: Je to tak!
2: A jestli pak víte, proč vám voláme?
0: Ano, ano, posílala jsem vám účtenku za Lego pro dceru dár.
2: No.
1: Kolik je dcerce?
0: Ona to ještě neví.
1: Jo, aha, a
0: 25.
2: Poslouchá? Tak to nerobíhnete.
0: Ještě jednou.
1: Poslouchá?
0: Ne, měla by být pryč, takže jo, snad ne.
1: Tak měla by být pryč. K 25 nám Lego? To je nějaký speciální?
0: Ano. Jsou to kytičky a ona nemá ráda živé květy, tak jsem jí koupila Lego kytky, a aby ty kytičky vůbec měla k tím narozeninám.
1: Jo, takhle. Aha. Ale to je, já vám řeknu, to je pěkně drahý. Já jsem kupovala neteři. Je. Nějakou bonsai, taky právě jako skládačku z Lega. A není to úplně levná věc. Takže to no, vám to možná právě, fakt jako udělá radost, že to za vás zaplatíme.
2: No, jako ta částka.
0: Mě určitě, děkuju.
2: 17 stovek.
1: No, na ulici to nenajdu, že jo?
0: No.
1: Tak jo, tak samozřejmě tohle za vás platí Frekvence 1 a za 14 dní, nebo jak vám to vychází, pěknou party.
0: Děkuju.
1: Mějte se
0: a
1: krásně.
0: Děkuju, jste skvělé rádio, děkuju.
2: No není za co, naslyšenou.
3: Frekvence.

0: jako Pink, která by v češtině zpívala Krištof, to si myslím, že by byla pecka, kterou by ocenil i Richard.
1: Což? No to jo, no vlastně jo, no.
0: No to je představa, viď?
1: Je.
0: Taková jako zvrhlá trošku.
1: Není, je to fantastický.
2: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
3: Aktuální hity.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i pouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Nejlepší letní grilování? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Nejlepší recepty na grill. Od krkovičky přes šťavnatá křídla po dokonalé marinády. A navíc velká soutěž. Rozdávme grily s udírnou za téměř 300 tisíc. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
16: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
17: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
3: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
18: Slucíš Mírovou.
19: Hezké ráno. Požár haly z plasty v Brodě nezpůsobil únik škodlivin. Asistent pedagoga k dítěti se ruší. Půlhodinová kolona je po nehodě dodávky na D11. Hasiči pokračují v likvidaci čtvrtečního požáru haly s plastovými výrobky a kartony v Havlíčkově Brodě. Podle starosty nezpůsobil únik nebezpečných látek do ovzduší ani do vody. Oheň podle předběžného odhadu hasičů způsobil škodu 350 milionů korun. Asistenti pedagogů na základních školách se zruší. Chce to tak ministr školství Robert Plaga. Ten chce, aby byli součástí týmu.
20: Asistenti pedagoga by nově už neměli být přidělováni k jednotlivým žákům na základě jejich diagnozy nebo speciálních potřeb. Bude to prý jinak. Měli by víc fungovat jako podpora kantoru a celé třídy, nejenom konkrétního člověka, konkrétního žáka. Počítá s tím novela školského zákona, kterou ministerstvo poslalo do připomínkového řízení. Podle ní školy dostanou asistenty přidělené plošně. Kolik jich bude, určí speciální výpočet. Roli bude hrát třeba počet dětí v jednotlivých třídách anebo počet žáků se znevýhodněním. jiným. O tom, která třída asistenta dostane, rozhodne pak ředitel školy. Láďa Jakub, Frekvence 1.
19: Med ze zahraničí je podezřele levný. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala takové prodejní ceny nemohou pokrýt výrobní náklady ani náklady na obalový materiál, dopravu nebo také skladování. Už od této neděle 14. června se zpřísní pravidla pro označování medu. Právě to by mělo zamezit dovážení medu s nejasným původem a vytvořit férovější podmínky pro domácí producenty. Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřence trenéra Miroslava Koubka poslal v utkání skupiny A po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Fotbalisté Koreji ale brzy srovnali a v 80. minutě stav otočili.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
19: Máme před sebou většinou oblačný až zatažený den, k tomu nás čekají přeháňky, jen ojediněle polojasno. A nejvyšší denní teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku 20.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
19: S kolonou po nehodě počítejte na Hradecké dálnici.
18: Se zdržením okolo 40 minut počítejte na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Na 36. kilometru blokuje dva jízdní pruhy, dopravní nehoda, dodávky a kolona vozidel se tvoří mezi 29. až 36. kilometrem. A další dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na Pražském okruhu na 29. kilometru ve směru na Ruzyň. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blaťka.
19: A také krátce po 9. hodině pokračuje Ráno na Frekvenci 1 s Lubkou Ponížilovou a Márou Maláškem.
21: No tak my už jsme lehce nakousli dopoledne, že? Já už se cítím, jak by bylo odpoledne.
22: Já se taky cítím, jako, že už je dopoledne. Musím to tak jako říct. V podstatě mě vždycky hrozně baví lidé, které potkávám na odchodu z rádia a přichází a říkají mi dobré ráno. A ty už jdeš pomaličku v obě dva, že jo?
21: Pomaličku. Po obědě dávno.
22: Přesně tak. Hezké ráno.

0: 3:11, tak mohlo být v tuto chvíli hodně veselo, ale není.
1: Mohlo, no.
0: Mohli jste přijít do práce a radovat se s kolegy, jak ten fotbal hezky dopadl. No tak ale aspoň máme o čem mluvit, že jo, takhle po ránu. Vstávali jste nebo ne? Ty jsi vlastně, Máro, vstával na...
1: Jako kvůli fotbalu?
0: No, ne, ty jsi vstával dneska kvůli mě.
1: Přesně tak.
0: Ano, toho si samozřejmě vážím. Nebo by to bylo blbý, kdybys dneska nevstal
1: jako,
0: zrovna.
1: Koukal jsem na fotbal, ono to nedopadlo, tak jsem si šel.
0: Přesně, jdu si lehnout, Lubka to nějak zvládne sama. No, ale jsou samozřejmě lidi, co vstávali.
1: No to rozhodně. Tomu.
0: Taky jsme sem přicházeli, že jo, a kolegové na vedlejším rádiu, ty jo, tam měli popcorn a já nevím co všechno a koukali na fotbal.
1: To byla taková žňová hlídka v podstatě.
0: Jo.
1: Ale mě by třeba jako zajímalo kvůli hokeji, to vstane kde kdo, to vstávají i děti.
0: Kvůli olympiádě taky.
1: Kvůli olympiádě taky, ale kvůli fotbalu dobrý. Jaký by byl další sport, kvůli kterému bys třeba byla ochotná vstát?
0: Taekwondo.
1: U tebe to je jasný, přesně tak.
0: U mě je to samozřejmě jasný, ale nemusím vstávat jenom kvůli sportu, ne?
1: Já nemusíš.
0: Třeba vím, že moje holky vstávají kvůli novým seriálům, které vlastně... Jako většinou je to pokračování nějakého seriálu, který měli rádi a najednou je prostě vykopnutá ven ta další série a oni jsou schopní vstát kvůli tomu. Dokonce jsou schopní se to dát v kuse, tomu se nějak říká, že jo? Že to zkoukneš všechno prostě...
1: To je maraton.
0: V podstatě ano, to je maraton. Takže kvůli čemu jste vy ochotni vstávat a dívat se na to v televizi? Dejte nám vědět 736 300 444, nebo klidně můžete volat na telefonní číslo
1: 257 400.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kaufland. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90, Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok.

0: trošičku takové mrzutější ráno, ale to se určitě spraví. A já tady mám fantastickou zprávu od Terezy. Ahoj, já jsem tento týden vstala ve 2:10 kvůli hladu, šla jsem si dát tatranku, zapila jsem s dohrnkem mlíka a šla jsem si opět lehnout. Proto já mám velký pochopení, ale...
1: Ještě jedna zpráva dorazila na 736-300-444. Zdravím, Lubko a Máro, já vstávám moc nerada, jen mi nevadí, když vstávám kvůli odjezdu na dovolenou, ale tu mám teď nadlouho za sebou, něco mě čeká až v září. Hanka z Rožnova, tak pak si, Hani, snad přivstanete ráda. Každopádně další fotbalový zápas nás čeká v 6 hodin večer, to by mělo být na pohodu, ale potom dokonce ve 3 ráno. Takže si myslím, že ještě nějaká ta vstávačka proběhne.
0: No to asi bude muset. No.
1: Aha. Jste ochotni si přivstat nebo ne? Téma, které řešíme dneska, dejte vědět 736-300-444.
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
0: 2 minuty před 9:30 a zprávy s Lucí Šmídovou.
1: Krásné ráno, pojďme se ještě předtím podívat na počasí. Dnešní nejvyšší odpolední teploty zažijeme na Moravě a ve Slezsku. Tady naměříme až 20 stupňů, jinak v Čechách, hlavně v těch západních, 13 stupňů. Luci, je to tvoje.
5: Děkuji. Ještě zapnu mikrofon. Hezké dopoledne. Počet obyvatel Česka v prvním čtvrtletí klesl o téměř 20 tisíc. Uvedl to dnes Český statistický úřad. Lidí ubylo stěhováním i kvůli vyššímu počtu zemřelých než narozených. Žena v Bílině o víkendu fyzicky napadla ministryni Mrázovou. Policie vyloučila politický motiv. Konflikt byl bez zranění. Uvedla to dnes policie. Návrat české fotbalové reprezentace na mistrovství světa po 20 letech skončil bez bodu. Proti Jižní Koreji prohrála 1-2. Přitom šla v 59. minutě do vedení po gólu Ladislava Krejčího.
6: Frekvence 1. Doprava.
5: Nehodu dodávky stále řeší na hradecké dálnici.
7: Se zdržením okolo 30 minut počítejte na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Na 36. kilometru blokuje dva jízdní pruhy, dopravní nehoda, dodávky a kolona vozidel se tvoří mezi 25. až 36. kilometrem. A porouchanou dodávku nepřehlédněte na dálnici D1 na 54. kilometru na trase z Prahy do Brna. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.

0: Tak přátelé, dneska kvíz náhodou nebude.
1: No, ona totiž tady, Mirka totiž píše, že celý týden se na těchto 10 minut těšíme s kolegyní v práci. A já vám teď řeknu, co se těší Miloš celý rok v práci.
0: Přesně tak, taky na volno, na dovču. No. Takže dneska, přátelé, dejte si nějaký kvízeček, nebo aspoň křížovku s kolegy u kávy. No a kvíz opět příští týden.
1: To už by Miloš odpočatý, vás všechny roštípe, to budete vidět.
0: Teď je Len na frekvenci 1. Krásné ráno.

I've been reading.

0: Prostě na 10 na frekvenci jedna opravdu jenom ta nejlepší muzika, která se do pátečního dopoledne fantasticky hodí. A my jsme tady reagovali na vlastně na fotbal, protože někteří kvůli fotbalu vstávali, pak to byli malinko rozčarovaní. A SMSka nám, co nám tady poslala Tereza, která říkala, že by byla ochotná vstát, nebo občas tak jako vstane.
1: Ano.
0: Ve 2:10 kvůli tomu, že má hlad, dá si tatranku, zapije hrnkem mlíka a jde si lehnout. Jak jsem říkal, že proto mám velký druh pochopení. Mně se to totiž dělo taky.
1: Fakt.
0: Akorát u mě to nebyla tatranka a byly to vlnky s grilliášovou náplní. To už teď nedělá, takže si to říct může.

0: zjištěním v noci. Jo. Já jsem ležela v nemocnici, myslím, že mě bylo tak 14 a ležela jsem na pokoji s dospělejma ženskýma. Mm-hmm. A vím, že mi tenkrát, a tenkrát to byla strašná vzácnost, takový ty tenouličky, nechci říkat značku, jo, takový ty tenoulinký čokolády plněný tím peppermintem. Určitě to znáš. Malinkatý čtverečky.
1: A to je ale velký samožer.
0: To je strašný samožer. A já jsem si právě říkala večer, a já to normálně teď už nemám vůbec, jako že by mě jako vzbudili chutě na sladký, to jako na cokoliv jiného, možná na kyselou okurku spíš než na sladký. Ale tenkrát jsem to měla v té nemocnici, říkám, tak já si jeden dám. A teď jsem jako měla jeden, druhý, třetí, čtvrtý. A najednou vstala ta jedna paní z té protilehlé postele, přišla za mnou a říká, mladá, když už to žereš, tak nežusti. Mě bylo...
1: Žereš, tak nevlaskej, no?
0: Mě bylo strašně.
1: Ale byla šťastná.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
5: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.com. Travel.
6: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 Kč na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.

0: námi už Marta. Ahoj Marti.
1: Krásné dopoledne vám dvou.
0: Hele, řešili jsme, jestli vstávat nebo nevstávat kvůli fotbalu. Vstávala jsi dneska? Vstávat.
1: Já jsem teda nevstávala, ale co bylo divný, že jsem se probudila přesně v 5 ráno.
0: Jo.
1: Byla jsem dost naštvaná teda.
0: Počkej, v 5 ráno to bylo ještě dobrý.
1: Já vím. Já jsem byla naštvaná, protože mám jako málo spím poslední týden a potřebovala bych to dospat a nechtěla jsem vstávat na fotbal. A probudila jsem se v 5 a podívám se vedle sebe a postel prázdná.
0: Jo.
1: Tak si říkám, taky na záchodě.
0: Ne.
1: Úplně nic. Tak otevřu ty dveře do obýváku a on tam ležel pod tou dekou, televize zaplutá a on, já jsem vstál, tak koukám. Tak a pak musel do práce samozřejmě. Ale vstávat, já si teda pamatuju, když já jsem byla malá, jak jsme byli takový fanoušci tenisu s bráchou.
0: No.
1: Že když se hrál Australian Open tenkrát v Austrálii, tak my jsme s bráchou třeba si dali budíka na třetí, aby jsme se mohli koukat, jak prostě hraje Agassi. Já ho milovala.
0: No vidíte.
1: Takže vstávat samozřejmě. Pane bože.
0: Odpověď na otázku vyřešena. Marti, užij se toho, krásné dopoledne.
1: Víkend.
0: Ahoj.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od Mol a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.com. Travel. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
9: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
10: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Ano, Jilary Kateřina Vavřínová, přeji krásné dopoledne.
0: Krásné dopoledne. Ministryni Mrázovou o víkendu v Bílině napadla žena. V Česku klesl počet obyvatel a kolony hlásí D11 směrem na Hradec Králové. 44-letá žena v Bílině podle policie o víkendu slovně a fyzicky napadla ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou z hnutí ANO. Policie vyloučila politický motiv. Konflikt se obešel bez zranění. Uvedla dnes policie na síti X. Mrázová byla před nástupem do ministerské funkce v Bílině starostkou. Česku je nás zase o něco méně. V prvním čtvrtletí letošního roku počet obyvatel klesl asi o skoro 20 tisíc na 10 milionů 896 tisíc lidí. Oznámil to dnes Český statistický úřad. Lidí v zemi ubylo stěhováním i kvůli převaze počtu zemřelých nad narozenými. Z Česka se mezi 1. lednem a 31. březnem vystěhovalo zhruba 36,5 tisíce lidí. Podrobnosti řekla za statistiky Michaela Němečková.
11: Zahraniční stěhování skončilo v prvním čtvrtletí zápornou bilancí ve výši minus 7,3 tisíce osob. Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany.
0: Zemřelo přes 30 tisíc obyvatel země a narodilo se pouze 17,5 tisíce dětí. Porodnost podle úřadu setrvale klesá pátým rokem po sobě. Čtvrteční požár skladovací haly v Havlíčkově Brodě podle starosty města Zbyňka Stejskala nezpůsobil únik nebezpečných látek do ovzduší ani do vody. Čeští volejbalisté se dnes v 18 hodin v Jihlavě utkají ve třetím utkání Evropské ligy s Bosnou a Hercegovinou a bude hájit neporazitelnost v soutěži. Budou mít přitom už k dispozici nahrávače Luboše Bartuňka, který na prvním mini turnaji před týdnem v Maďarsku chyběl kvůli narození potomka.
10: Frekvence 1.
6: Počasí.
0: Čeká nás oblačno až zataženo s přeháňkami, jen ojediněle bude i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů na Moravě a ve Slezsku. Naměříme 20 stupňů.
6: Frekvence 1.
10: Doprava.
0: A krátce po desáté míříme na silnice.
12: Se zdržením okolo 30 minut počítejte na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Na 36. kilometru blokuje dva jízdní pruhy, dopravní nehoda, dodávky a kolona vozidel se tvoří mezi 25. až 36. kilometrem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 177. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
0: Ze zpráv je to vše, slovo už má na frekvenci 1 Marta Jandová.
1: Krásné dopoledne vám všem, máme pátek 12. června. Celý víkend je před námi a to počasí, no uvidíme, jak se s náma bude hrát. Doufejme, že každému to přihraje do noc tak, jak si přesně přeje. A hlavně, aby jsme se mohli odpočinout, být spolu třeba s rodinou, s kamarádama, anebo s knížkou, no prostě tak, jak to máte nejraději. Moje páteční hodinka začíná, já mám pro vás to nejlepší z muziky a my tady začínáme, tady je Mel C, First Day of My Life. Hezký poslech.
6: Co se děje?
10: Co se děje?
6: S Martou Jandovou.

0: Pokud máte v plánu jít někam na tah, když se ano probudíte, tak už vám prostě není dobře. A my jsme na frekvenci 1.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Máme pátek, svátek mají všechny Toničky, Antonie a celý víkend je před námi. A tak vy určitě už máte nějaký plány nebo přemýšlíte, na co byste třeba měli chuť, pokud žádný plány nemáte. Já se musím přiznat, že v tomhletom počasí bych se nejradši zahrabala někam pod deku, udělala si čaj, je to skoro normálně jako bolí na průduškách, jo, vůbec ne z čeho to je, asi s tou změnou toho počasí. Ale viděla jsem, že víc lidí smrká a kašle kolem mě nebo různě na ulicích. Každopádně gauč, deka, čaj, mám hrozně hrát ten rojboš, mňam, mňam, mňam. No a k tomu knížku. Já jsem si koupila knížku minulý týden, která zrovna vyšla úplně jako nová. Nějak jsem se do ní ještě ale nestihla pustit, protože večer prostě jsem tak unavená, že padnu a spím. Možná tím, jak se mě něco pokouší. Ale nedávno jsem dočetla knížku, kterou jsem si vybrala jenom podle obalu. Ono se říká, že jo, nesuď knihu podle obalu. A já jsem jí soudila, ten obal se mi líbil a ta kniha se mi líbila taky strašně moc. Takže to je vlastně možná takový malý doporučení pro vás, pokud potřebujete takový krásná knížka, vlastně docela lehký čtení, ale má to jako velikou myšlenku. Mě to strašně bavilo. Je to knížka, která se jmenuje Svatebčané. Pokud se podíváte na tu knihu, na ten přebal, tak uvidíte, proč se mi to líbilo. Je to prostě jako, je to zajímavý, hned to jakoby chytne to vaše oko, jak by řekl Angličan. A napsala ji Alison Espach a nebudu tady nic spoilerovat, jo, jenom, že to je takový prostě, je tam strašně moc hezkých myšlenek a je to takový pěkný čtení. Možná spíš pro ženu, než pro muže, protože to píše žena o ženě, která je v určitý situaci v jejím životě. Strašně se mi líbila. No a říkala jsem si, že od romanto. Ano, romantika to vlastně není. Od takového prostě ženského příběhu potřebuji něco jiného a koupila jsem si teďko od Anders de la Motte se jmenuje a ten tady tu knížku napsal s manželkou, se jmenuje Anette, tak nějak. A on píše kriminálky, že jo? A to jsem teď se pár četla a teďko jsem loni objevila, že má takovou jakoby lehkou letní jakoby sérii. Loni to byl Zločin na Capri a teďko vyšel Zločin v Amalfi. A to jsem teďko četla jsem zatím jednu stránku, pak jsem usnula. Tak pokud máte prosím vás nějaký super tipy na knížky, které nejsou až tak jako, já třeba nechci nic smutného teďko, prosím vás. Jo, Morštajnovou mi prosím vás neříkejte, já bych to obračila, teďko není ten správný čas. Něco hezkého, zajímavého, oddechového, prostě něco superového. Napište mi tipy na knížky, to čtete. 736 300 4 4 4. Já se budu těšit.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Springsteen a písnička, o který jsem mluvila předevčírem, tuším. O tom, že všichni si myslíme, že je to takový jako ano, já jsem hrdý Američan, ale ono to je vlastně o veteránovi, na kterého se jeho zem vyprdla. Zvláštní, co? Jedeme dál, pojďme.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Já teda musím říct, že jste mě strašně příjemně překvapili. Moc vám děkuji opravdu, protože já tady dneska s váma rozebírám právě tipy na knížky, co zrovna čtete, co byste doporučili, nebo třeba naopak, třeba ne a tak dále. Já jsem vám poradila ty Svatebčany a teď jsem se koukala na různý hodnocení tak těch Svatebčanů a je to zvláštně, někdo tomu dá jednu hvězdičku a řekne, že kniha je depresivní a někdo dá 5 hvězdiček a říká, že je to super k zamyšlení a vlastně docela pozitivní naopak, jak se jako vyhrávat. Díry, jo. Takže vidíte, každý může mít úplně jiný názor. No, pojďme na to, protože těch zpráv jsem od vás dostala strašně moc a moc děkuju, všechno se to uložím a určitě vím, že o prázdninách mám co číst, jo. Zdravím Marti, já začínám opět číst Káju Maříka, oddechovka, super, hele, taky jsem četla, strašně se mi to líbilo. Ježiš, mě teďko napadl, ježiš, jak se to jmenuje, Srnci, víte, co myslím, ježiš, to jsem četla, když jsem byla malá. Teďka mám úplně blackout, vůbec si nespomenu, ale vy víte, co myslím. Jedeme dál. Marti, doporučuju Robert Brinza. Super knihy, mám všechny a čekám na každou novou. To je hezký, co, když se oblíbíte nějakého spisovatele a pak se nemůžete prostě dočkat, no. Nejlepší knížka, píše Proky, je dnes asi ta spořitelní, ale musí být dobře vyplněný ty správné kolonky. Tak milý Proky, já jsem měla jednou bankovní knížku, když mě bylo 17, tak mě naši vyslali na rok studovat do Ameriky, studovat, chodila jsem tam jakoby na střední. A měla jsem tam knížku v bance, kam mi táta posílal peníze, nějakých 100 dolarů měsíčně. A jednoho dne se podívám na můj účet, jako když musela jsem do banky samozřejmě osobně, a měla jsem tam 40 000 dolarů. Blbý je, že hned pod tím mi zase odečetli. Prostě mi někdo omylem poslal 40 000 dolarů, ale pak se to zase nedali spryč. No jedeme dál, od Prokyho. Píše Janička A. Oddechovky, tak jsou to nejlepší knížky, dokud se budeš smát. A další tip, zvuk slunečních hodin. Píše tady Janička. Pak tady máme Andreu z Liberce. Dobrý den, momentálně čtu od pana Hartla 15 roků lásky a dost dobrý. Vážné téma, všechny možné pocity, stavy, píše Andrejka. No vážný téma, ono to vážný téma, když je to proložený něčím zajímavým, tak to vůbec nemusí být jako špatný, jo. Ještě jdeme dál. Petra z Prahy 9 a Pavlína z Teplic píšou dobrý den. My teď s nejlepší přítelkyní Pavlínou čteme knihu Ptáci v trní, mám doma, a budeme pokračovat v sérii Láska přichází po špičkách. Napsala jí Jeanette Oak, bo OK, vřele doporučujeme. Je to nádherná kniha a taky doporučujeme sérii Zahradnice středností od Jany Císařové. Mm-hmm. Pak tady mám ještě tip od kniha od Hugh Laurie, Obchodník se smrtí. Přečetl jsem jednu stranu a úplně mě učarovala. Přečetl mi během chvilky. Případně mohu vřele doporučit sérii knih Jack Reacher, jsou mnohem lepší než film a co jim hodně blíží, je seriál, který byl podle nich natočen. To píše Tom. A pak ještě poslední tip, Démonologové od Geralda Brittle, kde píše případy vyšetřovatelů Eda a Loren Warrenových. Já vám strašně moc děkuju a jdu si dělat seznam, jdu nakupovat Luxor.cz, už jedu. Já vám moc děkuju za tipy. Za chvilku máme ale narozeniny, tak mi posílejte tipy, komu bych mohla za vás dneska zavolat. Těším se, zatím čau.
2: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5 000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
3: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: S opatrností projíždějte na dálnici D3 ve směru na České Budějovice, kde na 98,5 km došlo k dopravní nehodě osobního vozidla. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 172. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: už je to tady, slavíme narozeniny a já se pokouším vytočit první telefonní číslo. To se mi určitě podaří. Otázkou je, jestli to někdo vezme. No, je to pro přítele Martina. Od jeho cácorky. Takže mi napsala. Amen. Haló?
1: Prosím.
0: Dobrý den, mluvím s Martinem.
1: Ano, mluvíte.
0: Martine, krásný dobrý den, já jsem Marta Jandová, volám vám z rádia Frekvence 1, protože jsem se doslechla, že slavíte narozeniny.
1: Děkuju.
0: No ještě jsem vám nepopřála, poděkujte, když tak až potom, ale hlavně neděkujte mě, protože já jsem to nevěděla, že slavíte narozeniny. Dostala jsem ale záhadný e-mail, který mi poslala cácorka. Cácorka se prejmenuje.
1: Já vím o kom, víte, vím o kom mluvíte.
0: Já dobře, ano, dobře. A má tady pro vás osobní vzkaz a já ho přečtu, když mám takový trošičku nějaký teďko divný hlas, přitom jsem šla spát včera, jako bych pařila, já jsem nepařila. No nevadí. Zlatí, píše cácorka. I když jsem občas protivná, naštvaná a nepříjemná, chtěla bych, abys věděl, že tě moc, moc miluji. A děsí mě představa, že bych jednou byla bez tebe. Přeji ti pevné nervy, abys to se mnou vydržel. Jež tak aspoň 30 let. Hodně štěstí, zdraví a fůru dobrých lidí kolem sebe. Pusu, tvoje cácorka. Tak co, Martine?
1: Děkuji moc.
0: Já doufám, že to s ním taky chcete vydržet.
1: Jo, určitě. To už je asi na doživotí.
0: A jak jste spolu dlouho, Martine?
1: No, toť otázka, nevím, jestli do éteru ji můžu říct takhle, no.
0: Jak to?
1: No, není to tak ještě asi tak jistý, my nemáme stanovený přesně ten datum od začátku.
0: No a jak to jako, aspoň jako je to třeba měsíc, roky.
1: No, tak měsíce, jsou to roky.
0: Jo, já jsem se bál, že třeba řeknete, no my spolu ještě nechodíme, protože jsme se třeba ještě nerozvedli.
1: Jo, takhle, ne.
0: Tak dobrý.
1: Jsou to roky.
0: Tak to je krásný. Tak já vám přeju, ať vaše cesta nikdy neskončí a pokud skončí, tak samozřejmě jenom společně. Ať jste oba dva zdraví a vy samozřejmě je to váš den, tak ať máte nádherný den, nádherný víkend a nádherný vůbec celý váš tady ten životní rok. Z 56.
1: Moc děkuju, Marti.
0: Tak děkuju. Jo, bylo mi potěšení. Mějte si krásně, Martine. Pozdravujte cácorku. Nasledanou. Naschle. Další přání je sice až k zítřejším narozeninám, ale jelikož to neříkám osobně, tak to přinese určitě jenom štěstí. Je to pro maminku Stanislavu Bublovou a je tady přání hodně štěstí, zdraví, lásky a to všechno jí přeje syn z Moravy Jura s manželkou Vlaďkou, s pejskem Nelinkou a chtěli jsme říct, že jak bude čas, tak se tam zastavíme. Takže milá Stanislavo, oni přijedou, nebojte. Tak jo, pojďme na ty slavný, který dneska slavěj. Čekajte, podívám se, jestli mi tady ještě někdo nenapsal takhle rychle, protože občas píšete na poslední chvíli a já nechci nikoho zapomenout, tak nic tam není. Dneska slaví narozeniny Matěj Homola.

0: Mezi další oslavence patří například herečka, která si zahrála Marušku v pohádce Tři bratři, Sabina Rojková. Taky herec David Novotný, dneska se narodili, nebo v tento den se narodili Egon Schiele, George Bush, karikaturista a malíř Adolf Born, ale taky Anna Marie Franková. Víte, kterou myslím, ta napsala tu knihu Anna Frank. Tak jo, přeju vám nádherný den. Vás užijte si pátek, užijte si celý víkend. Hlavně buďte šťastní a zdraví a veselí. Mějte se.
1: Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: nocí princezna nastavím laň a požehnám pro všechny jasný poselství, tomu se říká přátelství.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

0: jdeš, kam jdeš?
1: Kam bych chodil, jo?
0: Robine, jsi tu.
1: Jo.
0: Já jsem moc ráda, že jsi zase tu.
1: Jo, baby, cítím tam přesný rým. Jo, jsem s ním. To se ti fakt
0: povedlo. A to mám ráda, že jsem vedle mýho kamaráda.
1: Jo, je to to slovo, které mě napadlo, Marti, protože musím říct, že jsi prostě jako fakt dobrá parta
0: jsem
1: s tebou,
0: Marta.
1: A letadlo, aha, tak
0: tě
1: já jsem helikoptera. Tak budem nahazovat.
0: Jsme tady v rádiu, baby. Jsme tady v rádiu.
1: Zas a znova. Páteček jako koráleček.
0: No moc ne. A proto si tady dáváme tipy na knížky. Robine, tebe se taky hned zeptám, řekni, možná tím přemýšlet o tom,
1: ano,
0: jakou knihu bys doporučil, já mám tady jednu zprávu.
1: Aha, ty máš zprávu?
0: Já mám zprávu.
1: Takže ty teď budeš číst?
0: Já ji pustím.
1: Ty pustíš, aha, no tak to já ji musím, ale tady nejdřív stáhnout.
0: Přestřihat, tak dobře. Já teda mám zprávu, ještě mi ho napsal, Jura z Moravy mi napsal, že nejlepší kniha je Šaman. Od Noaha Gordona. Šaman, jo. Mm-hmm. A pak ještě Iveta píše, Marto, já teď čtu knihu Trůn bohyně Isis. Je to o životě Kleopatry, je to hezký příběh a dobře se to čte. A to mě asi taky zajímalo. Já, že jo, mám toho, můj tchán je takový, jo, egyptolog, tak to by nebylo špatný, kdybych ho mohla třeba překvapit nějakýma informacema ještě o Kleopatře. To myslím absolutně vážně, opravdu. Tak Robin tady rychle stahuje zprávu, která se k nám dostala. Už máš to? Funguje to?
1: To víš, že jo, baby, vydrž.
0: No, co zatím můžeme zeptat Kateřiny, tady Vavřínové, jakoby jsem doporučila knihu našim posluchačům.
2: Tyjo, jakou bych doporučila knihu? Je pravda, že jsem dlouho nečetla. Ale já samozřejmě poslouchám, co tady řešíte. A já jsem si okamžitě vzpomněla na Děti z Bullerbynu.
0: Tak to už si dlouho nečetla,
2: člověk. To už jsem dlouho nečetla.
1: No, já bych tady pro naše posluchače měl Neználka na měsíci.
0: Ježiš, já jsem si Neználka četla nedávno Marušce a mě přičet, pardon, mě to hrozně bavilo, když jsem byla malá.
1: Jo,
0: a teď jako dospělá, jsem, omlouvám se za moje výrazy. Jsem, když jsem to četla, jsem si říkala, že to je debil.
1: Já už si teda nepamatuju, co vyváděl vůbec.
0: To prostě jako neználek jako vůbec ne.
1: No nic, hele, máme tady ten zvuk, tak jdeme na to.
3: Jo. Ahoj Marti, já miluju historické romány. Čtu historické romány, spisovatele Vlastimila Vondrušku, to úplně zbožňuju ty knížky. Ale když přijde na oddechovku, tak teďko jsem v knihovně narazila na spisovatelku Petru Soukupovou, ne teda na paní osobně, nýbrž na její knihy. A počula jsem si Nikdo není sám, líbil se mi titulek a musím říct, že kniha teda úžasná. Byla jsem až zděšena toho, jak se tam v některých věcech vidím, takže jsem si půjčila i další titul a hrozně mě baví, takže doporučuju.
1: Tak děkujeme, děkujeme za tip. No a vstříc asi víkendu, protože za chviličku budou zprávy, takže ať už máte jakékoliv knihy připravené na víkend, protože to počasí bude víc nečasí než počasí, sluníčko čekejme až po víkendu někdy od půlky týdne, co jsem se díval, dokonce příští čtvrtek, pátek 30 stupňů, pane bože, je, tak to zase zahojte knihy a dejte ven bazény.
0: To se asi naštval i Medar, ta řekl si, on nechce.
1: No nicméně víkend před námi, takže můžete číst.
0: A ty máš nějaký tip osobně?
1: Já mám tip, já jsem malinko omezen, co se týká literatury, ale abych to uvedla...
2: Určitě ne, víc než já.
1: Abych to uvedla správnou míru a řekl to jako přesně, to omezení... To omezení se vlastně týká spíš čtení té literatury, co mám, takže to si teď, ale trefila naprosto přesně. Já jsem Čtyř lístek fakt miloval.
0: Ježiš, já jsem to milovala,
1: ne, ale strašně,
0: úplně.
1: Strašně, já jsem to normálně, to jelo, no. Fakt jako u nás, no.
0: Tam byli všichni super, tam mě štval jenom ten...
1: Tam byli všichni super.
0: Ačkej, Fifinka, to prosátko se jmenuje jak...
1: Já už taky nevím, ale Míra, myslím, to sbírá doteď. Míra Michálek.
0: Má to, takže... to taky doma, je to super. A teď to napadlo Ota Pavel, Smrt krásných srnců.
1: Wow.
0: To jsem milovala. A to bylo třeba 15.
1: Tak děkujeme za tip na víkend, Marti, a
0: já
1: v pondělí se budeme těšit.
0: Děkuji, nic. Počkej, já tady nebudu v pondělí.
1: Nebudeš?
0: Nebudu.
1: To vidíme, si vyřídíme. Pojď se mnou do kabinetu.
4: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
12: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
13: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
14: 11 hodin, frekvence 1, zprávy.
1: Po 11. si dáme zprávy s Kateřinou Vavřínovou.
2: Dobré dopoledne. Policie varuje před zastavením auta na dálnici. Léky na hubnutí by obézním dětem mohla hradit pojišťovna a pozor na nehodu na D3 směrem na České Budějovice. Pokud se vám na dálnici rozbije a náhle zastaví auto a vy nemáte hned možnost s ním dojet do bezpečí na krajnici, v žádném případě se ho nesnažte nikam dotlačit. Vylezte z vozu a zůstaňte až za svodidly, kde o život varuje policie.
15: V odpolední dopravní špičce zůstala na dálnici D1 stát poruchaná dodávka. Jen pár desítek metrů od ní byl SOS záliv, ale vozidlo už tam nedojelo. Řidič se spolujezdcem se v dobré víře snažili dodávku dostat z jízdního pruhu pryč. Mezitím ale kolem nich dál projížděla auta v plné rychlosti, včetně těžkých nákladních souprav. Šlo o život, stačí centimetry a je tu tragédie. Místem náhodně projížděl policejní vůz, který okamžitě rozsvítil výstražná světla a zablokoval jízdní pruh, aby ochránil muže tlačící dodávku. Poté se společnými silami podařilo dotlačit posledních několik metrů do SOS zálivu, kde ji bezpečně odstavili. Policie proto doporučuje v takovém případě zapnout výstražná světla, auto odstavit co nejblíž ke svodidlům, obléct si reflexní vestu a schovat se za svodidla. Zavolat pomoc a pohybovat se jenom za svodidly. Láďa Jakub, frekvence 1.
2: Obézním dětem od 12 let by mohly být léky na hubnutí hrazeny ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO očekává rozhodnutí o podmínkách do konce roku. Volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Pětinásobné šampionky nefigurují v seznamu účastníků, který na webu zveřejnil Český volejbalový svaz. Nahradili je vítězky první ligy České Budějovice, které prohrály baráž s Olympem.
14: Frekvence 1.
12: Počasí.
2: Dnes bude hlavně v Čechách hodně oblačno a deštivo. Na Moravě a ve Slezsku se odpoledne přehánky objeví jen ojediněle. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku naměříme až 20 stupňů.
12: Frekvence 1.
14: Doprava.
2: Pozorujte na D3 a D1.
16: Z opatrností projíždějte na dálnici D3 na 100 km ve směru na České Budějovice, kde došlo k dopravní nehodě osobního vozidla. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 174. a 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
2: Přehled zpráv je u konce, slovo teď má Robin Sobek.
1: Je to tak, jsem zpátky. Skoro 6 minut po 11, tak krásné konečně páteční dopoledne. Budeme hrát o peníze už za půl hodiny o 4,5 tisíce korun s větou Jany Kirchner, která vyprávěla o svém bytě v Londýně a prozradila, co jí na zahradě stále chybí. Pokud na to přijdete, peníze těsně před víkendem budou vaše. No a připomínám, že Frekvence 1 a Coca-Cola opět i dnes na konci pracovního týdne vyrazí za vámi, protože celý tento týden jezdí náš kolega Tomáš Fíla s naloženým autákem výher a kdo ho odchytí jako první, tak ty výhry vyhrává. Jaké konkrétní? Tak to si povíme. Okolo 11:45, kdy se s Tomášem propojíme. Teď už to nejlepší z muziky, Michael Jackson, Sonic nebo taky Kanan. Pojďme hrát, hezký pátek.
2: Pěkné dopoledne.
17: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Máme doma odvlhčovač a já furt nechápu, odkud se ta voda bere. My nikam nelejeme. Může někde něco protékat. Mirek 53, Prostějov. No, tak mají asi doma hodně vlhko. Vlhký prostředí.
2: Mají vlhko, tam nepak o to, jestli mají plíseň i na stěnách. Tam funguje impregnační nátěr vlastně, speciální proti plíseň. Já to znám z jednoho z bytů, kde jsem žil. Se tam se dělala plíseň, protože byly blbě udělaný ty odtoky, takový ty koryta venku. A je dobrý dát ten nátěr proti plísňovej.
1: No a teď pojďme vyřešit to vlhko.
2: No to vlhko s tím souvisí, jako jestli je tam vlhkost, tak dá
1: se dělá prostě... Plíseň se dělá až na základě toho vlhka, co tam mají asi, ne?
2: No tečně, no tak já nevím, odvlhčovač, tak prostě odvlhčovač podpořím, že tam nějaký pytle s pískem dám prostě pod
1: stěnu. No a já si myslím, že by se měli méně hejbat asi doma, protože jak se potějí a dělají, jako vytvářejí teplo, tak se jim to sráží v tom vzduchu a proto mají plný odvlhčovače vody.
2: Aha.
1: Víš, zřejmě Mirek, jako, to není to normální, aby to měli plný vody. To není normální. Jako, i když mají plíseň, která často i požírá to vlhko, ona i tak funguje, jako, že ti to vlhko požere, ta plíseň. No, že to je na obě strany, to je tak jako tak. To máš buď tak, nebo tak.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1. Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
4: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Jan Kraus a zásadní události týdne.
4: Začínáme
5: dobře.
4: Přepracovaná kolegyně.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
6: Uprhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíjí.

0: Nádherná písnička a skvělý interpret. Phil Collins na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: Tak, toho jsme nechali dospívat do konce, máme minutu po půl dvanácté a vás taky necháme do konce domluvit, nebojte, protože pokud by to klaplo, máte 4 500 korun. Jana Kirchner nám tady nechala nedokončenou větu, vyprávěla o svém bytě, když byla za námi v rádiu, bydlí v Londýně, to asi není už dávno žádným tajemstvím, a prozradila, co jí na zahrádce stále chybí, pokud na to přijdete. Peníze budou vaše, tak jdeme hrát 257-400-999 a já se ptám, kdo se při pátku dovolal jako první. Hezké dopoledne, kdo je tam?
3: Takže hezké dopoledne, tady je Slávek z Ostravy.
0: Tak Slávku, já zdravím až do Ostravy, jste Prahy, tak připraven, dobře naladěn, všechno je v pořádku?
3: Jistě.
0: Dobře. Tak, 4 500 korun připomínám ve hře a připravená je věta Jany Kirchner, která zní takto.
4: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna vec.
3: Zkusím potůček.
0: Dobře, pojďme zkusit, co udělá slovo potůček.
4: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna vec.
0: Ach jo, Slávku, neudělalo to vůbec nic.
3: Co se dá dělat?
0: Přesně, co se dá dělat? No tak pojďme, přihodíme, ne?
3: No.
0: Je to tam, zaokrouhlíme na 5 000 korun a rovných 5 000 se bude hrát v půl páté odpoledne u Vojty s Janou. Tak držím palce, v Ostravě se opatrujte, mějte se krásně a zase někdy, jo? Naschledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: No, Slávek nelenil, zelenil, telefon už odložil, já se mu ani nedivím, bohužel to neklaplo, ale to neznamená, že to nevyjde třeba odpoledne, každopádně teď máme 3 minuty po půl dvanácté a také páteční aktuální dopravu.
5: Z opatrností projíždějte na dálnici D3 na 100. kilometru ve směru na České Budějovice, kde došlo k dopravní nehodě osobního vozidla. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 176. a 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blaťka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. We were staring down disaster. That night we almost called.

0: To nejlepší z muziky Runaway na frekvenci 1, máme 11:45 a je to vlastně váš, dá se říct, tak trošku oblíbený čas z toho důvodu, že se propojujeme s kolegou Tomášem Fílou, a to proto, protože frekvence 1 a Coca-Cola se vlastně také propojili. Ano, a vyrazili jsme opět za vámi, za našimi posluchači, a celý tento týden opět jezdíme s naloženým autákem výher. Kdo odchytí Toma jako první, tak vyhrává, pozor, nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle, Coca-Cola, voucher do restaurace Foodmarks v hodnotě 500 korun a k tomu také pořádná zásoba nápojů Coca-Cola. Je toho poměrně dost, těch výher, co říkáte. No a teď mě zajímá, kam náš kolega Tomáš Fíla při pátku takhle na konci pracovního týdne vrazil a jestli už tam má nějakého výherce. Slyšíme se, Tome.
1: Hezké poledne, Robine, slyšíme se naprosto perfektně. Zdravím z náměstí Republiky z Plzně, kam se dnes přijal za našimi posluchači takhle těsně před víkendem a jako první přišla k našemu autu, dotkla se ho, mávala na mě, usmívala se. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Tereza.
1: Terezo, vy jste byla úplně první a získáváte všechny ceny, o kterých si Robine mluvil. Samozřejmě tahle nálož od Coca-Cola je vaše, takže tady to máte.
2: Moc děkuju, skvělý výhry, líbí se mi brýle i osuška, bude se hodit dovolenou.
1: No a to my máme radost, prozraďte ještě, co jste dělala, když jsme hlásili, že přijedeme dnes sem do Plzně.
2: Pracovala jsem na počítači, poslouchala jsem online.
1: No tak to je perfektní, poslouchat frekvenci 1 se dá zkrátka dobře všude a dnes vám to přineslo štěstí, my máme radost a nebojte, pro vás, pro všechny dobrá zpráva, v pondělí opět poslouchejte po ránu, protože se dozvíte, kam pojedeme. Pro dnešek se s vámi loučíme z Plzně, přejeme krásný den a ahoj.
2: Ahoj,
0: tak to je nádherná zpráva na závěr, Tome, teda. Protože teď jsme prozradili, nebo lépe řečeno ty našim posluchačům, že budeme pokračovat v téhleté parádě i po víkendu, i celý příští týden. No, abych to nezakecal, Tereze, gratulujeme, protože dnešní vítězkou je právě ona, takže obrovská gratulace. No a protože mistrovství světa ve fotbale už je, dá se říct, bolem proudu vlastně od včerejška, tak můžete vyrazit i vy za fotbalovou atmosférou do restaurací a barů označených samolepkou Foodmarks. Tam můžete fandit české prezentaci, kterou čeká zápas, a to už teď vlastně všichni víme, proti Jihoafrické republice, bohužel proti Koreji. Nám to dneska po ránu nevyšlo, ale zároveň to může vyjít vám, můžete totiž soutěžit o krásné ceny. Stačí si dát nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód, zadat do aplikace Coke App, no a jste ve hře. A mapu podniku Foodmarks hledejte v aplikaci nebo taky na stránkách. Coca-Cola, hodně štěstí.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a byla Camembert v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
4: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Na chlu přesně 12, ano, pravé poledne zprávy má Kateřina Vavřínová.
6: Dobré poledne, německá policie zasahuje na letišti v Hamburku. Zemřel Petr Uličný, někdejší fotbalový útočník Sparty a trenér Olomouce a komplikace hlásí z D35 a D1. Německá policie dnes kvůli neupřesněnému velkému zásahu na letišti v Hamburku vyklidila zónu za bezpečnostními kontrolami. Cestující museli opustit taky letadla připravující se k odletu. Informovala o tom agentura DPA. Regionální veřejnoprávní stanice NDR uvedla, že policie vyklízí celé letiště, aby následně terminál prohledala. Takový postup podle NDR potrvá několik hodin. Každé třetí jablko v českém obchodě je polské. A nejde jen o jablka, české ovocnářství mizí z krajiny rychlostí, která překvapuje i odborníky, píší Novinky.cz. Za posledních 8 let ubylo zhruba 7 tisíc hektarů sadů, tedy plocha odpovídající přibližně 10 tisícům fotbalových hřišť. V neděli začne platit změna ve vlakových jízdních řádech. Česká republika znovu získá přímé a rychlé spojení na sever Evropy. Týká se to Českých drah. Jejich mluvčí Petr Šťáhlavský Frekvenci 1 řekl.
7: Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin. Je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou. Více vlaků s kratší dobou jízdy, než to bylo v květnu a v první polovině června, pojede také do Dánska. Spoje na sever Německa a do Dánska jsou zajišťovány moderními jednotkami Comfortjet. Přímé spojení s Hamburkem získává znovu také Brno nebo Pardubice prostřednictvím vlaku Railjet Hungária.
6: Ve věku 76 let zemřel po dlouhé nemoci Petr Uličný. Někdejší fotbalový útočník pražské Sparty a trenér řady prvoligových týmů, včetně Olomouce či Zbrojovky Brno. O úmrtí informovali na sociálních sítích jeho bývalé kluby, včetně Sigmy. Právě s Hanáckým celkem prožil Uličný největší úspěch v kariéře, když ho jako kouč v roce 2012 dovedl k vítězství v domácím poháru.
4: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Čeká nás oblačno až zataženo s přeháňkami, jen ojedinělé bude i polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude tepleji, tam naměříme až 20.
2: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Provoz brzdí na D35 a D1.
8: Aktuálně uzavřená dálnice D35 na 238 km ve směru na Olomouc z důvodu dopravní nehody nákladního vozidla s dodávkou. Poslední možný sjezd před nehodou je na 235. km exit Mohelnice Jih. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 174. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
6: To byly zprávy na Frekvenci 1. Pokračuje dopoledne s Robinem Sobkem.
5: Tak jo, 3,5 minuty, nebo už skoro 4 po 12. Tak krásné páteční poledne, dobrou chuť, pokud máte něco dobrého na stole. Ne moc dobře, teda dopadl fotbal, co se týká mistrovství světa, no tak jsme to konec zvládli, no, s tou Koreou. Ale podrobnosti vám přineseme se sportákem Alešem Svobodou ve 12:45 odpoledne. Můžete být u toho i vy, v půl vás pobaví Petr Jablonský a za chvilku filmový odborník, takže k obědu opět takový malý předkrm v podobě dvou ukázek z českých filmů. A do té doby Aerosmith, Aleš a Dixon, taky Mandraže, Šrouby a Matice, tak, ať vám chutná.
6: Hezký pátek.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Aerosmith. Na frekvenci 1 máme 1:15 odpoledne a my si dáme filmového odborníka.
1: To je dost, že zkrátka jednou vyvedl.
2: Frekvence 1.
3: Nyník se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: Tak schválně, jak to dopadne. Na konci pracovního týdne odnese si někdo titul, nebo bude poloviční filmový odborník, nebo žádný. To se rozvíme teď na číslo 257-400-999. A já se ptám, kdo se k nám dovolal při pátku, kdo má to štěstí, na na na.
4: To jsem já, Iveta Seplic.
0: Aha, Ivetko, my jsme napojení, normálně já jsem to vyspíval, ten úvod, a ty si to, Ivetko, dospívala.
4: No vidíš to.
0: To je nádhera. Tak jaká je nálada při pátku, všechno je v pořádku?
4: Byla. Teď to budeme mít zase kasanovské duchcově slavnosti, kdo by chtěl zavítat.
0: Jo, no teď já bych
4: malo zapomněl. A byste se podívat na našich teplických slavnostech lávenských,
0: nebyli? Tu. Nebyl. Ivetko nebyl, ale já to někdy napravím a určitě rád tímto směrem vyrazím.
4: Byl tu i Petr Janda, zaspíval dvě písničky v neděli. Byl hostem skupiny Motorband, ona má 40 let výročí, tak měli dvojhodinový koncert i s Filharmonium tam hrála a měli 6 hostů různých a mezi nimi právě Petr Janda taky. No.
0: Petr je frajer.
4: Tak to bylo nádherný. To bylo prostě famózní tenhle koncert. To
0: Ivetko,
4: bylo
0: nejhezčí.
4: Tak teď jako můžeme soutěžit.
0: To, co Petr předvádí po 80C na tom pódiu, to je neuvěřitelné. To je jako z Matrixu, opravdu. Kéž bychom takhle byli vitální všichni po 80C.
4: No tak právě musíme se věnovat hudbě, musíme naslouchat hudbě a pak budeme mít tolik energie, že se dožijeme i stovky.
0: Dobře, a já rovnou pouštím první ukázku. Ivetko, která zní takto.
5: Až ti bude 80 a voholi, budeš kem rád, aby jsme tě vzali zpátky do party. Tak veliký houno.
0: Tak Ivetko, slyšela jsi to. Leda houno.
4: No, slyšela jsem to už několikrát, ale teď nevím, čo.
0: On nám vlastně odpověděl na to naše téma, jestli se dožijeme té stovky. Leda, no. Leda, tu. Netušíš ten film, viď?
4: Ne. Z kterého to je roku, ještě řekni?
0: Je to z roku 2017.
4: Aha, no tak to je ten novější, tak to nevím, to jsem asi neviděla. Nevím, dám.
0: Dobře, takže to vzdáváš. Režisér Jan Svěrák, předloha Zdeněk Svěrák, scénář Jan Svěrák. No, prostě je to taková svěrákovina, co si budem. Ondra Vetchý v hlavní roli, Tereza Ramba taktéž. Ale i pan Tříska si tam ještě zahrál s Oldřichem Kaiserem třeba. A ten film se jmenuje Po strništi bos.
4: Aha, tak to teď nevím, jestli jsem to viděl nebo ne. Nevím, nespomínám si.
0: Ale
4: tak jdeme na druhou.
0: Jdeme na druhou, protože 100% si viděla film, ze kterého je tato ukázka.
6: Pekelný zmetku!
7: Konečně teplé lidské slovo.
0: Teplé lidské slovo.
4: A to z kterého zase roku?
0: Tak to jsme v 60. letech. To jsme...
4: 60.
0: No, v roce 1964. Oldřich Lipsky režíroval tenhle ten snímek, který 100% si viděla nejednou.
4: No jo,
0: no, časomíra běží, Ivetko.
4: Krasno. Ne, tak dneska by to nevyšlo, no.
0: Opět si udělala pouze reportérku vlastně v přímém přenosu ve filmovém odborníkovi. Pozvala si nás aspoň do Teplic, když už to teda neklaplo.
4: Do Duchcova, teďkom Duchcově budou slavnosti.
0: Takže teďkom Duchcov, dobře. No, tak tam to klaplo, ale co se týká filmových ukázek, nic moc, tohle je přece limonádový joe.
4: Aha, no, tak to jsem asi udělala jenom jednou, no.
0: Fakt, jenom jednou.
4: No.
0: Skvělý československý westernový muzikál, Karel Fiala, přece úžasný v hlavní roli, pan Kopecký taky, to jsme slyšeli vlastně v té
4: Včera bych to uhodla, no, včera to jsme měl lehký ukázky, dneska byly hodtěčí.
0: Tak Ivetko, víš co, zavolej včera, jo?
4: Včera, no, včera pozdě zítra, včera dnes a zítra.
0: Zavolej včera, měj se krásně, opatruj se
4: tak,
0: a
4: ano.
0: Já ti...
4: Přeji vám všem krásný víkend.
0: Děkujeme.
4: Tak se trošku sluníčko ukáže, aspoň na chvíli.
0: No cash by.
4: No, uvidíme.
0: Ale víš, co se ukáže tak, teď na frekvenci Pokáč? Nová Pokáčová rychlovka, já ti budu věnovat
4: teď. písnička, on má hezký písničky, no.
0: No, tak poslouchej, hele, má minutu
4: tady
0: a půl.
4: Tady taky už byl, no.
0: No, vidíš to, tak jo, tak to bude pro tebe teď, jo, za odvahu,
4: tak
0: za hru.
4: Hezky,
0: taky,
4: no.
0: Hezký víkend, papá.
2: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty

0: typoval rok?
1: 2002. Gratulujeme.
0: Pokáčová rychlovka. Na frekvenci 1.
2: Velké zprávy pro Česko jsou oznámeny dnes. První Čech se za rok podívá na ISS. To je vesmírná stanice a ne islámský stát. To

Hele, ty vesmírný mise stojí hrozný dardy, padnou na to z rozpočtu asi 2 miliardy, ale ti, co tvrdili dřív, že to za to nestojí, se k fotce s astronautem rádi připojí. A když se dobře učíš, máš odhodlání a víru, i z malé země lze do světa spáchat velkou díru, skladatelé, vědci nebo značka klavíru, anebo prozkoumávat taje vesmíru.

0: Quanto amore sei, to nejlepší z muziky. Eros Ramazzotti na Frekvenci 1, máme půl jedné odpoledne. Před námi hned po dopravě třeba Jennifer Lopez, Bruno Mars, Cyndi Lauper, to všechno bude, ale ještě před tím vším, dokonce i před pohledem na fotbalový trávník, protože vběhneme spolu se sportákem Alešem Svobodou, dá se říct, na mistrovství světa, tak má přednost Petr Jablonský.
1: Krásný den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
2: Dobrý den, tady Zdeňka z Buchlovic.
1: Dobrý den, Zdeňko. S kým byste si ráda promluvila?
2: No, s panem Okamurou, jestli můžu.
3: Ano, dobrý den, já vás zdravím, takže můžete.
2: Dobrý den, pane Okamura, mám vás moc ráda, dobrý den.
3: Děkuji vám, tak
2: vidím. Ano,
3: povídejte.
2: Já mám velkou prosbu. Chtěla bych se zeptat, proč, když máme Senát a parlament a stále se šetří penízky, proč máme oba dva tyhle spolky, když stejně rozhoduje vláda?
3: No počkejte.
2: Proč jako nezrušíme jedné z nich?
3: A jste si jako vědomá, že já jsem předsedou poslanecké sněmovny, tak abyste jako nechtěla zrušit mě, jako já jsem tady dělal dlouhou kariéru.
2: Ne.
3: Mě byste nezrušila.
2: Právě, ne, vás ne, ale proč máme dvě tyto organizace?
3: No jo, to, víte, máte těžké, protože třeba já jsem teď předsedou poslanecké sněmovny, konečně, tedy po letech. A teď si představte, ano? Že je to třeba jednovolební období, já už příště jako nebudu. No a kam půjdu? No půjdu do Senátu. A kdyby nebyl Senát, tak co by se mnou bylo jako? No.
2: No to se nejedná o vás, to se jedná o šetření peněz jako v republice.
3: No, na mě nikdo šetřit nesmí jako, to ne teda.
2: No na vás přímo ne, ale proč ti ostatní, když stejně se rozhoduje u vás, ovšem, a ti druzí jenom mávají a kývají rukama a hlásí se, to oni mají za funkci vlastně.
3: No právě, ale to rozumíte, jako to je právě taková odkladovna vlastně pro lidi, kteří už žádnou funkci nemají, tak aby jako zase měli nějakou tu trafiku. No a mně se to může hodit taky, jo, takže jako...
2: ale proč má stát platit na odkladovně lidi, kteří vlastně nejsou na nic?
3: No tak to víte, tak my už tam tak jako, my tam takhle sedíme, že jo, no, celkem jsou to taková teplá místečka, je nám tam dobře, no a teď přijdou volby, nedej bože, jako nás ty občani nezvolí, no a jako samozřejmě já jako silná osobnost bych se zase mohl třeba nechat zvolit do toho Senátu, takže ono je to velice složité, ale v současné chvíli máte pravdu, že mě ten Senát pěkně štve, protože prostě taky nám jako neustále blokují nějaké zákony, nebo nám vrací zákony respektive,
2: ano.
3: Je to strašný, já bych zrušil i prezidenta, protože ten nám neustále něco vrací. Naopak, aby nám tam něco jako dal do parlamentu Turka třeba, jako na křeslo nějaký.
2: Tak to zrovna nemusíme, no, ten teda je tam opravdu.
3: No dobře, ale tak je to koalice, že jo, takže prostě jako, když my řekneme, tak by jako tam měl být, kdo řekneme my, no. Takže děkuji vám moc krát za tu vzpluhu, za tu podporu, mějte se krásně.
2: Taky, hezký den,
4: naschledanou. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa Klubu za 19,90. Billa, to dobré začíná u nás.
5: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.com. Travel. Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
4: Frekvence 1. Doprava. Dálnice D35 za Mohelnicí ve směru do Olomouce je neprůjezdná. Na 239. kilometru narazilo nákladní auto do obytného vozu, ten se převrátil. Odklon je veden na 235. kilometru. S kolonou počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Nákladní vozidla zpomalují na 177. kilometru. Osobní auta v roztrhané koloně popojíždí od 180. kilometru až do omezení v Brně. Zdržení pro osobní auta je 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: páteční odpolední Frekvence 1, tak jak jsme slibovali, tak je dneska na konci pracovního týdne, se podíváme za sportem a máme co řešit. Čeští fotbalisté mají za sebou první zápas na letošní mistrovství světa. Ačkoliv zápase proti Jižní Koreji vedli, nemají nakonec po porážce 1-2 ani bod. Zápas sledoval a také o své dojmy. Z něj se podělí náš kolega sporták Aleš Svoboda.
1: Nazdar, Robine, hezké odpoledne.
0: No, tak pojďme na to, máme co probírat, ne každý vlastně měl morál vstávat ve 4 hodiny ráno, co si budem, třeba takhle, já jsem ho měl, dal jsem si předtím i Mexiko s Jihoafrickou republikou, abych se rozehřál, vydržel jsem pak asi do 1:30 do rána a pak, že teda rovnou zase ve 4 naskočím do dalšího zápasu, probral jsem se v 8, co bylo mezi tím, vůbec nevím, ani netuším, Aleši, čili pokud to měl někdo podobně, tak nám řekni, o co jsme přišli, jestli teda vůbec o něco. A jak ten zápas herně vypadal podle tebe?
1: Já myslím, že kdo si trošku přespal, tak mu to asi tolik vadit nebude, protože třeba se na férovku přiznat, že zápas žádným pušušňáníčkem nebyl. A je třeba říci, že v součtu celého zápasu byla Korea lepším týmem. Aktivnější, odvážnější, více na míči a rychlejší a přesvědčivější v kombinaci. Přesto Češi vedli, kdy se po dlouhém autu Coufala trefil hlavou Krejčí. Korejci si ale dál hráli to svoje, dařilo se jim hodně kombinovat středem hřiště a vytvářet si dost šancí a během 14 minut zápas otočili.
0: Tak pojďme najít něco optimističtějšího. Může si teda český tým odnést toho zápasu něco pozitivního podle tebe?
1: No, těžké, moc toho pohříchu není. Já bych řekl brankář Kovář, standardky a střídání, protože Češi byli dlouho pasivní a při hře dopředu spoléhali právě na standardní situace. Pravda, ukázali, že z nich udeřit umí, dali gól hlavou po autu a pak také po trestňáku, ale gól Součka neplatil kvůli offsidu. Ale herně chybělo více odvahy, tu Češi dopředu ukázali až v závěru, ale střídající Hložek a Sadílek svoje šance naproměnili.
0: Světový šampionát byl zahájen vlastně včera večer. V prvním zápase turnaje se potkali Mexiko a Jihoafrická republika, tedy další soupeři Čechů ve skupině. Jaké dojmy na tebe oba celky v utkání, ve kterém Mexičané vyhráli 2-0, ve kterém byli k vidění hned 3 červené karty udělali?
1: No, nevím, jestli se na tom shodnu s posluchači, ale pro mě ani tohle nebylo jak extra hezké pokoukání. Mexičané byly lepší, ale nenadchli mě, ale je zřejmé, že ve vysoké nadmořské výšce a s podporou domácího publika v závěch budou pro každého nepříjemní. Jihoafrická republika toho moc neukázala, byly tam taktické nedostatky, často byly hodně prostupní a nevykrývaly prostory. Pokud chce Česko i přes prohru s Koreou myslet na postup, tak musí Jihoafrickou republiku bezpodmínečně porazit.
0: Ještě vlastně mě napadá, znamená

0: to, Aleši, že když tam padly, teď řeknu, dvě červené na straně jeho Africké republiky, že ti hráči nebudou hrát vlastně s námi, že je to pro nás jako dobře?
1: Je to tak, jsou to dva hráči základní sestavy, kteří se vykartovali do utkání proti Česku, takže dílčí výhoda to být může.
0: Mm. No tak alespoň takhle, já ještě doplním, že druhý zápas ve skupině proti Jihoafrické republice odehrají Češi ve čtvrtek, to znamená příští týden, my budeme u toho. No a budeme také u dalších sportovních novinek, hned po víkendu, v pondělí na startu nového týdne, a to odpoledne. Tak hezký pátek, hezký víkend, Aleši, a v pondělí naslyšenou.
1: Budu se těšit, naslyšenou.
2: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
3: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.

za stromy a kolik je let. Mám prachy na měsíc,

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
7: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
8: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
9: 13 hodin, Frekvence 1, zprávy.
10: Pojďme na ně, ano, 13. hodina, hezké odpoledne, zprávy má Kateřina Vavřínová.
11: Dobré odpoledne, ministryně Mrázová byla o víkendu fyzicky napadena. Letiště v Hamburku se vrací k normálnímu provozu a D35 je po nehodě směrem na Olomouc stále uzavřená. 44-letá žena v Bílině podle policie o víkendu slovně a fyzicky napadla ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou z hnutí ANO. Policie vyloučila politický motiv. Konflikt se obešel bez zranění. Uvedla dnes policie na síti X. Mrázová byla před nástupem do ministerské funkce v Bílině starostkou. Ministryně prostřednictvím mluvčí řekla, že k útoku nic uvádět nebude. Chce nechat prostor policejnímu vyšetřování. Neděli začnou v Česku platit pozměněné letní jízdní řády vlaku i autobusů. Nová nebo staronová spojení hlásí České dráhy. Společnost Arriva hlásí novinky na linkách autobusů, jak říká mluvčí společnosti Jan Holub.
12: U našich vlaků změny nečekejte, u autobusů je ale úprav víc a taky ideální si jejich odjezdy ověřit ve vyhledavači spojení. Důležitá je změna letního provozu, který kvůli posunu prázdnin začne už 29. června. Nejvíc úprav je na Plzeňsku, kde výjíždí třeba nová linka 764 Stachova do Německa. Výjíždí také nové školní spoje mezi Výšinou a Plzní nebo Stachova na Zadní Milíře. A Arriva Express z Olomouce do Brna bude odjíždět od hlavního nádraží v Olomouci nově ze stanoviště P, tak pozor na to, až půjdete na autobus.
11: Společnost RegioJet žádné změny v jízdních řádech autobusů ani vlaků nehlásí. Německá policie dnes na letišti v Hamburku vyklidila zónu za bezpečnostními kontrolami poté, co jeden z cestujících stisknul nouzové tlačítko na dveřích, kterými se neoprávněně dostal do kontrolované oblasti. Informovala o tom regionální veřejnoprávní stanice NDR, podle které letiště postupně obnovuje provoz. Kvůli incidentu museli cestující opustit také letadla připravující se k odletu. Fotbalové mistrovství světa nabídne o půlnoci ze soboty na neděli evropského času první velký šlágr skupinové fáze. Do turnaje v USA, Kanadě a Mexiku vstoupí z pěti tituly nejúspěšnější tým historie Brazílie, která změří síly s úřadujícími africkými šampiony Marokem. Druhý duel skupiny C následně obstarají Haiti se Skotskem. Hrát se bude v Bostonu od 3 hodin ráno našeho času.
9: Frekvence 1.
3: Počasí.
11: Bude zataženo až oblačno, v Čechách postupně na většině území občasně slabě zaprší, na Moravě a ve Slezsku se místy vyskytnou přehánky, hlavně na severu, výjimečně se objeví i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, tepleji bude na Moravě a ve Slezsku, tam naměříme až 20 stupňů.
3: Frekvence 1.
9: Doprava.
11: Pozor, dejte na D35.
13: Dálnice D35 za Mohelnicí ve směru do Olomouce je neprůjezdná. Na 239. kilometru se po srážce s nákladním autem převrátil karavan. Odklun je veden na 235. kilometru. Kolona je už od Mohelnice. S kolonou počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Nákladní vozidla zpomalují na 174. kilometru. Osobní auta v nesouvislých kolonách popojíždí od 177. kilometru až do omezení v Brně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
11: Ze zprávy to vše, s tím nejlepším z muziky je na Frekvenci 1 připravený Robin Sobek.
10: Je to tak, sledovala si mistrovství, sledovala si Focus, asi ne, viď, ve 4 ráno.
11: Přiznám se, že jsem ve 4 hodiny ráno nevstávala.
10: Já se nedivím, já jsem taky prospal, ale já jsem tady zaznamenal vlastně na sociálních sítích takový zajímavý příspěvek, který bych vlastně mohl přečíst. Zajímá mě, jak to právě vnímáte vy, ten náš zápas s tou Koreou a vůbec celkově mistrovství světa a naší účast tam. Klidně napište potom na 736 304 44. Máme na to v podstatě celou odpolední hodinku, takže se na to můžeme zaměřit. A někdo napsal, nepoučí se a nepoučí. A hezky vlastně srovnal ten náš, chtěl jsem říct včerejší, ale ono to vlastně bylo dneska, takže dnešní zápas se zápasem na Euro 2024, protože píše, s Portugalskem hrajeme strašně, jenom bráníme. Náhodný gól, vedeme 1-0, nakonec prohra 1-2, u gólu chybující hranáč. Pak střih, Mexiko 2026, mistrovství světa. S Koreou hrajeme strašně, jenom bráníme. Náhodný gól, vedeme 1-0, nakonec prohra 1-2, u gólu chybující hranáč. Já jsem vůbec netušil, že historie se fakt takhle až opakovala. Po dvou letech.
11: No jo, to je analýza, panečku.
10: No, hele, je, ale vlastně je vlastně pravdivá. Úplně jednoduchá pravdivá, protože dotyčný píše, v obou zápasech téměř totožná sestava. Na hřišti, no, zbyteční neviditelní hráči, jako Souček, Šik a Šulc, no vlastně ti nejlepší, jako co si budeme povídat, které tam máme. On píše teda, jako zbytečný, chápu, když se vlastně dnes zastavu 1-0 pro nás na hřišti objevil chorý a spalovač hložek. TV jsem vypnul a šel spát. PS, syn to nevydržel a šel spát už v poločase. Dobře jsme oba udělali. Tak jak to máte vy, nebo jak to vnímáte vy, nebo jak jste to vnímali třeba, pokud jste sledovali vůbec ten zápas, napište nám na 736 304 44. No takhle, budeme si držet palce, ještě není všem dnům konec, čeká nás Jihoafrická republika, můžeme překvapit, tak buďme v tom trošku pozitivní, ono taky konec konců nic jiného nám nezbývá, budeme držet palce a teď už taky budeme hrát to nejlepší z muziky. Ace of Base, Sunrise Avenue, Hollywood Hills, Katy Perry, Skip Marley, a než se rozepíšete, co se týká fotbalu, tak pro vás ještě budu mít informaci o tom, kdo dneska večer přijde za Ondrou Kubalou do večerního pokecu na Frekvenci 1. Startujeme v 21.00, ale teď startujeme odpoledne. Hezký den.
11: Hezké odpoledne.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Ace of Base, když jsme byli malí, tak jsme říkali Ace of Base, protože jsme nevěděli přesně, jak se to čte. Tak to je jenom taková vzpomínka na mládí, když slyším právě tohoto interpreta, tuto kapelu, hlavně tuto píseň pár minut po čtvrt na dvě odpoledne. Ještě než budeme tady číst třeba vaše reakce na mistrovství světové fotbale, tak jedna otázka na tělo, troufnete si nahlédnout do své budoucnosti? Jestli ano, tak by bylo dobré, abyste dneska v 9 večer byli u rádia, protože je konečně pátek a to znamená, že do večerního pokecu k nám přijde opět vzácný host a tentokrát to bude astrolog Antonín Baudyš mladší. To taky znamená, že můj kolega Ondřej Kubala s ním bude probírat, jak pracují astrologové v roce 2026, jak se jejich práce liší třeba od dob Rudolfa II. Budou probírat i co všechno nám může postavení planet v čase našeho narození prozradit, ale hlavně bude dnešní pokec speciálem, který věnujeme především vašim dotazům. Během celého pokecu, přátelé, budete mít možnost Antonínu do rádia volat, ptát se ho, co čeká v budoucnu právě vás. A k tomu bude stačit, když si připravíte datum, čas a místo svého narození. Zbytek je už ve hvězdách. Připomínám, že večerní pokec startuje zde na frekvenci 1 v 21.00.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: V Planeu startovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i pouřkám nebo zimním mrazu. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: něco poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Starship, to nejlepší z muziky, na frekvenci 1-3 minuty po půl druhého odpoledne. My jsme rozebírali mimo jiné také mistrovství světa ve fotbale a vy píšete, jako třeba Vítě, ahoj, zdravím celou frekvenci 1 jako sportovec, to beru sportovně, ne vždycky se daří a já vždycky věřím na lepší zítřky. Fandit našim budu vždycky a ve všem krásný víkend všem, napsal Vítě. No, to je správný přístup. Jak říkám, ono se to ještě celé může otočit, může se to změnit, přece jenom nás čeká Jihoafrická republika. Včera teda jako nebyla úplně ideální, to, co jsem jako sledoval s Mexikem. Navíc 3 červené karty v zápase, když opomenu tu jednu mexickou, tak pro Jihoafrickou republiku 2. To znamená, že docela zásadní hráči nebudou nastupovat do sestavy proti Česku příští týden. No tak uvidíme, jestli nám to pomůže. Bedřich píše, dobrý den, kurz na zlato na fotbal 250%. Jo, tak Bedřich už tady řeší kurzy, to je raketa, já tomu nevěřím, že bude zlato. No, tak on tomu nevěří nikdo, Bedřichu. Ale každopádně pište, pokud jste sledovali třeba i ten dnešní brzký ranní zápas Česko versus Korea, tak vaše dojmy, pocity klidně na 736-300-444, nebo můžete, co se týká mistrovství světa ve fotbale, namluvit nějakou zprávu přes aplikaci F1. I to se dá, protože my tady velmi rádi odvysíláme, ale teď už budeme vysílat aktuální dopravu, lépe řečeno za pár vteřin.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: Provoz na dálnici D35 je po nehodě na 239. kilometru ve směru z Mohelnice do Olomouce obnoven. Kolona se pomalu rozjíždí. S kolonou počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Nákladní vozidla zpomalují na 174. kilometru. Osobní auta v nesouvislých kolonách popojíždí od 180. kilometru až do omezení v Brně. Zdržení pro osobní auta je na 3/4 hodiny. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky Breakfast at Tiffany's Deep Blue Something na frekvenci 1. My máme minutu po 1:45 odpoledne, mimo jiné řešíme tady mistrovství světa ve fotbale. Mám tady od vás dokonce i namluvenou zprávu, pokud se nepletu, od Pavlínky, která ji namluvila přes aplikaci frekvence 1. Pojďme si ji pustit.
1: Robine, já jsem si nařídila budíka. Robine, já jsem vstala. Já jsem pustila televizi, já jsem si koukala, já jsem plakala. Čekala jsem víc, říkala jsem si, jednou na mistrovství světa, oni se předvedou, překvapí, ale bohužel prostě nebylo to tam. Nejde to, nevím proč, nejsou tam ty hráčské kapacity, že jo, které bývaly. Já na obhajobu Šulcíka se Šikem, oni jsou dobrý, ale prostě když nemají tu zálohu, když jim nikdo nezahraje, nenahraje pořádně, tak je to škoda, no. Takže měla jsem velká očekávání, kterých jsem se nedočkala, takže doufám, že příští zápas třeba.
0: No, Pavlínko, a já jsem si budíka nenařídil. Pavlíno, já jsem nevstal. Pavlíno, televizi jsem si nepustil. Neplakal jsem, nekoukal jsem, ničím mě to nepřekvapilo, prostě to tam nebylo. Ano, ale jak říkáš, vlastně příští zápas. Pojďme si držet palce, uvidíme, jak to dopadne všechno v průběhu příštího týdne, nebo lépe řečeno příští týden s Jihoafrickou republikou. Budeme fandit, budeme u toho a podávat také aktuální informace v našem vysílání se sportákem Alešem Svobodou, to je jasné. Jinak se mějte, smějte, zítra v 6 budu zpátky výjimečně, je to tak, my si výjimečně spolu dáme taky sobotní ráno, tak se na vás těším. No a docela určitě, ještě než dorazíte, Vojta s Janou, to nejlepší z muziky, tak pojďme hrát.
2: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

0: 74-75, taky Connell z toho nejlepší z muziky na Frekvenci 1. Zprávy už za chviličku, pak Vojta s Janou.
1: A víkend.
2: Nazdar.
0: A víkend.
2: A mě se kousnul počítač, to je super.
1: To zpívá Marpo, ne, písničku. No tak si my máme tady.
2: Tak třeba jí zahraje na Radiokempu.
0: Jo, to fakt. Nevím, nevím. Počkej, to já vůbec, já jsem...
1: Ty neznáš život... písničku od Marpa Víkend?
0: Ne, já neznám Marpa.
1: Aha.
2: Ale tak, ale víte, no tak. Nemáme.
1: To je škoda.
0: Já to znám.
2: Oto Petřina mladší.
0: Dobře, no, dobře, už je to lepší. Jo, myslíš bývalý bubeník z kapely Činasky?
1: No,
0: no a tohle jste měli říct.
2: No,
0: Ježíš Maria.
2: Partner dcery Lenky Filipové.
0: No, a nebo milenec, nebo vlastně manžel. Ne, oni se ještě nevzali, takže přítel pravděpodobně dcery Lenky Filipové.
2: A co jsem řekl před
1: pár vteřinami? On to teď řekl.
0: Ty jsi to řekl?
1: No, on to teď řekl.
0: Fakt?
2: Hele, opakování matka.
1: Hele, on má dvě holky, buď má prostě dceru Lenky Filipový, anebo má dceru Lenky Filipový.
2: No, ale tak to je prostě
0: úlet, no. Ale ne, tady přátelé, zase vidíte, že je pátek, že je odpoledne.
1: Hele, ale
0: a
1: já
0: že
1: jsem,
0: ten týden byl opravdu náročnější.
1: Já jsem si teď vzpomněla, jednou jsme měli Paráda Fest a my jsme měli uvádět s Mikešem Lenku Filipovou a on mi říká, hlavně to nepopleť a no. Neřekni Fenka Lilipová. A co myslíš, že jsem řekla? A
0: ne, neřekla si Fenka.
1: No řekla.
0: Tak to, ale za to můžou samozřejmě pivo. Večka
1: a za to může Mikeš.
0: Za to může Mikeš.
2: Tak buďte rádi, že Leny pořád ještě říká Meleny a ne Feny. Marpo a Feny. To by znělo hezky.
0: Je to jo, no.
1: Tak možná se uslyšíme v pondělí.
2: Byla to psy.
0: Možná, možná. Tak hezký víkend.
1: Čau.
0: Ahoj.
3: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
11: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
12: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Má je pro nás Káťa Vavřínová. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Soudy za posledních 5 měsíců vyhlásily nejvíc bankrotů od roku 2017. Obézním dětem by léky na hubnutí mohla hradit pojišťovna a Kolony hlásí zde jedničky směrem na Brno. Za prvních 5 měsíců letošního roku vyhlásily soudy 336 firemních bankrotů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jich přibylo 7%. Počet byl nejvyšší od roku 2017.
13: Nejčastěji krachovaly podniky působící v obchodě, pak zpracovatelském a stavebnickém průmyslu. Podle odborníků počet bankrotů dál poroste. Nejvíc firem skončilo v Praze, kde jich bylo skoro 150, následoval Jihomoravský kraj. Naopak nejméně jich bylo v kraji Ústeckém, kde byly jen 3 a ve Zlínském 4. Největší nárůst hlásí Pardubický kraj, kde jich meziročně přebylo 450%. Láďa Jakub, Frekvence 1.
1: Obézním dětem od 12 let by mohly být léky na hubnutí hrazeny ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO očekává rozhodnutí o podmínkách do konce roku. Výstražná stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu kvůli chystané změně financování veřejnoprávních médií se připravuje na 22. června a má trvat 24 hodin. České tiskové kanceláři to potvrdila Pavla Kubálková z iniciativy Veřejnoprávně. Tenistka Marie Bousková podlehla v dohrávaném duelu Chorvatce Doně Vekičové 6-7 a 3-6 a nepostoupila do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu.
12: Frekvence 1.
3: Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno, v Čechách postupně na většině území čekáme občasný slabý déšť, na Moravě a ve Slezsku se místy vyskytnou přehánky, hlavně na severu, výjimečně se objeví i bouřka. Denní maxima se vystoupí na 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměříme až 20 stupňů.
3: Frekvence 1.
12: Doprava.
1: A jak to vypadá v provozu, tak to ví Marcela.
14: Provoz na dálnici D35 je po nehodě na 239. kilometru ve směru z Mohelnice do Olomouce obnoven. Kolona se pomalu rozjíždí. S kolonou počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Nákladní vozidla zpomalují na 174. kilometru. Osobní auta v nesouvislých kolonách popojíždí od 180. kilometru až do omezení v Brně. Zdržení pro osobní auta je na 3/4 hodiny. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
1: To byly zprávy. Tak to řekni. No a jak jste mohli před chviličkou slyšet, tak připraveni jsou na Frekvenci 1 Jana Knížková a Vojta Effler.
15: To jsou úplně nedočkaví.
2: No jo, já jsem nemohl dospat úplně dneska.
15: Pátek, že jo, 12. června. No. Málo stačilo a bylo 13. června.
2: No.
15: Byl pátek 13.
2: Ještě, že se nám to neposunulo moc.
15: No. Ještě se to neposunulo.
2: Ne,
15: ale víte, co jsem zjistila? No. Že jak je v červenci to volno, jak jsou státní svátky 5. a 6., tak to vyšlo na neděli a pondělí. To vyšlo dost blbě.
1: No, tak mohlo to být na sobotu a neděli, že jo?
2: No, to bylo právě loni.
15: No,
2: takže
15: tak aspoň jeden den.
2: Letos je to vlastně lepší než loni, to znamená, přátelé, zlepšujeme se.
15: Jo, a tady další rok už to bude vlastně pondělí, sobota, neděle, pondělí, úterý. No.
2: A potom?
15: Sobota, neděle,
2: pak bude,
15: úterý, středa.
2: No, ale možná tam bude jeden navíc, není za 2 roky přechodný rok.
15: Jo, vlastně přechodný rok. Ale nepředbíhejme, žijem hrozně rychle.
2: Tak. Ale ještě jsme pořád před přechodem.
15: Mluvíš o sobě.
2: To samozřejmě.

0: Tak to byly Skripta Vilájem na Frekvenci 1. Pokud jste neposlouchali dnešní ranní vysílání, tak vám utekla premiéra písničky Dovolená od Xyndla X. Mimochodem Xyndl X alias Ondra Ládek, který byl tu písničku představit. A mě fascinuje, že jsem se dozvěděl, že Ondra Ládek alias Xyndl X je notorický plánovač dovolených, že je to jeho oblíbená disciplína.
1: Fakt?
0: No. On to o sobě i říká, že dlouhé měsíce dopředu rád plánuje, kdy a kam pojedou, a dost tím žije dlouho předtím, než dovolená opravdu začne.
1: Pak přijede žena a řekne, ne.
0: Bude to takhle. A všechny plány za posledního půl roku jsou minulostí.
1: Tak dovolená se totiž jmenuje i ta nová písnička. Mě tady baví ta citace. Slyšel jsem stížnosti na to, že poslední dobou píšu jenom samé depresivní písničky. Tak jsem se zeptal své ženy, o čem pozitivním se dá psát. To je vtipný, ne? No. Musí prostě autor zamyslet, o čem pozitivním se dá psát. Vypadá, jak kdyby žil celou dobu v depresi. Ne, ale každopádně o té dovolené to je. A je to písnička dobře laděná, má vás tak trošku jako pobídnout k tomu, abyste začali plánovat, abyste se začali těšit.
0: Abyste začali balit, protože prázdniny se blíží.
1: To je pravda.
0: Pár technických informací. Jedná se už o třetí písničku z chystaného alba, které Xyndl X chystá na příští rok ke 20 letům na hudební scéně. Puberťáka znáte od nás Frekvence 1, i Křídla znáte od nás z Frekvence 1. Teď budete znát i Dovolenou.
1: No, mrkněte i na videoklip, který vznikl, a dokonce se o to postaral Petr Lexa, což je z kapely Slza.
0: Ano. No, který Ondra psal texty mimochodem svého času.
1: Jo, to je vlastně pravda. No. A taky takovou roličku si tam střihli děti Xyndla X, takže tam uvidíte jeho výplod.
0: Je to takový, takový family business, by se dalo říct. Takže Xyndl X a jeho novinka Dovolená.
2: Ahoj, tady je Xyndl X. Nepracujte pořád a vyražte na dovolenou, tak jako já s mojí ženou. Tady je moje novinka na Frekvenci 1.

0: A to by šlo. Single X dovolená. Písnička, která měla premiéru dneska ráno v ranním vysílání. A my teď od muziky půjdeme k filmu, protože Vojta byl včera na nejdelším snímku posledního roku, protože trvalo to asi třeba půl hodiny.
1: Ne, ještě se chystám na Odysseu od Christophera Nolana.
0: A to je o 15 minut delší.
1: Ta má přes 3 hodiny, no. Já jsem byl včera, prosím, pěkně v kině na filmu Den odhalení, který šel včera do českých kin, jako do kinodistribuce. Je to novinka od Stevena Spielberga a je to science fiction. A já teda nechci jako moc spoilerovat, běžte se na to podívat, ale...
0: Dojem,
1: že by to měl asi vidět...
0: Zkrátit.
1: Ne, že by to měl asi vidět každý tenhle film.
0: Jako fakt?
1: Protože ten film je o všem možným, jenom ne o mimozemštěnech.
0: Takže co se tam promítá?
1: No, je to vlastně...
0: Současná situace, ekonomická, politická, společenská.
1: Spíš společenská. Je to vlastně takovej, jako řekněme, hollywoodsky vztyčený prst tomu, že my jako lidi už se přestáváme chovat jako lidi.
0: Já, takže mezi řádky tam prostě Spielberg dává nějaký jako svoje...
1: Takový poselství by se dalo říct, ale jako takhle.
0: Takže je to takový jako těžší?
1: Ne, je to klasický americký blockbuster. Je tam třeba jedna z nejlepších honiček na vlaku, jakou jsem kdy viděl.
0: Kdo?
1: Emily Blunt toho kluka. Mimochodem Emily...
0: Vždycky ona jeho.
1: Ne, oni...
0: oni ty tam... na čem jsi to byl?
1: No prostě je to starý pán a plní si sny, Steven Spielberg. Ne, opravdu, jako je to moc hezký film, má to 2,5 hodiny, ale uteče to jako voda.
0: Jo.
1: A jak v kině většinou lidi rušej a šustěj, tak poslední čtvrt hodinu by byl slyšet špendlík.
0: Tak?
1: Jak to finále je silný. No, jako,
0: myslím, že lepší reklamu to mít nemohlo.
1: Ne, opravdu je to hezký, běžte na to.
0: Ta honička tam bude nejlepší.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi. Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme

0: Je půl třetí, posloucháte Frekvenci 1, hezké odpoledne přejeme.
1: Káťa má zprávy, je tu s námi, pojďme jí předat slovo.
2: Je to tak, dobré odpoledne. Senátoři navrhli ústavnímu soudu, aby zrušil vyhlášku o záplavových územích. Tvrdí, že ministerstvo překročilo pravomoc a poukazují na zásah do práv. Nejvyšší cena benzínu o víkendu podruhé v řadě mírně vzroste. Oproti dnešku se zvýší na 41 korun 49 haléřů za litr. Naopak nafta ve srovnání s dneškem zlevní. Čerpací stanice ji budou moci prodávat nejvýše za 39 korun a 29 haléřů. Za litr. Hostem presklubu bude dnes v 18 hodin metodička dopravní výchovy Markéta Novotná. Jakub Weinlich si s ní bude povídat o dopravní kampani Cestujme s dětmi bezpečně.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Popojíždět budete na D1.
4: 20 minut se zdržíte na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu. Mezi 59. až 58. kilometrem pracují silničáři v pravém jízdním pruhu. Zpomaluje se na 64. kilometru. S kolonou počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Nákladní vozidla zpomalují na 174. kilometru. Osobní auta v nesouvislých kolonách popojíždí od 178. kilometru až do omezení v Brně. Zdržení pro osobní auta je na 3/4 hodiny. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
1: A bude příběh za chviličku, bude pravdivý nebo vymyšlený.
0: A proletíme se dneska.
1: Jo.
0: Docela vysoko se proletíme.
1: Tak jo, ale ještě předtím Damiano

0: Lana David, Tyla a Miles Rogers na frekvenci 1. Teď je čas na příběh.
1: Příběh ze vzduchu.
0: Ze vzduchu. Vrátíme se do roku 1972.
1: To jsme nebyli ani jeden na světě.
0: Ano, ještě ne, ale už jsme sbírali malý hříbky. My už jsme byli na houbách.
1: Já ještě v 72. ne.
0: No, jde o to, jak dlouho se sbírají houby, že jo, než člověk přijde na svět.
1: To je podle mě v každém regionu jinak. No. Třeba na Vysočině prostě.
0: Na Vysočině je to rychlý, tam je to 2 měsíce. U nás na severu Čech se sbírají houby 10 let dopředu. Takhle, podíváme se na palubu letadla společnosti Yugoslavian Airlines, kde sloužila srbská letuška Vesna Vulović. Mm-hmm. A co se nestalo? V tom roce 72 to letadlo, ve kterém ona sloužila, explodovalo ve výšce 10 kilometrů nad zemí. To bývá obvykle konec příběhu, že? Jenomže ne tentokrát. Ona zůstala zaklíněná v jedné části trupu, která nebyla rozmetána tím výbuchem. Dopadla na zasněžený svah a lesnatý terén tady na našem území, v tehdejším Československu. A přežila. Sice teda zlomené nohy, nějaký jasně, velký zranění, ale přežila pád z výšky přes 10 kilometrů bez padáku, bez jakýhokoliv zbrždění, kromě toho sněhu a stromů. A dodnes je zapsána v Guinnessově knize rekordů jako člověk, který přežil nejvyšší pád bez padáku.
1: Jak můžeš jako potom normálně žít? Nebo myslíš, že takový člověk potom letěl někdy na dovolenou?
0: No já Egypta, už bych do toho nebyl.
1: Já
0: bych šel na dovolenou pěšky.
1: No,
0: potom,
1: za mě je to pravda.
0: No i za Guinnessovu knihu rekordů je to pravda.
1: Je to pravda. Já totiž mám pocit, že ten příběh jsem slyšela, nebo jsem o něm někde četla. A není ono ti to taky trošku sfilmovaný, nebo ještě ne?
0: Já teda nevím, jestli je to sfilmovaný. Každopádně příběh je to fascinující. 10 kilometrů.
1: A dokonce v tom příběhu, který jsem já četla, nebo který jsem narazila, oni popisovali, ve které části toho letadla ona seděla. Že tam vlastně při té explozi ta jediná část zůstala celá.
0: Zůstala v celku a ona tam zůstala zaklíněná
1: tam
0: a vůbec jí to vlastně ten přetlak toho vzduchu jí nevytáhl. Ona měla vlastně jako velký štěstí i přes ty zranění, ke kterým se samozřejmě logicky musela dostat. Jako když padáš 10 kilometrů a spadneš
1: jako
0: prostě na nějaký strom a na sníh, tak
1: to je strašný.
0: Jako kdyby to byla jenom modřinka, tak by to bylo neuvěřitelný, ale prostě 10 kilometrů. Vždyť si představte vzdálenost 10 kilometrů.
1: Ne, vůbec, já si to vůbec nedokážu představit. Ty 10 kilometrů jedeš autem kolik třeba?
0: 10 minut, když jedeš 60.
1: No.
0: A ona to padla.
1: Slovní úloha.
0: Vesna spadla z výšky 10 kilometrů rychlosti.
1: Ty kráso. Vypadla v bodě A. Za jak dlouho dopadla do bodu B?
0: Při gravitačním zrychlení G.
1: A co řekla, když dopadla? Žuch.
0: Jaut.

0: Láska, ta nebezpečná věc na frekvenci 1 za 3 minuty 3/4 na 3.
1: Takhle, léto je před námi, i když to v tom dnešním podzimním odpolední úplně jako nevypadá.
2: Co jako tam je kosa.
1: Je to
2: úplně nechutný.
1: Já zrovna koukám ven, jak tam jako padá takový ten mrholivej déšť. Říkám si, jako jestli už začneme zdobit na Vánoce.
2: Nebo ne, všimni si, tady totiž vedle nás jak stavějí. No. Tady ty pracanti většinou chodí v kražacích a v tričku. A ty tady mají všichni otepláky, bundy, rukavice.
1: Máme ty dva mají vzadu i kožich, koukám.
2: A ty mají i bufy.
1: Každopádně, i když to nevypadá, léto je před námi, respektive prázdniny se blíží a Tomáš Fíla za vámi opět začal vyrážet s nezbytnostmi na letní sezónu společně s Coca-Cola.
2: Tak, co vám přivezl? Auto naložené výher. Když ho odchytnete jako první, vyhrajete a vyhráli jste nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška s plážovou dekou a slunečními brýlemi Coca-Cola.
1: Taky voucher do restaurace Food Marks za 500 korun.
2: No a k tomu samozřejmě pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola. Kde se dnes Tomáš Fíla pohyboval?
1: Tak podle všeho by měl být v Plzni, jak to tam vypadalo, se dozvíme právě teď.
2: Ahoj Tome.
3: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj Vojto, zdravím z náměstí Republiky z Plzně, kam jsme dnes dorazili za našimi posluchači opět s další dávkou cen plato nápojů Coca-Cola voucher do restaurace sítě Food Marks v hodnotě 500 korun. Také tady máme luxusní plážovou osušku, plážovou tašku a hlavně fantastické sluneční brýle. A to všechno získává ta, která přišla dnes k našemu autu jako první a jmenuje se, dobrý den.
4: Tereza, dobrý den.
3: Terezo, my vás zdravíme. Co jste dělala, když jsme hlásili, že dnes přijedeme do Plzně?
4: Pracovala jsem na počítači, poslouchala jsem online.
3: No a to se rozhodně vyplatilo, protože tyhle všechny ceny jsou teď samozřejmě vaše. Tady jsou.
4: Moc děkuju, skvělý ceny, hlavně osuška se mi líbí na dovolenou.
3: No a my máme radost, že jsme tolik radosti dnes mohli přivést právě sem do Plzně na náměstí Republiky a v pondělí opět někam za vámi vyrazím. Kam se dozvíte v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat. My vám s Terezou přejeme hezký víkend, mějte se krásně a ahoj.
4: Ahoj.
2: O další letní balík výher Coca-Cola budete moct soutěžit opět už brzy, takže určitě poslouchejte, a to od samého rána, protože během ranního vysílání se dozvíte, kam Tomáš pojede příště.
1: Myslíme samozřejmě ranní vysílání Lupky a Míry, to jest od pondělí do pátku. A protože se blíží mistrovství světa ve fotbale, můžete si fotbalovou atmosféru užít i v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks.
2: Takže si dejte nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou, potom najdete kód, ten je velice důležitý. Dáte ho do aplikace Coke App a můžete soutěžit o skvělé ceny.
1: A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete vyhrát ještě něco navíc.
2: Mapu podniků Food Marks potom najdete v aplikaci anebo taky na stránkách Coca-Cola.

Víkend začíná na televizi Seznam francouzskou komedii Roztržitý s Pierrem Richardem v hlavní roli. Pierre nastoupí do reklamní agentury a díky jeho roztržitosti se roztočí celé kolo neuvěřitelných situací, kterými se kolegy proti sobě popuzuje. Možná, že víc než roztržitost je ale štve fakt, že jeho reklamy slaví úspěch. Začátek je ve 20 hodin a 10 minut. Po 22. nabídne televize Seznam akční drama Peklo. Američan Kale pracuje v Rusku. Poté, co zabije vraha svojí manželky, dostává v Rusku do životí a má ho strávit v nejkrutější ruské věznici. To by ale nebyl Jean-Claude Van Damme, aby nevymyslel, jak přežít a samozřejmě utéct. V neděli večer se můžete od 20 hodin a 10 minut podívat na první část čtyřdílného seriálu Hrabě Monte Cristo. Gérard Depardieu v roli Edmonda Dantese má dokonalý plán. Měl totiž dost času na to vymyslet, jak zničit ty, kteří mu vzali nejlepší léta jeho života, svobodu, snoubenku, otce i čest. V hlavních rolích Gérard Depardieu a Ornella Mutyová. V neděli si můžete po 22. hodině na televizi Seznam dopřát romantiku. Čeká vás komedie Dokonalá partie. Hlavní hrdinka Kate hledá pana dokonalého. Možná by i našla, nebýt svatby její sestry a toho, že za svědka jde Katin ex Jeffrey. Předstírat spokojený a šťastný život bez Jeffreyho zabere Kate dost sil a samozřejmě následuje spousta zmatených a komických situací. Roztržitý a roztomilý Pierre Richard ve francouzské komedii, Jean-Claude Van Damme v akčním thrilleru, napínavý osud Edmonda Dantese i romantika v neděli večer. To je váš víkend na televizi.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
11: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
12: Má Káťa Vavřínová. Hezké odpoledne.
13: Dobré odpoledne. Maximální cena benzínu o víkendu mírně poroste, nafta naopak zlevní. Armáda propustila z karantény vojáka z Česka kvůli podezření na ebolu a provoz houstne na D1 směrem na Brno. Nejvyšší cena benzínu o víkendu po druhé v řadě mírně vzroste. Oproti dnešku se zvýší o 5 haléřů na 41 korun a 49 haléřů za litr. Naopak nafta ve srovnání s dneškem zlevní. Čerpací stanice ji budou moct prodávat nejvýše za 39 korun a 29 koruny za litr, což je o 30 haléřů méně než dnes. Jde o ceny pro celý víkend i pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Asistenti pedagogů na základních školách se zruší. Chce to tak ministr školství Robert Plaga. Ten chce, aby byli součástí týmu.
14: Asistenti pedagoga by nově už neměli být přiděleváni k jednotlivým žákům na základě jejich diagnozy nebo speciálních potřeb. Bude to prý jinak. Měli by víc fungovat jako podpora kantoru a celé třídy, nejenom konkrétního člověka, konkrétního žáka. Počítá s tím novela školského zákona, kterou ministerstvo poslalo do připomínkového řízení. Podle ní školy dostanou asistenty přidělené plošně. Kolik jich bude, určí speciální výpočet. Roli bude hrát třeba počet dětí v jednotlivých třídách a nebo počet žáků se znevýhodněním. O tom, která třída asistenta dostane, rozhodne pak ředitel školy. Láďa Jakub, Frekvence 1.
13: Armáda dnes propustila z preventivní karantény českého vojáka, který se 22. května vrátil z pozorovatelské mise v Demokratické republice Kongo. Voják se vrátil z oblasti s potvrzeným ohniskem eboly. V Kongu ale nepřišel do potvrzeného kontaktu s touto nemocí a neobjevily se u něj ani žádné příznaky nákazy, uvedla armáda na síti X. Motocyklový jezdec Filip Salač se chystá na největší závod v kariéře, kterým by pro něj měla být velká cena České republiky příští týden v Brně. Povzbuzený druhým místem v Maďarsku, což bylo před týdnem jeho první pódiové umístění po téměř 2 letech, chce na domácí trati opět bojovat o stupně vítězů, v ideálním případě o vítězství.
11: Frekvence 1.
2: Počasí.
13: Čeká nás oblačno až zataženo s přehánkami, jen ojediněle bude i polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až na 20. V noci bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Kránu bude na západě Čech obývat oblačnosti i srážek. Nejnižší teploty klesnou i na 10 stupňů.
2: Frekvence 1.
11: Doprava.
13: Kolony hlásí z D1.
15: Provoz houstne na dálnici D1 na výjezd sjezdu z Prahy ve směru na Brno. Zpomaluje se na 6. kilometru u Průhonic, popojíždět budete na 12. kilometr. Zdržení je tam na 20 minut. Koluna se tvoří také na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Zpomaluje se za sjezdem na Domašov na 172. kilometru v obou pruzích. Osobní auta v roztrhané koloně popojíždí do Brna. Zdržení je 40 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
13: Ze zpráv je to vše. Posloucháte Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
16: Krátce po 15. hezké páteční odpoledne přejeme.
12: 10 stupňů v noci, to není mnoho.
16: No to je dost málo, ale koukal jsem na předpověď a jako jasně.
12: Příští týden.
16: Je to až za týden, takže se to může ještě mnohokrát změnit.
12: 29.30.
16: No pozor.
12: Sobotu 33 jsem četla.
16: Příští víkend mi ukazuje telefon až 35 stupňů.
12: Fakt jo.
16: Ano. 35.
12: Vážně,
16: to znamená zhruba o 35 stupňů víc, než je venku teď.
12: Počkej, co tam máš za předpověď? To máš
16: ne,
12: nějakou
16: ne,
12: Florenci?
16: Ne. Prahu východ. To je v podstatě taková česká Itálie.
12: Ty krásu, 35 je dost. No. Já bych moc chtěla, moc bych to přála všem, co si půjdu pro vysvědčení, aby šli prostě v šatičkách a v kraťásacích.
16: To já nevím, jestli se náš mladý bude hezky tvářit, no to když mu řeknu, ať si vezme šatičky.
12: Nemá to rád?
16: Ne.
12: Tak mu kup nějakou barvu, kterou má rád.
16: Bude ti tam ze spodu foukat a spod se vyvětráš.
12: Tak to plaštěnce taky, že jo?
11: Jana Knížková

0: je Madonna a Madonu vystřídá někdo z vás, komu budeme vracet peníze?
1: No můžeme zlatě říkat, že je taková naše Madonna.
0: Zlata, to je strašně hezký jméno. Tak pojďme zkusit zavolat zlatě.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Tak Zlata nám poslala účtenku.
0: Jmenuje se Adamovská.
1: A ne, tady napsáno nám Zlata, podepsaný je Petr Štěpánek. Ne, je to jiná Zlata, ale tu účtenku, kterou chce proplatit, tak ty peníze, které získá zpátky.
0: Dobrý den, Zlato, teď jsme to málem všechno prozradili, prozradíte to vy. Které rádio platí za vás?
4: Frekvenci 1.
1: No jistě.
0: Tak a teď k té účtence. Jste
1: tam, nebo jste omdlela štěstím? Ne, vy jste to...
4: Jsme si říkali do vás, poslucháme vás.
0: No vidíte, no, my vám voláme.
1: To je skvělé.
0: Jste si nás přivolali.
1: Vy jste nám totiž poslala účtenku, kterou když vám proplatíme, tak to použijete na nákup něčeho jiného a to je nám velmi sympatické. Pojďte nám o tom říct něco víc.
4: Určitě koupím nějaký papání pro ptáky, pro papoušky.
1: Jo,
0: za ty peníze, ale teď ještě ty peníze, co jste utratila, ty mají jakou historii?
4: Je
1: to nákup, který jste si nechali přivést, jo?
4: Ano.
0: Takže klasický nákup a takovou tu firmou, která zazvoní, vyklopí, uklidí a je to.
1: A popřeju vám hezký den. No, takhle.
0: Takže běžný nákup.
1: Prostě běžný nákup, ale mně se tam opravdu jako moc líbilo to, že ty peníze chcete použít na krmení pro zvířátka. A vy jste jako papouškomilové, jo? Že kolik jich máte?
4: Ano, máme papoušky, máme jich víc než 10.
0: Jejda. To skoro vypadá, kdybyste nevěděli, kolik jich máte.
1: Víc než 10. A jako jsou hovořící, rozkecají se vám třeba někdy všichni najednou?
4: Jsou křičící, vstávají, ještě než se jakoby rozednívá. A mluvit umí tak jenom jako nějaký jméno.
0: Aha.
4: A takový, když se jim něco nelíbí, třeba když si koupíme v oblečení, tak křičel ten jeden hadr, ne.
0: Výborný. Tak počkejte, musela někde slyšet, jo? Kdo to u vás vykřikuje? A kde je máte? Máte je doma nebo máte je někde venku v nějakých voliérách?
4: Máme je doma.
0: Máte je doma. Teda, tak to máte společnost. To máte lepší než televizi.
4: No,
1: to je vynikající.
0: Tak a kolik budeme proplácet?
4: Já to nevím.
1: Já vím, 1249 korun.
0: Tyhle peníze Frekvence 1 pošle zpátky a věříme, že když máte takhle širokou rodinu, že se hodí. Tak moc gratulujeme.
4: Moc vám děkujeme.
0: Mějte se, krásně. Ať se daří.
1: Hezký víkend, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
4: Taky, nashledanou.

0: Šagy na frekvenci 1 bude 4:15. My to máme dneska takové, řekněme, hudebně našlehané, to vysílání.
1: To je pravda, úplně to prostě praská ve švech novou muzikou. Ano. Jedna další muzika je teď v podání kapely Miraj.
0: Protože Miraj jsou chlapci tvůrčí a chlapci hudebně plodní a další z jejich výsledků, respektive další z plodů jejich tvorby si okusíme právě teď. A...
1: tak to vyplodili kluci.
0: No, kluci vyplodili malinový sirup, prosím pěkně.
1: Když se řekne malinový sirup, já teda trošku vycházím z toho, co nám přišlo za noty k tomuhle. Takže když se řekne malinový sirup, tak se určitě vybavíš takovou tu dobrotu, kterou dělala třeba mamka nebo babička z těch malin.
0: A plavaly vždycky v tom ty zrníčka.
1: Vždycky v tom plavaly ty zrníčka, ty zůstávaly v těch zubech. Aha. A mně se jednou stalo, u nás byla taková rodinná oslava a já jsem vůbec nevěděla, že ten malinový sirup může skvasit, takže my jsme pili... My jsme pili
0: malinovou šťávu a pak vám bylo krásně.
1: No, a moje kamarádka v té době Miluška Matoušová, to museli odníst, protože nám to usnula na dětský oslavě z malinového sirupu, takže bacha na to.
0: A jste si říkal, to je hezký perlí.
1: A to jsme byli malinký, byla třeba 11, jsme takhle seděli, to je tak dobrý, já se tak cítím tak jako dobře. A pak přišla mamka a říká, proč tady ta Miluška spí, já nevím, vy jste vypili ten malinový sirup, no, a že to celý nějaký skvašený, to úplně bubla.
0: Takhle, ta písnička není o skvašeném malinovém sirupu, ale sám Miraj o tom říká, že mu to vlastně, že to je vlastně symbol dětství.
1: Ano.
0: Že prostě jeho babička dělávala malinový sirup a když se řekne malinový sirup, tak si vždycky na to dětství vzpomene. No. Takže letní hitovka od Miraj s nádechem nostalgie, řekl
1: tak si
0: bych.
1: Užijte.
2: Ahoj, tady Miraj. Frekvence 1 je rádio, který mě vždycky dobře naladí. A věřím, že i vás.
3: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Novinka od Miraj. Malinový sirup a jinak oni plánují za rok, přesně za rok.
1: Že ten sirup udělají.
0: To jsme dostatečně zkvašený. Budou mít, prosím vás, koncert v Edenu, jsem
1: no,
0: chtěl.
1: To bude, jak se po té Evě opičej, co? No.
0: Jo, to je to trošku takový. Jako...
1: Takhle, ta písnička mě vlastně připomněla, řekl to s klasikem, mně se to vybalilo celé dětství. Protože vlastně, když se řekne malinový sirup v té písničce, tam to symbolizuje tu vzpomínku na babičku, tak mě se okamžitě vlastně jako vybavily vzpomínky na moje babičky.
0: Vážně?
1: No, že vlastně u jedný to nebyl malinový sirup, ale byl to angreš na zahradě a rybíz.
0: A nejhorší bylo, když tě poslali, to jsi sbírat.
1: Ne, to já jsem, ne, já když jsem byl malý, já jsem to miloval.
0: Vážně.
1: Já jsem si tam vždycky sednul. A nebo u druhý babičky, ty měli na zahradě černý rybíz a já jsem si k němu vždycky jako sednul, a protože ho nikdo jiný z rodiny nejed.
0: To byl hrozný oprus.
1: Tak já jsem ho celý jako otrhal a
0: snět.
1: Každou
0: kuličku zvlášť, jo, no. Teď ten angreš, to píchalo.
1: No.
0: To bylo přece strašně.
1: Ale hlavně
0: ostrý.
1: Angrešt je úplně úžasný plod. Já teda nemám rád tu kyselou slupku kolem, když to je takový ten kyselejší, ten zelený.
0: Ty si tu slupku z toho sundal.
1: Ale mám rád, když se ten angrešt jako nakousne.
0: Jo, a vysaješ
1: to sladký vevnitř s těma zrníčkama.
0: Jo,
1: to je úplně úžasný.
0: Ale já jsem měla vždycky radši takový ty větší.
1: No.
0: Jsou takový oválný a pak jsou takový kulatý červený.
1: No a ty červený jsou vlastně sladoučky s tou slupkou, no.
0: No.
1: A teď se mi to úplně vlastně jako všechno vrací.
0: Ale jestli kdybych si měla vybrat mezi malinou a jahodou, tak jsem si vždycky spíš vybrala tu jahodu, ta malina mi nějak nejela.
1: A to já právě měl vždycky radši maliny, člověče. No.
0: A ale maliny taky píchaly, ne? Ty byly taky s nějakýma ostrýma, nebo ne?
1: Ostružiny.
0: Ostružiny vlastně.
1: A ostružiny musí být jako hezky uzrálý, páči, tak jsou kyselý.
0: Ty ostružiny jsou fakt.
1: Lesní ostružiny, když jdete do lesa, narazíte na ostružiny, to chcete jako.
0: Myslím, že se ještě lidi dneska dělají z takových věcí, syrupu a podobně.
1: Určitě.
0: Víš, jakože si vemeš, tak jsi schopen to v akci koupit za 39,90.
1: Já vím, a není to tak dobrý.
0: Není to tak dobrý.
1: Jako takhle, máš od toho zaflákanou kuchyň a červený prsty 3 týdny.
0: No, zase to je pravda, že když to přijdeš koupit za 39,90, no. Tak nemáš prostě ty 2 hodiny, kdy ty děti prostě uklidíš k těm keřům.
1: No jasně.
0: A to mě připomíná, že zrovna zítra je nějaký mezinárodní den, který
1: zbírání
0: je proti práci dětí.
1: Tak to by u nás neklaplo.
0: Tak jestliže teď třeba sedíte už někde u nějakého keře a sbíráte.
1: A prší na vás.
0: No dneska asi ne, no. Tak až budete sbírat, tak se na nás vzpomeňte. A na malinový sirup tak.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
4: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Jan Kraus a zásadní události týdne.
3: Dobře. Připracovaná kolegyně. Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Dagmar Honcová.
1: Já myslím, že Dagmar pro nás nemá úplně ty nejlepší zprávy.
0: Ale já jsem na to koukala, já věřím, že jo.
1: Jo?
0: Já věřím, že jo, že se to přehoupne přes dvacítku.
1: Jo.
0: Nejlepší je, když se to přehoupne přes dvacítku.
1: Kdy se to naposledy přehouplo přes dvacítku?
0: To mě už dvakrát.
1: Asi to každý myslíme trochu jinak. To nevadí.
2: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.travel. Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
3: Vítejte u krátkých zpráv. Obvinění lidé, kteří neuspějí se stížností proti zahájení trestního stíhání, se mohou přímo obracet na ústavní soud. Plénum umožnilo rychlejší cestu. Kriminalisté obvinili z ohrožení pod vlivem návykové látky strojvedoucího, který řídil vlak mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou s 3 promile alkoholu. Hostem presklubu bude dnes v 18 hodin metodička dopravní výchovy Markéta Novotná. Jakub Weinlich si s ní bude povídat o dopravní kampani Cestujme s dětmi bezpečně.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Zdržení hlásí z D5-ky.
5: Nehoda zneprůjezdnila levý jízdní pruh na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy. Kolona od 6. kilometru a zdržení je okolo 15 minut. Kolona se tvoří také na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Zpomaluje se za sjezdem na Domašov na 164. kilometru v obou pruzích. Osobní auta v roztrhané koloně popojíždí do Brna se zdržením okolo 40 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
6: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na víkend. Ten bude doslova a do písmene na houby. Rozhodně do lesa vyražte, rostou totiž praváci. No a nezapomeňte si pláštěnku, a to zejména v sobotu. Zpočátku dne bude převládat velká oblačnost na většině území Česka s deštěm nebo s přeháňkami, až odpoledne bude od západu docházet k ubývání oblačnosti a k ustávání zrážek. Nejvyšší odpolední teploty naměříme na Moravě a ve Slezsku, tam bude rtuť teploměru atakovat hranici 25 stupňů Celsia, na zbytku území Česka to budou teploty do 21. V neděli v odpoledních hodinách potom očekáváme lokální přehánky s teplotami do 22 stupňů. A vězte, že víkend bude větrný.
1: Já tady koukám na stránky ohledně růstu hub.
0: Kde rostou.
1: A lidi už dávají opravdu fotky praváků hřibů, že už jako první vlaštovky se objevují.
0: Ale kde? Píšu to kde?
1: Tady Pardubický kraj. Zatím jen 3 kousky, snad se to zlepší. Tady
0: někdo píš. Člověk uchovává.
1: Ne, Zlínský kraj, a nebo u Rakovníka.
0: U Rakovníka. Tak hurá na huby.

0: Frekvence 1 šlápne do pedálu. Opět s Mírou Michálkem, který je na cestách, pohybuje se po Německu.
1: Zdravíme tě, Míro. Halo.
0: Halo.
2: Halo, jsem schovaný na hřbitově, hrozně fouká, tak aby jsme se dobře slyšeli.
0: Na hřbitově?
2: Tak na teda...
0: Ty jsi
2: to bylo jediný takový jako závětký tady.
1: Takže radost mezi hroby. Výborně, tak kde dneska jsi, kam nás dneska pozveš do Německa?
2: Tak samozřejmě vás zdravím, vyrazíme opět za krásami Německa, které jsou stále výraznější. A to nejhezčí nás teprve čeká, ale nebudeme, přátelé, předbíhat. Já jsem opustil Frankfurt a vyrazil jsem do Bohuče po neuvěřitelné stezce, která spojuje obě města, 40 kilometrů asfaltový pohody, jenom pro kola, tady přejezdí opravdu parádně. A vlastně i ten pohyb po městě a na těch výpadovkách je úplně v pohodě, vždycky máte, i když jedete v tom silném provozu, svůj pruh, který je mimo ty auta, nikdo nikomu nepřekáže, je to opravdu bezpečný, jsou prostě ty Němci v tomhle absolutně mnohem dál. Každopádně, mohutná Mohuč s mohutnou katedrálou svatého Martina na mohutném náměstí u mohutného soutoku, mohutného Mohanu a mohutného Rýna. Jednoduchý popis Mohuče.
0: Mohutný Míra.
2: Ano, u Rýna. Tak... Ale pojďme na Mohuč. Město má klasicky svoje historický centrum. Mimochodem skrz náměstí vede 50. rovnoběžka, která prochází přímo pod zahrádkou jedné kavárny. Konkrétně pouze pod jedním jediným stolem, který je samozřejmě vždycky obsazený. Čekal jsem tam půl hodiny, že bych si tam sedl, ani náhodou. Jinak na náměstí je socha místního rodáka, kterého všichni dobře známe. My jsme minule, přátelé, řešili v tématu učivo, které si doteď pamatujeme ze základky.
0: No.
2: A tohle je jedno z toho. Mohuči se narodil vynálezce knihtisku.
0: Gutenberg.
1: Gutenberg.
2: Ano.
0: Máme bod.
1: Wunderbar.
2: Tak jinak v Mohuči jsem navštívil úžasný historický pivovar za účelem ochutnat další specialitu, a to je Schwundkäse, taková sírovo-smetanová kořeněná pomazánka s preclíkem. Tyhle drobnosti jako k vínu nebo k pivu jim opravdu jdou, to musím říct, že jo. A Bacha měli tady keramický pulitry, takový ty, do kterých prostě není vidět, takže obsluha nepozná, že jste dopili, takže jsem přemýšlel, jak to udělat, chvíli mi to trvalo, a pak jsem zjistil, že místní to dělají tak, že to dopijou a ten půl litr prostě položí na bok na stůl.
1: Aha.
2: A to výborně, já musíš opravdu dopít až do dna. Každopádně měníme řeky, šlapeme kolem Rýna, kolem nás se začínají zvedat ohromný kopce plné vinic, kde roste ten nejoriginálnější Riedling rýnský, kde jde ochutnat než tady. Je to, kamarádi, nádherná trasa. A zatím jsem z toho úplně nadšený, unesený, a to mám před sebou údajně úplně to nejkrásnější, tu nejhezčí vinařskou stezku na světě. A na to se nesmírně těším. Německo prostě nabízí víc, než si kdokoliv z nás umí představit. Je tady bimbají zvony na hřbitově.
1: Krásný, krásný.
0: Jsme dobimbali, teď s tebou, těšíme se zase příště o víkendu.
1: Míro, doufáme, že blahem z toho, co tam vidíš, se přes víkend neroztečeš a v pondělí se uslyšíme.
0: Měj se krásně, ahoj.
2: Uslyšíme.
0: Ahoj. A my ještě dodáme, že Mírovu cestu Německem můžete sledovat taky na sociálních sítích Frekvence 1 a nebo na Instagramu Míry Michálka jako moderátora na cestách.
1: A pokud byste i vy rádi objevili nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnali speciality německé kuchyně, můžete se inspirovat na www.germany.travel.

0: Eskov 7 na frekvenci 1. Máme krátce před 15:45 v pátek a zítra před 19:00 v sobotu všichni budete co? Sedět u rádia a ladit českou hitparádu frekvence 1.
1: Tak direktivně, ano.
0: No ano.
1: Protože je pravda, že česká hitparáda rádia frekvence 1 je jenom jednu jedinou hodinu v celém týdnu.
0: No.
1: Což je, já bych řekla, klidně málo. Jako, já myslím, že by klidně mohla být hitparáda, třeba bychom mohli dělat reprízu ve středu a pak ještě v pátek.
0: A proč tu hitparádu neudělat třeba 6-hodinovou? Že by se 6 hodin hrál jenom žebříček, jaková top 500 frekvence.
1: Ty krása, tak to nechceš. No, každopádně česká hitparáda opět nabídne novinky, prozradíme opět, kdo nám vypadnul a nabídneme muziku, pro kterou jste hlasovali. Teď už hlasovat nemůžete, protože to hlasování je vždycky do úterý do 12. hodiny.
0: Aha.
1: Pak se samozřejmě zapálej všechny ty stroje, systémy, počítadla a vytvoří se žebříček, který vám předložíme zítra.
0: Já jsem to počítadlo viděl, má ho tam náš hudební šéf. Je to takový to klasický kuličkový.
1: No, ale jako zase jako s tím kuličkovým je jistota, že se prostě nespleteš. Jo?
0: No jasně.
1: Že jako kuličku jako nevymažeš prostě. No nic, my vás budeme lákat muzikou, která teď aktuálně je v české parádě. Je to písnička, kterou slýcháváte v éteru docela často, nebo takhle, my vám hrajeme běžně UDG, písničku Odlétáš a ta si tam teď žádá vaši přízeň. No něco málo k té písni, už jsme tady o ní mluvili mnohokrát, ale vypíchnout bychom mohli, že?
0: Ano, je to taková klidnější a emotivnější poloha kapely UDG, než na kterou jste třeba možná jako fandové zvyklí. Mm. Je to takový popík, v podstatě by se dalo říct.
1: Popík.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám můžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
3: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.travel.
4: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.

0: Capital Cities na frekvenci 1. Je tady 16. hodina.
1: A po 16. hodině další skvělá muzika, třeba od Sophie B. Hawkins.
0: Taky bude Eros Ramazzotti.
1: A těšit se můžete i na Holly Humberstone.
0: A budou zprávy za chvilku.
2: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června. Čerstvé jako Kauflandu.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě s výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
4: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Club Card a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
9: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje tři dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
10: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
11: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
12: Má je pro nás Káťa Vavřínová. Hezké odpoledne.
13: Dobré odpoledne. Lastovecká vysvětlila ministru spravedlnosti, proč končí jako státní zástupkyně. Zemřel Petr Uličný, bývalý fotbalový útočník Sparty a trenér Olomouce, a provoz hostne na D5 se směrem na Prahu. Končící státní zástupkyně Petra Stovecká předala ministru spravedlnosti Tejcovi materiály, které podle ní upřesňují důvody její rezignace na funkci státní zástupkyně. Řekla to po setkání s ministrem. Lastovecká už dříve svůj odchod zdůvodnila ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Právní analytik Czech News Center Petr Dimun pro Frekvenci 1 připomněl i další důvody, proč končí, a dodal, že nejde o jedinou rezignaci.
14: Že není vítaná kritika. A naopak prostě dochází k zastrašování kritiků. Toto ovšem není jenom jediná, ona u tomu předcházela rezignace jiného státního zástupce Adama Bašného v nedávné době, tuším, že to bylo v dubnu letošního roku, který vlastně rezignoval z podobných důvodů. To znamená, je to už druhý poměrně významný případ rezignace.
13: Tejc se setká i s vedoucími státními zástupci, včetně nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Šéf Unie státních zástupců Tomáš Foldyna odmítl, že by se státní zástupci báli říkat své názory. Pozítří začne platit změna ve vlakových jízdních řádech. Česká republika znovu získá přímé a rychlé spojení na sever Evropy. Týká se to Českých drah, jejich mluvčí Petr Šťáhlavský Frekvenci 1 řekl.
15: Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin. Je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou. Více vlaků s kratší dobou jízdy, než to bylo v květnu a v první polovině června, pojede také do Dánska. Spoje na sever Německa a do Dánska jsou zajišťovány moderními jednotkami Comfortjet. Přímé spojení s Hamburkem získává znovu také Brno nebo Pardubice prostřednictvím vlaku Railjet Hungaria.
13: Každé třetí jablko v českém obchodě je polské. A nejde jen o jablka. České ovocnářství mizí z krajiny rychlostí, která překvapuje i odborníky, píší novinky.cz. Za posledních 8 let ubylo zhruba 7 tisíc hektarů sadů, tedy plocha odpovídající přibližně 10 tisícům fotbalových hřišť. Ve věku 76 let zemřel po dlouhé nemoci Petr Uličný. Někdejší fotbalový útočník pražské Sparty a trenér řady prvoligových týmů, včetně Olomouce či Zbrojovky Brno. O úmrtí informovali na sociálních sítích jeho bývalé kluby, včetně Sigmy. Právě s hanáckým celkem prožil Uličný největší úspěch v kariéře, když ho jako kouč v roce 2012 dovedl k vítězství v domácím poháru.
11: Frekvence 1. Počasí.
13: Pátek je oblačný až zatažený s přehánkami, nejvyšší teploty vystupují na 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku je tepleji z 20 stupni a i zítra budeme potřebovat deštníky, postupně bude od jeho západu i polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 25.
2: Frekvence 1.
11: Doprava.
13: A po 16. hodině míříme na silnice.
16: Nehoda nám komplikuje provoz na dálnici D5 na 4. kilometru ve směru z Plzně do Prahy. Vozidla jsou již v odstavném pruhu, nebrání provozu, kolona však od 7. kilometru a zdržení je na 20 minut. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh, kde necháte dalších 20 minut. Provoz houstne na dálnici D1 na výjezdu z Prahy ve směru na Brno. Zpomaluje se na 15. kilometru, popojíždět budete do zúžení u mostu Šmejkalka. Zdržení je tam 15 minut. Časnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Marcela.
13: To byl přehled zpráv. Pokračuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Efflerem. Pár minut. Tím se nevěděla šavli. Pár minut po 16. hodině. A víš, že jsi ji nehodila. No, to je pravda.
17: Kdy jste se naposledy pozvracel?
13: Já to vím naprosto přesně.
17: Ne, to byla jen otázka, tak taková řečnická.
12: A počem?
17: Že by se mohl třeba náš posluchač zamyslet. No, to je nepříjemný, mně se jednou takhle stalo, není to tak dlouho, jsem jela v metru a přede mnou byla holčina, na který bylo vidět, že jde evidentně z nějakého třeba maturitního večírku. Moc jí to teda slušelo, ale byla taková použitá.
12: Nestabilní. Říkejme, že byla nestabilní.
13: Do zelena, ale
17: ti prostě stála přede mnou v tom metru a teď já jsem jako si všimla, že začíná škytat. Tak jsem říkala, chudá holka škytá. A teď normálně úplně, já to jako nemůžu ani popsat.
12: Stalo se to.
17: Ale ona to nedala znát, takže to muselo,
13: to je jako, dobro.
17: Ona to musela spolknout. Prostě. Pardon, já jsem to nechtěla říct, ale Vojta zvrací.
12: Já tohle to nemám rád.
17: Ne, to se nestalo.
12: Já si vždycky vzpomenu na našeho chudáka malýho, když byl ještě malý dítě a měl takovou tu epizodu, co děcka občas mívají. A jak tam prostě večer chodil po tom baraku ubrečené. Dneska není hezký den.
13: A ty taky.
11: Jana Knížková a

0: Na frekvenci 1 nás čeká pravidelná rubrika Cože?
1: Michal Suchánek, Petr Kolečko, tihle dva budou opět odpovídat na vaši otázku. Ty otázky můžete stále posílat, je k tomu naše schránka cože@frekvence1.cz a nebo sociální sítě.
0: A nebo web frekvence1.cz. Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Máme doma odvlhčovač a já furt nechápu, odkud se ta voda bere. My nikam nelejeme. Může někde něco protékat. Mirek 53, Prostějov. No tak mají asi doma hodně vlhko. Vlhký prostředí.
3: Mají vlhko, tam nepak o to, jestli mají plíseň i na stěnách. Tam funguje impregnační nátěr vlastně, speciální proti plísni. Já to znám z jednoho z bytů, kde jsem žil. Se tam se dělala plíseň, protože byly blbě udělaný ty odtoky, takový ty koryta venku. A je dobrý dát ten nátěr proti plísňovej.
2: No a teď pojďme vyřešit to vlhko.
3: No to vlhko s tím souvisí, jako jestli je tam vlhkost, tak
2: vlhko dá... Vlhko se prostě... dělá až na základě, píseň se dělá až na základě toho vlhka, co tam mají asi, ne?
3: No tečně voda, no tak já nevím, odvlhčovač, tak prostě odvlhčovač podpořím, že tam nějaký pytle s pískem dám prostě pod vlhkem.
2: No a já si myslím, že by se měli méně hejbat asi doma, protože jak se potějí a dělají, jako jo, vytvářejí teplo, tak se jim to sráží v tom vzduchu a proto mají plný odvlhčovače vody.
3: Aha.
2: Víš, zřejmě Mirek, jako, to není to normální, aby to měli plný vody. To není normální. Jako, i když mají plíceň, která často i požírá to vlhko, ona i tak funguje, jako, že ti to vlhko požere, ta plíceň. Mm-hmm. No, že to je na obě strany, to je tak jako tak. To máš buď tak, nebo tak.
0: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Frekvence 1 právě teď doporučí skvělé čtení a máme na telefonu někoho, kdo o tom čtení ví úplně nejvíce.
1: Barbora Litterová z National Geographic, šéfredaktorka National Geographic, abych to řekl úplně přesně. Hezké odpoledne přejeme.
0: Dobrý den.
2: Odpoledne posluchačům Frekvence 1.
0: Tak na pultech obchodů, trafik,
1: novinových stánků,
0: je nové vydání. O čem se dočteme v novém vydání?
2: No, na obálce máme známý monument, barcelonskou Sagradu Familiu. A je to velká pozvánka pro čtenáře do Španělska a má to svůj důvod, protože v červnu jsme si připomněli 100 let od úmrtí geniálního katalánského architekta Antoni Gaudího. Takže po mnoho letech od jeho smrti se povedlo dokončit hlavní věž Ježíše Krista a byl není vztyčen 17 metrů vysoký kříž. A v noci je možné vidět, jak ten kříž svítí do čtyřech světových stran. Takže si myslím, že to je takové jako monumentální dílo. Nicméně Sagrada stále není úplně dokončena, ale toto je velký krok.
0: To jo, vidíte.
1: Ale je to monumentální stavba. To,
0: no je to, to fantastický.
2: Nepochybně. No. Nepochybně, velmi symbolická a právě když čtenáři budou číst ten článek, tak to tam má ale krásně tu symboliku vysvětlenou, takže určitě si myslím, že je to velké lákadlo.
1: Takže to je cesta do Barcelony. Kam dál nás National Geographic pozve?
2: Ještě bych chtěla zmínit Itálii a Casu Marzu, což je ten slavný, údajně nejvíce nebezpečný sýr světa, neboť obsahuje červy, což jako zní velmi nechutně, ale...
0: Ale je to chutně.
2: Nevím, já sama jsem to nechutnala, nicméně určitě je minimálně fascinující o tom číst. A potom bych ráda posluchače pozvala prostřednictvím National Geographic do peruánských And, kde archeologové pravděpodobně objevili významnou inskou citadelu, o které jsme vlastně doteďka nevěděli, jestli skutečně existovala, protože žila jen tak jakoby v legendách, ale teď se zdá, že skutečně existovala.
0: A těch témat je samozřejmě mnohem víc, takže aby se lidé dozvěděli, o čem je nové vydání National Geographic, je potřeba vyrazit ke stánku do trafiku.
1: Zase ať toho neprozradíme moc,
0: přesně
1: víte
0: tak.
1: Co?
2: Dobře.
0: Děkujeme moc.
2: Já moc krát děkuji vám. Mějte se krásně.
0: Naslyšenou.
3: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2010. Gratulujeme.
2: Na frekvenci 1 teď přidáme slovo Pokáčovi. Každých 14 dní pro nás má takzvaně Pokáčovu rychlovku.
3: A jak sám Pokáč říká, tahle rychlovka vás vystřelí do vesmíru.
2: Je to dost aktuální, většinou je to na aktuální téma, takže první Čech na ISS se jmenuje ta píseň.
3: Pojďme si ji pustit.
1: Pokáčova rychlovka. Rychlovka. Na frekvenci 1.
4: Velké zprávy pro Česko jsou oznámeny dnes. První Čech se za rok podívá na ISS. To je vesmírná stanice a ne islámský stát. To by nebyl tak významný unikát. Aleš Svoboda po Vladimíru Remkovi si na otázku, zda je zem placatá, odpoví. Čekali jsme jako

padnou na to z rozpočtu asi 2 miliardy, ale ti, co tvrdili dřív, že to za to nestojí, se k fotce s astronautem rádi připojí. A když se dobře učíš, máš odhodlání a víru, i z malé země lze do světa spáchat velkou díru. Skladatelé, vědci nebo značka klavíru, anebo prozkoumávat taje vesmíru. Když hokej není žádná sláva, od fotbalu se zázrak též neočekává, přepište učebnice ještě dnes.

0: Sophie B. Hawkins na frekvenci 1, bude půl páté, to znamená peníze.
1: Poslední slovo, v posledním slově se nám to kupí, vlastně každým dnem vaše neúspěchy do posledního slova přitečou, nebo přiklepnou 2000 korun.
0: Ano, tady vidíte, že všechno zlé je pro něco dobré, to, že se vám to několikrát nepovedlo, znamená, že dneska budeme hrát už o 5000 korun.
2: Celý týden na frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5000 na nákup italské regenerační obuvi. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
3: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
1: Dobré odpoledne. Státní úřad inspekce práce loni odhalil 2484 nelegálně zaměstnaných lidí více než v roce 2024. Uložil za to pokuty více než za 134 milionů korun. Pěvkyně Dagmar Pecková bude kandidovat za ODS do Senátu v Praze 9. Volby 9. a 10. října rozhodnou o novém obsazení třetiny horní komory, tedy 27 z 81 křesel. Instagram, Facebook a Messenger mají výpadek. Tisíce uživatelů ve světě nemohou načíst aplikaci nebo se přihlásit ke svým účtům, píše New York Post. A do Press klubu dnes po 18. hodině dorazí metodička dopravní výchovy Markéta Novotná. Jakub Weinlich si s ní bude povídat o dopravní kampani Cestujme s dětmi bezpečně.
2: Frekvence 1.
4: Doprava.
1: Komplikace hlásí z D1.
5: Hustý provoz na dálnici D1 komplikuje příjezd do Brna z Prahy. Do kolony se dostanete už před sjezdem na Ostrovačice exit 178. kilometru. Zdržení pro osobní vozidla je okolo 40 minut. Pro nákladní vozidla je zdržení dvakrát větší. V opačném směru se zdržíte od Tuřánského letiště okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
1: Než vás budeme vybízet, abyste k nám volali, tak informace o muzice, která je před námi, což je zase opět a do třetice dneska muzika nová.
0: Ano, tentokrát to bude píseň, která se jmenuje tak jako hezky poeticky letně a moravsky K vinohradům. Naspíval jí Ondřej Ruml a je to písnička k chystanému filmu Bobule a bobulky.
1: Ten film bude mít premiéru v příštím roce v únoru, takže v zimě se můžeme těšit, že nás v zimě budou lákat na léto.
0: No, ať máme na co se těšit.
1: Ať nám máme na co se těšit, to je pravda. Jinak jen taková citace, Ondřej Ruml pronesl, je to písnička o lásce v prostředí vinohradů, o lásce bez dokladů.
0: Tak si ji pojďme pustit, to bude hezké.
1: No a taky to číslo 257 400 999, volejte, protože hned jak dospívá Ondřej Ruml, je tady poslední slovo.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak kdo pak se nám dneska dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, kdo je tam?
3: Boleslavy.
2: Tak jsme přeslechli jsme křestní jméno.
0: Akorát ještě z Boleslavy, ale nevíme, jestli z mladé nebo staré.
3: Z mladé a Honza.
0: Zdravíme, Honza, dobrý Honza. Den.
2: Tak Honzo, máme
3: den,
2: tady...
3: Já vás
2: taky vás zdravíme a máme pro vás peníze, ale je třeba splnit ten nelehký úkol.
0: Doplnit poslední slovo do věty Jany Kirchner. Povedeli se vám to správné slovo vystřelit, tak máte 5000. Jdeme na to?
3: Ano.
2: Věta zní takto.
4: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna věc.
2: Tak typněte si.
3: Sušák.
2: Sušák. Pojďme zkusit, jestli je to slovo, co hledáme.
4: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna věc.
2: Honzo, to není. Sušák, to není. Děkujem za pokus, mějte se krásně.
0: Hezký víkend.
2: Naslyšenou.
0: Pondělí ráno po 7:05.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: 16.40. Tak přátelé, zbystřete, protože my pro vás teď máme soutěž a vlastně je to takové vyvrcholení celotýdenní soutěže a budeme trošku tlačit na pilu.
1: Ano.
0: Budeme přisypávat.
1: Protože pokud posloucháte Frekvenci 1, tak víte, že celý týden hrajeme se značkou Peter Legwood o poukázky na nákup oblíbené italské obuvy. Peter Legwood. Mimochodem ty boty jsou fantastický. Oni jsou navrhovaný tak, aby vás drželi rovně, což třeba pro člověka mé výšky je úplně ideální záležitost, protože mám tendenci se hrbit, že jo?
0: No a najednou tady prostě brousíš hlavou o ty futra.
1: No, tady budu muset tady trošku vzít rozbrus a malinko si to tady vysekat.
0: Ne, přiznáme se, že jsme si boty vyzkoušeli, vlastně jsme každý měli možnost si odnést dle svého výběru. Ano, ano. Já jsem si vybrala hnědé kožené, jsou super.
1: Ty máš hnědé kožené. Já mám takový ty klasický pantofle, takový ty ikonický Peter Legwood a je to úplně super. Ale opravdu jako člověk, jak na to není zvyklý, chodit úplně rovně, tak párkrát se má hlava už s futrem potkala.
0: Já nevěřím, ty rány jsme věděli, o co jde. Jenomže my jsme celý tento týden hráli o poukázku v hodnotě 5000 korun a vzhledem k tomu, že dneska v pátek 12. června je to takové vyvrcholení téhle soutěže, tak pro vás máme poukaz v hodnotě 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu na celý rok.
1: Slyšeli jste dobře, 25 000 korun. Ten poukaz můžete využít v prodejnách Chodím zdravě na diagnostiku chodidel, nákup zdravotní a regenerační obuvy značek Peter Legwood anebo Airtex.
0: Ortopedických vložek, což jsou vložky na míru a taky můžete za ty peníze pořídit rehabilitační pomůcky, takže dle výběru. Jo? Je to na vás. Je to na vás. Volejte právě teď 257 400 999. Kdo se dovolá, musí samozřejmě taky zodpovědět naši otázku, která je samozřejmě zapeklitá, jako vždycky.
1: No, rafinovaná jak cukr, co vám budeme povídat.
0: No, ale ještě předtím, než teda vezmeme někoho do vysílání, tak pár důležitých věcí, které musí zaznít. A možná v tomhle povídání najdete i odpověď na tu otázku.
1: Pokud vás bolí nohy, záda nebo klouby, tak by bylo dobré vyzkoušet italskou obuv Peter Legwood, protože je lehká, pohodlná a hlavně upravitelná tak, aby dobře seděla na noze i při celodenním nošení doma a venku.
0: Je dobrý, že když jsme vlastně měli možnost vyzkoušet ty boty a nějaký si pořídit, tak tady vlastně byli zástupci firmy a
1: měli tavnou pistoli.
0: Téměř na míru, vlastně na tvoji nohu. No. Upravili tu botu.
1: No, což bylo úplně skvělý. Jako. No. To je vlastně, já mám vlastně první boty na míru.
0: Na míru. Jinak tyhle boty si oblíbili zdravotníci, učitelé, kadeřníci a další profese, které tráví hodiny na nohou.
1: No a v prodejnách Chodím zdravě navíc získáte diagnostiku chodidel, ortopedické vložky na míru a nebo odborné poradenství.
0: Tak pojďme přivítat tady někoho, kdo si zasoutěží o tuhle hezkou cenu. A cena je to skutečně... jak je to slovo?
1: Víc než hodnotná.
0: Je hodnotná, hodnotná. Tak. Kdo je tam?
2: To skutečně ne.
0: Dobrý den, kdo se k nám dovolal? Haló?
2: Haló?
0: Tam někdo mluví? Tady je Frekvence 1, kdo se dovolal do soutěže?
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, Stařínku, musím vypnout rádio.
1: To uděláte správně.
0: Dobře. A ještě křestní jméno.
3: Láďa.
0: Láďo.
1: Láďo, takže my pro vás máme poukázku v hodnotě 25 000 korun do prodejen Chodím zdravě.
0: Tak, ale pozor,
3: super.
0: Musíte, aby ta poukázka byla vaše, musíte odpovědět správně na tuto otázku. Co najdete v prodejnách Chodím zdravě?
1: A teď tři možnosti. Za A, prodej jízdních kol. Za B, diagnostiku chodidel, ortopedické vložky na míru a zdravotní obuv Peter Legwood. A nebo za C, servis mobilních telefonů a elektroniky. Tak. To je složitý, co?
0: Promyslet, pořádně, je v tom 25 tisíc.
3: No tak řekl bych, že za B.
0: Je to...
1: No jasně!
0: Vy jste prostě bystrý chlapec.
3: No děkuju, děkuju.
0: Tak poukázka je vaše. Moc si to užijte.
3: Ano.
0: Věříme, že no,
3: bude se hodit, bude se hodit.
1: Bolej vás kolena, bolej vás nohy, bolej vás...
0: Děláte nějaké zaměstnání, že byste stál dlouho na nohách?
3: No, jsem celý den v práci v botech, takže...
0: No, vidíte.
1: Jo, no, ale víte co, jako já jsem... No, povídejte.
3: Ano, no, že nemám boty rád, takže používám pantofle, ale chci vyzkoušet jako boty, no.
0: Vyzkoušejte.
3: Zdravotní.
0: My máme zrovna ty pantufle, ty jsou teda fantastické.
1: Je to skvělý a já občas taky, když třeba mám nějaký hodně velký běhání před vysíláním po Praze, tak se tady také rád přezuju do těch pantoflí, což samozřejmě mě jako kolekstvo nevidí rádo.
0: Ne, ale chodit do práce do přezůvek je zvláštní, no, ne, ale jako...
1: Co by ne? Teď je to skvělý. Ulevíš nožka.
0: Musíte myslet na to, aby nebyla díra na ponožce, že jo? Ne, každopádně, hele... Poukázka je vaše, my vás moc zdravíme, moc gratulujeme, zůstaňte nám na telefonu a budeme se zase těšit někdy.
1: Mějte se.
0: Naslyšenou.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.

0: trafikách a na webu ikiosek.cz.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

0: přitom si mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: George Michael na frekvenci 1 před 17 hodinou.
1: Budou velké hlavy, ty páteční, a nabídnou třeba OMD.
0: Taky bude Kristýna.
1: Nebo Kalet.
0: Užijte si víkend v pondělí ve 2 naslyšenou.
2: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
12: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
13: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
14: 17 hodin. Frekvence 1, zprávy.
1: Je tu Honza Homolka, má pro nás zprávy. Hezké odpoledne.
15: Hezké odpoledne, stávka potrvá 24 hodin. Blíží se letní jízdní řád a okbuje po operaci achilovky. Výstražná stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu kvůli chystané změně financování veřejnoprávních médií se připravuje a má trvat 24 hodin. Přípravu stávky potvrdila Pavla Kubálková z iniciativy Veřejnoprávně. Ta protest organizuje. Pravděpodobný termín stávky je podle dřívějších informací 22. červen. Pozítří začne platit změna ve vlakových jízdních řádech. Česká republika znovu získá přímé a rychlé spojení na sever Evropy. Týká se to Českých drah, jejich mluvčí Petr Štáhlavský a Frekvenci 1 říká.
16: Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin. Je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou. Více vlaků s kratší dobou jízdy, než to bylo v květnu a v první polovině června, pojede také do Dánska. Spoje na sever Německa a do Dánska jsou zajišťovány moderními jednotkami Comfortjet. Přímé spojení s Hamburkem získává znovu také Brno nebo Pardubice prostřednictvím vlaku Railjet Hungária.
15: Tisíce uživatelů po celém světě hlásí výpadek služeb u sociálních sítí Instagram a Facebook a také u komunikační platformy Messenger. Stížnosti se rychle začaly objevovat na sociálních sítích i na webu Down Detector, který monitoruje výpadky internetových služeb, píše server New York Post. Podnikatel Elon Musk se díky vysokému zájmu o akcie americké společnosti SpaceX stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Stačí mu k tomu, aby akcie firmy vystoupily alespoň na 138,50 dolarů za kus, uvádí magazín Forbes. Slavistický obránce Igo Chogbu má za sebou operaci achilovy šlachy. Tu si přetlhl začátkem měsíce na srazu nigerijské reprezentace. Zákroku se podrobil v minulých dnech v ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích.
14: Frekvence 1.
2: Počasí.
15: Zítra bude zpočátku oblačnost s občasným deštěm a přehánkami, hlavně na severovýchodě území, nejvyšší teploty 19 až 23, na jihu Moravy k 25 stupňům.
2: Frekvence 1.
14: Doprava.
15: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Adam.
17: Práce na silnici uzavřeli pravý jízdní pruh mezi 59. a 5. a 58. a 5. kilometrem dálnice D1 ve směru do Prahy. Před omezením se zdržíte okolo 15 minut. Zpomalovat začnete na 63. kilometru. Posledním volným sjezdem je loket z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
15: Tolik zprávy na Frekvenci 1, teď po 17. hodině, tradičně také v pátek Velké hlavy.
18: Dobrý den, zdraví Velké hlavy.
1: Big head, hello. Ne, pardon, big head, hello.
19: Aha.
20: Čauc.
19: Věděli jste, že kobra královská je jediný had, který se stará o svoje mláďata?
1: A ty ostatní ne, jo.
19: Právě, že ostatní hady, no
20: to jako já,
1: vyplivnou jako a do školky.
20: No, přesně, čistím zoubky, kojí je.
1: Skládaj s nima Lego.
20: Přesně.
19: No.
20: Jsme pitomci. A maminka na ně nesičí.
1: No. Tak, co budeme dnes řešit, pánové?
18: Řekneme vám, kolik poníků se vejde do pneumatiky.
0: A v Plzni mají flexu.
14: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: Pojďme ale do Plzně. Kuriozní krádež vyšetřují právě plzeňští kriminalisté. Pátrají po zloději, který ve městě ukradl obřího 6-metrového nafukovacího panáka i s kompresorem.
19: A tak ale zase to má logiku. Panák bez kompresora je na nič.
20: Přesně. Dívali se na oblohu? Možná se tam ještě někde vznáší.
0: Můžeš ten kompresor.
14: Velké hlavy.

0: Pojďme se podívat do Plzně. Velké hlavy.
1: Frekvence 1. Z obecného ohrožení je obviněný 20-letý mladík. Podle vyšetřovatelů poškodil nedaleko Plzně 6 stožárů vysokého napětí. Představte si, že ten idiot je nařezával flexou. Příčinou byl navíc pod vlivem alkoholu.
2: No tak to je jasné. To je jasné. On normálně podle mě v hospodě vyhrál flexu, tak ju cestou domů chtěl vyzkoušet.
0: A nebo chtěl prostě jenom pokácet Majku.
3: Jo, jasně, no. Netrefil se.
0: Všim si, že na tom chodníku je Majka za Majkou.
4: No, ne, oni ho odpojili pro neplacení a tak se pomstil.
0: Je to
3: ten měl štěstí, že se moc nestalo, ty jo.

0: dnes jeden falafel.
1: Falafel. Potom mě bolí bříško.
2: No, on trošku nafukuje, ale tak...
1: jako pošťaš.
3: No co jinýho, mělo bolet.
2: Povedzte, alebo zkuste někomu, kdo to počuje poprvýkrát, vysvětlit, co je to ten falafel.
3: A to jsem já nevím, co to je.
1: No, to je vegetariánský jídlo a je to z cizrny.
3: Jo, tak to, že není
2: jsou to mě, no. Fritované guličky alebo placky, které se připravují z cizrny alebo hrachu. A já chcem vědět, ako se slovensky povie cizrna. No, takisto je to na písmeno C. Také roztomilé slovíčko tam máme.
1: Já to vůbec nevím.
0: Cuclík.
2: Ty ale si blízko, ale nie.
0: Fakt?
1: Cucla.
2: Ciclík. Ciclík, nie?
3: Cicer
2: je slovenský cizrna.
0: No je.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Vy si myslíte, že dělají kraviny jenom lidi? Vůbec ne.
1: Ne. Dobře, tak.
2: A kdo ještě dělá kraviny?
0: I krávy a koně.
2: A my je rozeberem za chvilku.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Frekvence 1.
5: Doprava. Práce na silnici uzavřeli pravý jízdní pruh mezi 59. a 5. a 58. a 5. kilometrem dálnice D1 ve směru do Prahy. Před omezením se zdržíte okolo 15 minut. Zpomalovat začnete na 63. kilometru. Posledním volným sjezdem je Loket z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Adam.
3: Velké hlavy frekvence 1.
2: Britští ochránci zvířat informovali o velmi neobvyklém zásahu, když pomáhali na svobodu mladému poníkovi, kterému se podařilo v uvozovkách nasoukat se do pneumatiky od traktoru. Naštěstí byl po tomto zážitku pouze rozrušený, jinak to všechno přestal ve zdraví.
6: To máš z toho ty mladí, že furt koukají na video.
2: Přesně, jaký výzvy.
0: Tyhle hovatský návody z Reelsek, to je vohubu, teda vočuma.
7: Víte čo, já si myslím, že on se vsadil s nějakou kravou.
0: Tak, nebo volem.

0: Když kupujete, muži, bobák, když kupuješ květinu a je to růže, kupuješ jakou barvu?
1: Červenou.
0: Ty?
2: Červenou, no.
0: Tak já červenou.
3: Velké hlavy, frekvence jedna.
4: A viete, čo vždycky urobila s rúžami egyptská kráľovna Kleopatra predtým, než ju navštívil jej milenec Marcus Antonius?
0: A mluvíme o tom, protože dneska je ten den těch červených růž. Mm.
1: Já vím, co dělala.
5: Vzala ty lístečky a tak, rozházela je po místnosti.
1: Rozházela je a on po nich
5: ona
1: ho lákala.
5: No ano, vzbuzuje to touhu.
1: No, já to takhle viděl.
0: Já si myslím, že ona tu růži zbavila trnů a ty trny poházela kolem postele, aby mu naznačila, jako o co jde.
1: Ale on...
0: Ježiš, až takhle.
1: A on tam skákal.
0: To píká.
4: To je dobrá myšlenka, ale Markus nebyl taky inteligentní jako ty. Takže to nepochopil.
0: To jenom já kupuju ženám kaktus. Že?
4: Takže predtým, než Markus dorazil, Kleopatra rozložila na celou podlahu svoje izby růže, ale pozor, aj s tými trňami.
0: Takže přece.
5: Takže to vlastně jako... To, co jsme řekli oba dva, je správně.
4: Ale dohromady.
5: Ale musela to dát dohromady.
0: No tak byly na to dva, ne?
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
8: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
7: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.

0: Představte si, že Helena Růžičková klidně mohla být teď mezi námi. Bylo by 90.
1: Mohli se potkat.
2: Mohla se paní Růžičková zúčastnit technofestivalu Čechtech? Pamatáte si na to?
3: 2009.
2: Janě nie.
3: 2008.
2: Skvor to bylo. Ještě skvor.
0: 2007, 2006, 2005, 2004, 2004.
3: Tak kolik jsem to trefil? 2005 teda.
0: Mohla. Mohla. Za mě mohla. Mohla.
3: Jo, já myslím, že nemohla.
2: Nemohla. Tak to. Prvý ročník Čechtechu byl v roku 1994.
3: To je nás... jak tam poslal Paroubek,
2: ano, ty... rozpráší to tam.
3: No, aby po ní byl spocený, tak je trošku tlak.
0: A kdy nás opustila Helenka?
2: Počkejte, prvý ročník 94, poslední 2006 a ona zomrela v roku 2004, takže mohla.
0: Podle mě tam i chodila.
3: To ne.
0: Helenka byla schopná čehokoliv.

0: tři,
1: tak tedy jdeme do finále.
2: Ale jako štvete mě, ale řeknu vám to.
0: To tam.
2: Nechápu, proč se mnou nikdo, včetně vás, nechce jít na nějakou krátkou dvouhodinovou túru. Těch pět hodin bude nejlepších 8 hodin vašeho života.
0: Mějte se moc hezky.
3: Dovi do propi.
0: A vemte si řízek.
4: A okurku.
0: Na tu túru.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až -50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
12: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
13: A taky Honzo Homolka. Dobrý večer, Honzo.
14: Hezký podvečer. Bývalá státní zástupkyně Petra Lastovecká předala ministru spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi materiály, které podle ní konkrétně dokládají její důvody pro rezignaci na funkci státní zástupkyně. Soukromou korespondenci prezidenta Václava Havla si dnes lidé mohli poprvé prohlédnout v archivu kanceláře prezidenta republiky. Patrně nejcennější archiválí je dopis britské královny Alžběty II. Na Ukrajině bojuje více než 700 tisíc ruských vojáků, uvedl ruský prezident Putin při setkání s účastníky bojů. Připustil, že nálety ukrajinských dronů jsou stále častější a poškozují ruskou ekonomiku. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v Augsburgu. 24-letý český reprezentant navázal na týden staré vítězství v pražské Troji a je v čele seriálu.
12: Frekvence 1.
11: Počasí.
14: Zítra bude ráno převažovat oblačnost, také občasný déšť nebo přeháňky, hlavně na severovýchodě republiky. Nejvyšší teploty 19 až 23, na jihu Moravy 25.
11: Frekvence 1.
12: Doprava.
14: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Adam.
15: Silnější provoz vás ve směru do Brna zdrží už od 12. kilometru dálnice D1, a to okolo 30 minut. K nehodě dvou nákladních vozidel došlo na 310. kilometru dálnice D1 na trase Ostrava-Olomouc. Průjezdem se nezdržíte. A k nehodě nákladního vozidla došlo na 33. kilometru dálnice D8 ve směru do Německa. I zde se však průjezdem nezdržíte. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic ARA.
12: Frekvence 1 Press Club. Jakub Weinrich a host.
3: Hezký podvečer, ještě před odjezdem na víkend vám pomůžeme snad zjistit, jestli poutáte své děti v autě správně. Ve studiu je se mnou už totiž živě metodička dopravní výchovy Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti. Dobrý podvečer a díky, že jste si udala na nás čas.
16: Dobrý podvečer a já děkuji moc krát za pozvání.
3: Když cestujete, nahlížíte lidem často do auta, sledujete, jak jsou nebo nejsou správně děti připoutané?
16: Je to taková ta nemoc z povolání, takže určitě sleduju, ne ani tolik, i když vlastně jako já řídím, i když taky jsou takové situace, ale velmi jsem to sledovala a sleduju před vlastní školkou, při nákupácích, jak vlastně lidé přepravují své děti, a byla to i jedna z těch motivací, takových těch jako osobních, nejen těch vlastně našich firemních, která nás vedla k tomu, že jsme odstartovali startovali novou kampaň.
3: Čili ten váš osobní průzkum, když bych to tak měl říct, nedopadl a nedopadá příliš dobře.
16: Ten můj osobní průzkum, který je vyloženě teda takový ten subjektivní, tak ten nedopadl dobře, ale vlastně já můžu už teďkon i zcela objektivně říct, že i vlastně šetření, které jsme si dělali v posledních týdnech, tak to ty moje jakoby hypotézy nebo naše hypotézy, se kterými se vlastně dnes a denně v tom provozu potkáváme, tak je potvrdilo.
3: Německé statistiky, ty vykazují zhruba 70% špatně připoutaných dětí. Jak jsou na tom Češi?
16: U nás je to obdobné, nemáme takto jako souhrnné číslo, ale máme vlastně několik dílčích procentuálních vyjádření. Když bychom začali například u vajíček, to znamená autosedačky pro ty nejmenší děti novorozenecké, které se vždycky musí přepravovat proti směru jízdy, tak tam až vlastně 17% respondentů poukázalo na to, že je občas otáčí, což je vlastně chyba a je to velmi ohrožující na zdraví těch dětí. Dalších například 20%.
3: Mimochodem, když jsou na přední sedačce, vypnout airbagy, je to
16: vždycky
3: tak?
16: Vždycky musíme vypnout airbag, jak u toho vajíčka, tak i případně u pokračovací sedačky. U všech sedaček, které cestují proti směru jízdy, musí být deaktivovaný airbag. A tady bych možná doplnila s novějšími vozidly, že to nestačí jenom přes infotainment, ale mělo by to být manuálně. To znamená otevřít dveře, otevřít kastlík a tím klíčkem vlastně pootočit tak, aby jsme ten airbag deaktivovali.
3: A to jsou ty nejčastější chyby, které děláme, nebo které Češi dělají chyby nejčastěji v případě poutání dětí?
16: Ono jich je opravdu celá řada. Možná začnu tím, že nečtou návody. Kdyby si totiž přečetli návod, tak vlastně předejdou tě spoustu jako chyb, protože v tom návodu se celou řadu informací dočtou. Už v tom úvodu tak špatně nainstalujou tu autosedačku. Většina se domnívá, že taková ta novinka Isofix, který je na těch vlastně novějších autosedačkách, je to už standardem nových vozidel, že vlastně stačí udělat takové to jako cvak, barvný ukazatel na té autosedačce se většinou rozsvítí zeleně, přestane pípat nebo něco takového a oni si myslí, jo, tak to je v pohodě, ale když my jsme tou sedačkou zakývali, tak ona se jako hýbe a to je jako špatně. Oni musí opravdu tu sedačku jako zarvat do toho automobilového sedadla, aby to bylo bezpečné. Tak to je chyba při těch instalacích velmi častá, no a potom je to celá řada chyb u toho upoutání těch dětí. Je to napříč těmi sedačkami, ať už u vajíček, u pokračovacích sedaček nebo u těch závěrečných. Jsou to nedotažené pásy, narvaný bundy.
3: Já se vás budu postupně ptát, ještě mi řekněte, ale obecně, upevním-li ve voze špatně autosedačku, tudíž špatně zajistím dítě, zastaví mě policisté, hrozí za to pokuta?
16: Čistě teoreticky hrozí, protože vlastně v tom zákoně 361 2000 sbírky, tedy silničním zákoně, tak je uvedeno, že by sedačky měly být instalované dle návodu výrobce. To znamená, při té kontrole, pokud by šel policista jako do hloubky a vlastně donutil toho řidiče vyndat ten návod, který je součástí každé autosedačky, většinou to jako v zádových opěrkách, a pročetl by si ho, tak by vlastně mohl na základě toho řešit nějaký přestupek. Nicméně většinou se setkáváme jenom s tím, že prostě opravdu řeší to špatné usazení jako bez pásů, bez té autosedačky, kde hrozí sankce 1500 na místě, 5000 ve správním řízení a hlavně tedy 4 body pro řidiče.
3: Metodička dopravní výchovy Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti je hostem dnešního Pressklubu na Frekvenci 1.
12: Frekvence 1 Pressklub. Každý den aktuální host.
3: Ještě než budeme pokračovat, tak já dám příležitost také našim posluchačům. Zopakuji jim telefonní číslo, na které nám mohou volat i dnes jejich dotazy. To známé telefonní číslo je 257 400 a 3 devítky. Než se nám dovolá první posluchač, klidu se napíte, budu pokračovat dál. Pojďme připomenout vlastně pravidla, která jsou povinná pro případ, že převážíme auto, respektive dítě v autě. Typ autosedačky, od kdy do kdy, je tam důležitý věk, je tam důležitá váha, výška a tak dále.
16: Tak ta povinnost jde za řidičem. Ne za rodičem, ale za tím řidičem. Což ale v drtivé většině bude to ten rodič nebo prarodič, ale odpovědnost nese v tu chvíli za to dítě teda řidič. Česká legislativa tak říká, že autosedačky musíme mít u dětí do 150 cm nebo 36 kg. To jsou vlastně dvě směrodatné vlastně jako faktory, které které musíme naplnit, a my upřednostňujeme výšku, protože když to dítě má těch 150 cm a sesedne vlastně na tu automobilovou sedačku už bez ničeho, tak mu správně povede pás přes klíční kost, nikoli pod krkem. Když by bylo menší, ale sice těžší než těch 36 kg, povede mu pás před krkem a při tom prudkém zabrždění nebo při té nehodě, tak se ošklivě o ten pás pořeže nebo i přidusí. Co se týká dalších těch legislativních věcí, tak možná za zmínku stojí to, že v jakékoliv autosedačce můžeme, máme-li teda adekvátní tu sedačku právě věku, váze a rozměrům toho dítěte, tak můžeme umístit na přední sedadlo, tak jak se dříve říkalo sedadlo smrti, teď už tomu tak jako neříkáme, a občas ho i doporučujeme, aby ho používali pro ty autosedačky, pokud ten dospělý cestuje s novorozencem sám, než aby byl celý ve stresu, že tam to dítě pláče jenom třeba proto, že vypadlo dudlík, a vlastně hrozilo by riziko, že tak jak drží volant a otočí se do zádu a nedojde mu, že se má otočit jenom hlavou a otočí se celým trupem a vlastně sjede, vyjede z té vozovky, tak pak je lepší periferně vlastně sklídnout na to místo spolujezdce a tou jednou rukou tam ten třeba dudlík vrazit.
3: Asi je samozřejmostí, že pakliže už dospělý cestuje s dítětem sám, dávat ho křížem.
16: Ano, přesně tak.
3: Jaký je rozdíl mezi sedačkou, respektive autosedačkou a podsedákem takzvaným? A kdy mohu ten podsedák aplikovat? Jestli vůbec?
16: Bohužel, možná podle legislativy té české, tak ho aplikovat můžu, nebo to dítě vlastně legálně na něm sedět může, protože jsou to výrobky, které se skrze vlastně normy standardně na ten trh dostaly. Jsou tady celou řadu let a už já kdysi dávno, kdy ty sedačky vlastně začínaly, tak jsem na takovémhle bobku, jak my říkáme, jezdila. Nicméně prostě ten trend bezpečnosti opravdu jakoby poposunul se za těch několik desítek let, které tady jako autosedačky platí povinně. A oni vlastně nejsou tak bezpeční, protože zejména při bočních silách, bočních vlivech, tak nám nechrání to dítě v oblasti právě trupu, v oblasti kolem hlavy, což nám umožňují ty autosedačky, které celou dobu až do těch 150 cm mají tu opěru zad.
3: Vy už jste mluvila o tom, jak správně chránit dítě tím bezpečnostním pásem také. Co když dítě v autě usne? Je to vůbec bezpečné nechat ho usnout? Byť víme, že to je mnohdy složité, protože to dítě je unavené z různých aktivit během dne a tak dál. A to auto je prostě uspávací.
16: Je a občas to některý rodiče i využívají, když ty děti nechtějí spát, tak se projde tady kolem jako baráku, ať nám ducne. Rozhodně bych neřekla, že to jako je nebezpečné, nicméně musíme být důslední na to, aby jsme to dítě správně vlastně upoutali a dotáhli, a vlastně nestávalo se to, že ve chvíli, kdy má povolené pásy, tak ty děti mají jako tendenci při tom usnutí, jak kdyby vypadávat z té sedačky, jako vyklánět se z ní. Nicméně tomu lze předejít právě ve chvíli, kdy ty pásy dobře dotáhnu a mám tu sedačku dobře nainstalovanou.
3: Teď vás poprosím, jestli si můžete vzít sluchátka, protože máme prvního posluchače nebo možná posluchačku na telefonu. Hezký podvečer, můžete se ptát, paní Novotné.
4: Dobrý večer, tady posluchač Tomáš z Prostějova. Já mám takový dotaz, ono to nesouvisí úplně přímo se sedačkama v autě, ale taky s tím provozem a dětma. Já jezdím s nákladákem, navážím zboží do obchodu a to znamená, že občas musím třeba do nějaké pěší zóny. Tam se pohybuje hodně dětí na koloběžkách a některý z nich podle mě nemají ještě ani 10 let. Nikde žádný dospělý okolo, tak jsem se chtěl zeptat, když jestli třeba děláte osvětu někde ve školách a říkáte jim něco ve smyslu jako dětská, prostě nejezděte na těch koloběžkách, jo, může vás něco srazit, jste tam hodně na ráně, žádná ochrana jako v autě. Jo, kolikrát ty děcka jsou tam třeba 2 nebo 3 na té koloběžce. Vůbec se nedívají, nedávají pozor. Tak mě zajímalo, jestli děláte osvětu taky opačný směru přímo proti děcka. Děkuju a dobrý
3: Tomáši,
4: večer.
3: Děkujeme moc za váš čas. Paní Novotná z týmu silniční bezpečnosti bude odpovídat fenomén děti v koloběžkách. To je asi, začíná být velký problém.
16: Nejen na koloběžkách, ale právě i těch elektrokoloběžkách. Já děkuju za dotaz. Určitě se věnujeme se intenzivně. Máme přímo projekt Markétina dopravní výchova, kterým vstupujeme od mateřských škol přes školy základní až do škol středních. Vzděláváme i pedagogy, aby právě mohli implementovat témata témata dopravní výchovy do předmětu jako matematika, český jazyk, angličtina a podobně. A vlastně až teď s tou kampaní Cestujete s dětmi bezpečně se snažíme oslovit i rodiče. Jinak určitě dětem se věnujeme a nejsme jediný, i BESIP se vlastně věnuje vzdělávání mladých cyklistů a vlastně žáci čtvrtých ročníků po celé republice mají tu možnost navštěvovat dětská dopravní hřiště, kde si právě zhruba kolem toho 10. roku dělají ten takzvaný průkaz cyklisty.
3: A vy také všechno tohleto předvedete a budete diskutovat a varovat a vlastně klást nějakou bezpečnostní tématiku, ať už na dospělé nebo na děti, které přijdou zítra na Letenské pláni v Praze, kde jste také, respektive kde budete se svou kampaní Cestujte s dětmi bezpečně. Co všechno se tam dozvědí ti, co přijdou?
16: Zítra na této akci, což je vlastně den policie tady pražské, tak budeme tam právě s kampaní, která se zaměřuje na ty dětské autosedačky. Čeká tam pro ty návštěvníky ukázka všech dětských autosedaček, vlastně těch kategorií, to znamená od vajíčka přes pokračovací sedačku, přes velké protisměrky, kde mohou děti cestovat proti směru jízdy až do nějakých 6-7 let a i ty závěrečné autosedačky. Budeme tam aktivně vlastně se snažit ukázat těm rodičům, které ty chyby dělají, ukázat jim to klidně na těch jejich vlastních dětech, budeme tam mít takové demonstrační poutací křeslo. A zároveň tam právě ve spolupráci s naším partnerem Cybexem budeme mít vlastně takový crash simulátor velký, na kterým budeme ukazovat, jak dopadne dítě, které je upoutané po směru jízdy, jak proti směru jízdy, anebo jak vlastně dopadne nepřipoutané dítě. A tady bych jenom zdůraznila, aby se nikdo o své děti nebál. Budeme to ukazovat na damíkách, to znamená, nebudeme tam pouštět běžné vlastně živé lidi, živé děti, protože i při těch nižších nárazech, nebo respektive při nárazech v nižších rychlostech, tak hrozí vlastně jako poškození krční páteře, takže nikomu neublížíme a budeme ale názorně demonstrativně ukazovat.
3: Já jsem si všiml, že řada rodičů spoléhá na to, že se dítě umí dopnout v sedačce samo. Řekne, Aničko, připoutej se, už jsi na to dost velká. Je to zodpovědné?
16: Není, děti mají takovej ten jako milník, jakože jo, už jsem to konečně dokázal, ale vypadá to tak, že oni si vlastně jako vyrolují celý ten pás, teď se tak jako vlastně obtočí kolem té sedačky, protože do té spony nedosáhnou, jak mají krátké ručičky, zacvaknou a pro ně to je ale v tu chvíli pro ty děti konečná, jakože teď jsem to dokázal, tím cvak, ale právě mají ten celý pás povolený a ten pak nebude při té nehodě efektivně fungovat, tak, aby nám to dítě vlastně chránil a ta zranění minimalizoval. Takže zodpovědné je, dobře, připoutej se sám a já vlastně jako rodič půjdu a zkontroluji to správné dotažení.
3: Máme další telefonát, takže vyzkoušíme. Hezký podvečer, můžete se ptát? Slyšíme se, Jakub Vajnlík, Frekvence 1, paní Novotná je připravená, můžete se ptát? Tak, asi nám se někde zaseklo po cestě spojení. Pojďme se věnovat ještě těm dětem. Oni také potřebují trošku pohodlí a tak dále. Co nějaké sundavání bund, čepic a tak dále a jakým způsobem to ovlivní také tu jejich bezpečnost?
16: Tady to je rozhodně o bezpečnosti, protože pod ty pásy patří jako co nejméně vrstev. Nebudeme jezdit hambatý, to ne, ale určitě v tom podzimním a zimním období musíme ty děti vysvléknout, protože ve chvíli, kdy vlastně my máme pocit, že jsme v té bundě zimní jako připoutali a dotáhli na fest, tak ona tam bude taková, řekněme, jako vzduchová kapsa a vlastně z ní při těch nehodách, tak by vlastně to dítě mohlo v úzovkách jak kdyby vypadnout, přeprat prostě tou váhou ty pásy. Takže rozhodně slíkat a já možná svoji takovou jako osobní do toho dám. Dcera navštěvuje školku, je jí něco málo přes 4 roky a za celý podzim a zimu nebyla nemocná, aniž bychom brali nějaké doplňky stravy. A já pevně věřím, že si vlastně jako buduje právě takovou přirozenou imunitu tím, že chodíme do auta bez bundy, sedáme si do toho vymrzlého auta bez bundy a stejně tak potom z auta do školky přecházíme bez bundy. Takže je to i tip možná pro děti, které často marodí.
3: Ještě než se rozloučíme, tak zkusíme poslední telefonát. Hezký podvečer.
17: Jirka Borovský, dobrý den. Prosím vás, chtěl jsem se zeptat, jak se to potom řeší, když jste mluvila o té protisměrné sedačce, když to dítě vlastně už je skoro velký, i byť třeba 5letý, že tam má potom pokrčený nohy, že se tam prostě nevejde, když je otočený zády ve směru jízdy.
16: Tyhle ty velký protisměrky, děkujeme, tak oni tam mají docela dost prostoru. A když se jako představíte, budete chvilku pozorovat děti někde v herničce, tak oni nevydrží sedět jako způsobilé, nehnutě, tak jako by dospělí. A to oni si složí ty nohy do tureckého sedu a za chvíli za hlavu a před sebe se je natáhnou. A opravdu celá řada fotografií na Facebooku naleznete, kdy tam sedějí 7-8letý děti do těch 125 cm. A naopak je jim to pohodlnější u těch třeba 4-5letých, než když je otočíte do posměru a představíte si, jak vlastně sedí a teď jim tam ty nohy visí nehnutě na té dlouhé cestě, ať už prostě jenom po České republice nebo nedej Bůh, takhle na těch dovolených, které nás teď chystají. V tu chvíli se jim ty nohy odkrvují a bolí je to.
18: Paní Novotná, díky moc, že jste dorazila k nám na Frekvenci 1. Udali jsme takovou pro mě líbivou osvětu, tak snad to zabere. A i zítra vás snad na Letné bude čekat hezké počasí a hodně spokojených návštěvníků, kteří se přijdou zeptat, protože si třeba jenom nevědí rady, jak cestovat správně. Díky moc a někdy příště naslyšenou.
16: My moc děkujeme za pozvání.
18: A od mikrofonu se loučí Jakub Vajnlich.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
19: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
12: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl ty

0: 2001. Gratulujeme!
1: Dobrý večer, je konečně pátek a já jsem se na vás moc těšil. Teda bylo pořádně mokro a frišno, ale dívám se na předpověď počasí o víkendu, by to zase nemusela být taková hrůza. Jako úplné horko léto a koupačka to nebude, ale víte co, za 20 minut volám Dášu Honcovou, tak probereme detaily. No a pak se vás chci zeptat, jak byste reagovali, když by vaše dítě v rámci výroby konfet rozstříhalo třeba samé tisícovky, které najde tak nějak ve vašem šuplíku. No, tohle to se totiž stalo jednomu tatínkovi v Americe. Byl z toho nejdřív perplex, ale pak se zachoval vlastně naprosto úžasně. Za chviličku propereme detaily. Jo, a přišel o 37 tisíc.

0: Situace, kterou známe jako rodiče úplně všichni, přátelé. Úplně všichni, máte děti, malé děti, dělají hluk, dělají kravál, na všechno pískají, do všeho mlátí, všechno opatlají. A vy to tak posloucháte třeba z vedlejší místnosti a dokud je hluk, tak je to dobrý. Ale pak je najednou ticho. A to ticho znamená jedinou věc. Něco je tak strašně zaujalo. A dělají něco, co je tak skvělý, že ani nedutají. A když si toho ticha nevšimnete včas, tak je průser na světě. Vždycky. Vždycky. A tohle to se teď stalo jednomu Američanovi, žijícímu v Londýně, protože jeho malá holčička byla takhle v obýváku, chviličku tam zůstala sama, potom se tatínek vrátil, ona měla v ruce nůžky a na podlaze obývacího pokoje bylo rozstříhaných 18 dolarovek na konfety a ještě tak jako hezky poskládaných. Tak a teď je otázka, co byste jako rodiče dělali. Ta hodnota je asi 39 tisíc korun v českých. A tak jeho samozřejmě málem omyli, potom ho málem ranila mrtvice a pak začal řešit, co s tím, protože malá Amélie se samozřejmě pochlubila, čekala, že tatínek bude mít radost, jak hezky stříhá a podobně. No, nakonec ovšem tatínek zachoval naprosto ledovou hlavu, pochválil malou holčičku a skonzultoval s umělou inteligencí, co má dělat v situaci, že mu tříleté dítě rozstříhá bankovky. Ano, i takhle dneska pracujeme s umělou inteligencí. No a umělá inteligence ho mile překvapila, protože mu z fleku odpověděla, že má od banky nárok na úplnou kompenzaci, pokud předloží aspoň 50% poškozeného platidla. Jehož sériové číslo je neporušené. No tak sesbíral teda rozstříhané obrázky, vydali se s paní do banky a světe div se, dopadlo to dobře. Opravdu mu teda vrátili finanční kompenzaci v plné hodnotě. Jenom teda rozstříhali jim 100 dolarovky a dostali zpátky libry. No ale tak to už je riziko podnikání. Takže až vám děti rozstříhají peníze, nepropadejte panice, je to v pohodě, banka vám to vrátí. Ale teda riskovat to radši nebudem, ne?
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Zamračený, pošmourný páteční večer, ale to neznamená, že nejezdíme na víkend. Tak jak to vypadá?
3: K nehodě dvou osobních vozidel došlo na 23. kilometru Pražského okruhu, další je pak na 19. a půltém. Obě nehody jsou ve směru k dálnici D1. Celkové zdržení je od sjezdu z dálnice D5 okolo 20 minut. A silnější provoz a omezení na mostě Šmejkalka vás ve směru do Brna zdrží už od 13. kilometru dálnice D1, a to okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
0: Adame, díky moc. Pokud jedete na víkend, dobře dojeďte. A teď je tady novinka od skupiny Krištof. Vlastně společná písnička s influencerkou Dominikou Aláčovou.

0: Meteorologové nám malovali velmi deštivý víkend, ale když se dívám na tu aktuální předpověď, tak ono to zas takové drama možná nebude. Ahoj, Dášo Honcová.
1: Dobrý podvečer.
0: Jak to vidíš?
1: No, on k nám stále bude pronikat chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu, takže počítat musíme s občasnými dešťovými přehánkami, ale máš pravdu, že mezi nimi bude v sobotu i bez srážek a na neděli už se můžeme těšit na většině území Česka bez srážek, pouze v severní části naše území to bude o přehánkách.
0: Neděle, pondělí, jak to vidíš tam?
1: No, v neděli očekáváme ty přehánky v horských oblastech, odpolední maxima do 22 stupňů Celsia, jinak bude polojasno. No a od pondělí vlastně nádherné slunečné počasí a teploty půjdou velmi rychle nahoru. A možná nám ani posluchači nebudou věřit, že od příštím víkendu zřejmě budeme atakovat hranici 35 stupňů Celsia.
0: Takže tenhle víkend koupačka pro otužilé, příští víkend koupačka pro všechny.
1: Vypadá to tak, že ano, že příští trend bude teplotně výrazně nadprůměrný a představte, že dnešní ráno přineslo ještě do mrazových kotlin teploty i pod bodem mrazu, takže já úplně nevím, jestli to na tu koupačku pro otužilé bude. Spíše pro blázny.
0: Já jsem tenhle týden strávil několik dní v Ostravě a strašně jsem tam ve středu promok, ale jako hrozně moc jsem tam ve středu promok. A potom mě vezl jeden kolega Ostravák a říkal, že to je počasí jak cumel. Slyšela jsi to někdy takhle vyjádřit se o počasí, které stojí za prd?
1: Slyšela, musím říct, ale ne z Ostravy, ale máš pravdu ze Zlínského kraje, což je blízko. A také jsem slyšela, že oblasti nízkého tlaku vzduchu, která tam tyto srážky přinesla, říkají čupka.
0: Tolik meteorologický slovníček Dáši Honcové. Tak Dášo, díky a hezký víkend. Ahoj.
1: Naslyšenou.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 tisíc korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 tisíc korun. UniCredit Bank.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
5: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: A s nimi Honzo Homolka. Milý Honzo, dobrý večer.
7: Hezký večer. Stávka potrvá 24 hodin. Brno čekají dopravní komplikace a letadlo Papeže mělo technické problémy. Výstražná stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu kvůli chystané změně financování veřejnoprávních médií se připravuje a má trvat 24 hodin. Přípravu stávky potvrdila Pavla Kubálková z iniciativy Veřejnoprávně. Ta protest organizuje. Pravděpodobný termín stávky je podle dřívějších informací 22. červen. Moravskou metropoli čekají dopravní problémy. Dopravní podnik v Brně bude v létě opravovat dva úseky na tramvajové trati do Bystrice a taky trať v Renéské ulici. Obě opravy způsobí změny v dopravě. A to až do konce srpna. Linky jezdící po Renéské budou jezdit odkolnem přes Hybešovu a Vídeňskou a z hlavního nádraží na Křídlovickou pojede autobusová linka X. Jak ovlivní oprava dopravu do Bystrice, popsal dopravní ředitel Jan Seitl.
8: Omezení provozu pouze částečně, protože tam bude provoz tramvají zachován, takže vždycky do Bystrce tramvaj dojede buď trasou přes Pisárky, anebo trasou přes Žabovřesky. Bude tam několik etap. O prázdninách to ovlivní provoz tramvajových linek 1, 3 a 10. Všechny ty bystrické tramvaje skončí ve smyčce Rakovecká, protože v tom návazném úseku na Ečerovu budou probíhat dvě akce, a to oprava tramvajové trati k zastávce Kubíčkova a finální přestavba tramvajové smyčky Ečerova, což souvisí prodloužením tramvajové trati na Kamechy.
7: Zatímco na Renéské se začne pracovat už 27. června, na Bystrcké trati až 5. července. Praha bude hradit olympiádu dětí a mládeže, která se letos v metropoli uskuteční ze svého rozpočtu. Město původně počítalo s příspěvkem státu. Ministerstvo školství však akci finančně nepodpořilo. Podle radního pro školství Antonína Klecandy to bude citelný zásah do pražského rozpočtu.
9: Je to docela smutné, protože taková akce je náročná na organizaci, posílení dopravy, sportoviště a tak dále. V posledních letech tam šlo 20 milionů každému kraji, kdo to pořádal. Nikdy se nikdo nekoukal na politickou reprezentaci. Skutečné náklady jsou nějakých 40 až 50 milionů.
7: Olympiáda dětí a mládeže je v Praze naplánovaná od 21. do 25. června. Papež Lev 14. odpoledne musel odložit odlet z Kanárských ostrovů. Po delším čekání opustil letadlo, kterým se měl vrátit do Říma, ukázali záběry z místa. Podle agentury AFP mělo letadlo technické problémy. Ve Španělsku je papež od soboty. Barbora Krejčíková postoupila na travnatém turnaji s hertogem Boschy do semifinále. Rumunku Elenu Gabrielu Rosovou porazila jasně 6-1 a 6-2. V boji o postup do finále se utká s Polkou Magdou Linetovou.
5: Frekvence 1.
2: Počasí.
7: Zpočátku zítra bude oblačno, občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy k 25.
2: Frekvence 1.
5: Doprava.
7: A aktuální informace z hlavních tahů má Adam.
10: K nehodě dvou osobních vozidel došlo na 23. kilometru Pražského okruhu. Další nehoda se pak došetřuje na 19. a půltem. Obě dvě jsou ve směru k dálnici D1. Celkové zdržení od sjezdu z D5 je okolo 10 minut. A silnější provoz a omezení na mostě Šmejkalka vás ve směru do Brna zdrží od 15. kilometru, a to okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Aram.
7: 19. hodina za námi, zprávy taky, a Ondra Kubala má určitě na srdci něco moudrého.
11: A na jazyku taky, viď?
7: To mě jedno, co máš na jazyku.
11: Chápu, jsem rád, že ti jde o moje srdce. Rozhodně, přátelé, páteční song za odměnu tady před námi budeme. Tak už teď můžete přemýšlet, komu byste ho rádi věnovali, za takových 25 a 20 minut budete mít šanci. Výběr muziky, i to přání, které k tomu pro někoho připojíte, bude jenom ve vašich rukách. No a už za chvilku tady bude taky Igor Tymko, frontman skupiny No Name, a společně s ním se podíváme na to, jak vznikala společná písnička No Name a Lucie Bílé. Ženušky.

0: 4 svatby a taky jeden pohřeb. Na Frekvenci 1 právě teď ovšem míříme za slovenskými no-name. Týden co týden tady spolu probíháme jejich největší hity dosavadní 30-leté kariéry, co jsou no-name na scéně. A děláme to i proto, abychom vás pozvali na 12. prosince do pražské O2 arény, protože to bude přesně ten den, 12. prosinec, kdy budou no-name slavit velkým narozeninovým koncertem s vámi, se svými fanoušky. Budou tam hrát všechny svoje velké hity, za kterými se už vlastně pěkných pár týdnů ohlížíme v našem vysílání. A minulý týden v tomhle čase jsme si připomínali jejich duet s Karlem Gottem. Ta písnička se jmenuje Kto dokáže. No a dneska je na řadě další český slavík, teda v tomhle případě Slavice, protože mluvíme o Lucii Bílé. V roce 2012 spolu No Name a právě Lucie Bílá nahráli písničku Ženušky. Jak k tomu vlastně došlo, vám řekne za pár vteřin sám Igor Tymko.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
3: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
4: exkluzivně na Frekvenci 1
3: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
5: Ahoj, som Igor Tymko a dnes vám prezradím niečo špeciálne o pesničke Ženušky. Pieseň Ženušky vznikla ako blesk z jasného neba. Touto piesňou sme chceli vzdať hold všetkým dámam, holkám a dievčatám, ktoré nás muzikantov inšpirujú. Takže kuchárka, letuška, čašnička, zubárka, no a samozrejme my, citliví a bezbranní muzikanti. Pôvodne sme na túto pieseň chceli osloviť viaceré speváčky, aby jedna spievala herečku, druhá kuchárku, tretia letušku, ale ako prvú sme oslovili Lucku Bílu. A keď som jej prezentoval ideu, Lucka Bíla sa opýtala, a na čo v tej pesničke chceš iné speváčky? Ja ti je všechny zahraju sama. A tak sa aj stalo. Lucka Bíla dokonalá vo všetkých jej podobách. Ženušky, dievčatá, ostaňte nad vecou, navždy budete múzami umelcov. Platí to aj pre poslucháčov Rádia Frekvence 1.

Tohle byla Pink na Frekvenci 1. Teď je tady ale páteční song za odměnu. Takže na nic nečekejte, vemte do ruky telefon a volejte Frekvenci 1. 257 400 a 39 k tomu. Ideálně, když přidáte. Protože tenhle ten okamžik je tady jenom pro vás. Teda pro vás. Pro někoho, koho máte rádi. Komu chcete poslat song, komu chcete poslat vyznání, anebo prostě pro někoho, komu chcete takhle při pátečním podvečeru říct wow, jsi skvělej, mám tě rád. Výběr přání, výběr muziky bude jenom a ve vašich rukách. 257 400 a 39. Volejte právě teď.

0: Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.
1: A na drátě už mám Petru. Petru z Prahy. Milá Petro, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Kdo si zaslouží takhle v pátek v podvečer vaši písničku?
2: Zaslouží si to můj manžel.
1: Ano.
2: A zaslouží se to i moje dcera za trpělivost a můj manžel za to, že se pochlapil. A dotáhli jsme úplně všechno prostě dnes do dnešního data, kde byl náš datum, že už musíme se přestěhovat, zařídit všechno a úplně úžasný.
1: A vy to říkáte hrozně dramaticky, když se člověk přestěhuje, tak to je třeba krásný začátek něčeho nového. A nebo u vás to bylo úplně jinak?
2: Ne, u nás je to prostě skvělý, ale my jsme museli synchronizovat prostě prodej a nákup a do jiný země a převozy a tak, takže to dopadlo dobře.
1: Takže vy se vracíte z jiné země, anebo právě teď odcházíte a voláte vlastně na rozloučenou?
2: Já vlastně odcházím, no, tak je to na rozloučenou.
1: No a kam míříte i se svou rodinou?
2: Já to mám tak jako, nejdřív se stěhu do Anglie a potom hned do Singapuru.
1: Tak proto písničku We Are The Champions. Protože jste to s rodinou dotáhli, zvládli a ustáli?
2: Jo.
1: No tak jo.
2: To dobře.
1: No tak milá Petro, ať to v tom světě zvládnete, ať tam zamáčkete třeba slzu po nás, jo? Tady v Česku.
2: Tak jo, děkuju, bude to mi chybět, děkuju moc.
1: Mějte se krásně a dejte mi pár vteřin a váš páteční song za odměnu letí. Naslyšenou a zlomte vás.
2: Děkuju, naspár.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a plug-in hybrid. Více na Toyota.cz.
0: Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.

0: seznamování v době Tinderu a všech možných aplikací. Jak ono to vlastně dneska chodí, respektive jak ono to chodí? Proč se dnešní mladá generace, ale i ta střední, seznamují vlastně mnohem hůř, než když nám čtyřicátníkům bylo 18, 20 a studovali jsme třeba vysokou nebo střední školu? O tomhle jsem si povídal s Laurou Janáčkovou minulý pátek večer, tady na Frekvenci 1 ve večerním pokecu a ptal jsem se jí, tyjo, jak je možné, že to seznamování dneska není mnohem jednodušší. Já když jsem chodil do školy, tak jsem se mohl seznámit maximálně tak s lidmi, kteří chodili třeba do té školy, nebo do stejné práce, nebo někam večer do klubu. Ale dneska máte v aplikaci celý svět a přesto to není snazší. Tak jak to viděla Laura Janáčková?
1: Máte celý svět na seznámení, ale na takové fiktivní seznámení. Ty možnosti jsou obrovské, ale teď si představte, že jako když se skutečně potkáte, tak to vůbec nemusí fungovat. Když jsme byli na té vešce a někoho jsme viděli, tak už jsme jasně viděli, funguje, nefunguje. Protože samozřejmě tady hraje nějaká chemie roli. Vlastně v té prvním okamžiku je to pět našich smyslů, které nám odpoví na to, jestli se budu dál s tím člověkem bavit nebo ne. To znamená oči, musí se mi líbit. Vám mužům, my ženy se musíme líbit na určitě jednoznačně. U nás žen musíme vědět, že nás ukecáte, protože vy jste vizuálně vzrušivý, my auditivní. Takže uši. Ale aby začala vůbec chemie lásky, tak nos, protože přece musíme si vonět, protože to nám říká o imunitním systému a když si nevoníme, tak to nefunguje. Potom samozřejmě si musíme taky chutnat a musíme se o sebe zajímat, musíme nějak komunikovat, musíme mít společné zájmy, to není tak jednoduché. Takže znamená to, že když se seznámíme na internetu nebo kdekoliv jinde, tak je tam ta hrozba, že sice máme pocit, že jsme se seznámili s úžasným člověkem, ale může tam být někdo úplně jiný, může tam dávat myšlenky někoho jiného, může za něj psát texty, třeba právě umělá inteligence a hlavně vůbec nepoznáme, kdo to je, takže když se s ním potkáme,
0: tak se dost divím.
1: Tak se vlastně ani nechceme seznámit. A ta hrozba toho všeho a těch komplikací s tím spojeným často vede, že nám stačí, že vlastně je o nás zájem na tom internetu a proč bychom investovali čas a peníze do toho dalšího.
0: Tak co myslíte? Souhlasíte s Laurou Janáčkovou? Nesouhlasíte? No rozhodně celý ten pokec o seznamování, o sexu v dnešní době, o vztazích pro vás už teď máme na našem webu frekvence1.cz v sekci rozhovory a konečně pátek. Tak na to můžete mrknout. No a dneska v 9 večer do toho aktuálního pokecu dorazí astrolog a na to se moc těším, bude to Antonín Baudyš mladší a připravili jsme pro vás speciál, kdy budete mít možnost Tondovi volat celou hodinu a ptát se ho na to, co vás ve vaší budoucnosti čeká. Bude na to stačit jenom datum, čas a místo narození. Tak v 9 večer speciál večerní pokec s astrologem Antonínem Baudyšem mladším.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: A pokud by vám třeba do tance z té naší politiky nebylo, tak chápu, že nebudete tančit jako mandraže, dokud můžete, ale můžete zavolat v neděli Petru Jablonskému a politikům hezky odplic říct, co si o nich myslíte. Zdeňka z Buchlovic volala minulou neděli Petrovi a chtěla dát řeč s Tomiem Okamurou. Tak jsem zvědavý, s čím přijdete tuhle neděli.
1: Ano, dobrý den, já vás zdravím, takže můžete.
2: Dobrý den, pane Okamura, mám vás moc ráda, dobrý den.

0: letech. A teď si představte, ano? Že je to třeba jednovolební období, já už příště jako nebudu. No a kam půjdu? No půjdu do Senátu. A kdyby nebyl Senát, tak co by se mnou bylo jako? No?
1: No to se nejedná o vás, to no. Se jedná o šetření peněz jako v republice.
0: No na, ale, jako ale na mě nikdo šetřit nesmí jako, to ne teda.
1: No na vás přímo ne, ale proč ti ostatní, když stejně se rozhoduje u vás o všem, a ti druzí jenom mávají a kývají rukama a hlásí se, to oni mají za funkci vlastně.
0: No právě, ale to rozumíte, jako to je právě taková odkladovna vlastně pro lidi, kteří už žádnou funkci nemají, tak aby jako zase měli nějakou tu trafiku. No a mně se to může hodit taky, jo, takže jako...
1: jako... Vám, jo, ale proč má stát platit na odkladovně lidi, kteří vlastně nejsou na nic?
0: No tak to víte, tak my už tam tak jako, my tam takhle sedíme, že jo, no, celkem jsou to taková teplá místečka, je nám tam dobře, no a teď přijdou volby, nedej bože, jako nás ty občani nezvolí, no a jako samozřejmě já jako silná osobnost bych se zase mohl třeba nechat zvolit do toho Senátu, takže ono je to velice složité, ale v současné chvíli máte pravdu, že mě ten Senát pěkně štve, protože prostě taky nám jako neustále blokují nějaké zákony, nebo nám vrací zákony respektive,
1: ano.
0: Je to strašný, já bych zrušil i prezidenta, protože ten nám neustále něco vrací. Naopak, aby nám tam něco jako, jako dal do parlamentu Turka třeba jako na křeslo nějaký. Tak
1: no
0: to,
1: tak
0: toho
1: zrovna
0: ne.
1: Nemusíme, no, ten ne. Teda je tam opravdu.
0: No dobře, ale tak je to koalice, že jo, takže prostě jako když my řekneme, tak by jako tam měl být, kdo řekneme my. No takže děkuji vám moc krát za tu vzpruhu, za tu podporu, mějte se krásně.
1: Taky, hezký den,
0: naschledanou. Naschledanou.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
3: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A Honza Hovolka. A hezký večer. Při poutání dětí děláme zásadní chyby. Podvodníci mají nový trik a masky už dokonce bilionář. Metodička dopravní výchovy Markéta Novotná poukazuje v Prasklubu na velký počet chyb, které děláme před začátkem jízdy s dětmi, a prozradila také třeba, jakou má nemoc povolání, či co nikdy nejde podcenit při poutání dětí.
5: Celá řada chyb u toho upoutání těch dětí. Je to napříč těmi sedačkami, ať už u vajíček, u pokračovacích sedaček nebo u těch závěrečných. Jsou to nedotažené pásy, narvaný bundy. Čistě teoreticky hrozí, protože vlastně v tom zákoně 361/2000 sbírky, tedy silničním zákoně, tak je uvedeno, že by sedačky měly být instalované dle návodu výrobce.
4: Celý Pressklub na našem webu frekvence1.cz. Pozítří začne platit změna ve vlakových jízdních řádech. Česká republika znovu získá přímé a rychlé spojení na sever Evropy. Týká se to českých drah. Jejich mluvčí je Petr Štáhlavský. Frekvenci 1 říká.
6: Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin. Je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou. Více vlaků s kratší dobou jízdy, než to bylo v květnu a v první polovině června, pojede také do Dánska. Spoje na sever Německa a do Dánska jsou zajišťovány moderními jednotkami Comfortjet. Přímé spojení s Hamburkem získává znovu také Brno nebo Pardubice prostřednictvím vlaku Railjet Hungária.
4: Podvodníci zkoušejí na lidi nový trik. Ministerstvo dopravy upozorňuje na šíření podvodných SMS zpráv, které se vydávají za výzvu k úhradě dopravní pokuty. Podnikatel Elon Musk se díky vysokému zájmu o akcie americké společnosti SpaceX stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Kolem 6:30 akcie společnosti vykazovaly nárůst o 22% na 165 dolarů za kus. Jiří Léčka si na trávě ve Stuttgartu zahraje semifinále. Ve čtvrtfinále porazil 6-4 a 7-6 šampiona z roku 2023 Američana Francese Tiafoeho. Záložník Villarrealu Thomas Partey nedostal kanadské vízum a zmešká úvodní zápas ghánských fotbalistů na mistrovství světa v Torontu proti Panamě. Potvrdila to federace FIFA.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Dopoledne zítra oblačno, občasný déšť, přes den nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravě až 25.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: A aktuální informace z hlavních tahů má Petra.
7: Kolona vozidel vás zdrží okolo 15 minut v omezení na dálnici D1, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh z Brna do Prahy. Popožděl budete mezi 62. a 58. kilometrem. A také na dálnici D1 z Prahy na Brno. Budete popojíždět před dopravním omezením u mostu Šmejkalka okolo 20 minut mezi 15. a 24. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Po 20. hodině také po zprávách na frekvenci 1. Já zapomněl, jak se jmenuješ. Ne, Ondra.
8: Ty mi nemůžeš přijít na jméno, to se ti stává často, já vím. Tak jo, co dělají slavní? To probereme v dalších 60 minutách. Honzo, díky moc za zprávy. No a já za malou chvilku zvedám telefon a volám frontmana skupiny Olympic Petra Jandu. Dneska hrají v Brně na Špilberku, ale já vás s Petrem chci pozvat na jiný koncert. A taky samozřejmě probereme muziku, koncertování na festivalech a všechno, co s tím létem pro hudebníky patří dohromady. No a pak pro vás budu mít taky hudební novinku od Taylor Swift. Natočila novou písničku pro pokračování příběhu Hraček, který jde příští týden do kin. A docela bych řekl, že v ní opášila svoje countryové kořeny. Tak jsem zvědavý, co na to řeknete.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.

0: Je konečně pátek a na Frekvenci 1 si povídáme o tom, co dělají slavní. No, já bych vás teď moc rád pozval na koncert skupiny Olympic do Prahy, i když teda dneska hrají v Brně. Na drátě Petr Janda. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak je v Brně?
1: Pošmurno. Vyhrajeme venku, tak já doufám, že nezmoknem.
0: Jak často s Olympikem vlastně koncertujete? Jste to vy jak za mlada?
1: No, hrajeme hodně, no. Hrajeme tak těch 12 měsíčně, ale já jsem spokojený, protože já mám takovou na to příručku, abych tak řekl. Říkám si, že je to naprosto správný, protože proto jsem se učil hrát na kytaru, abych si to zahrál a předvedl to lidem. Ale jako některý kapely hrajou třeba jednou za rok, to by mě nevyhovovalo. Nevyhovuje to pravidelný hraní. Mně se to prostě líbí. Já se na to těším už od rána vždycky.
0: Dneska večer hrajete v zataženém Brně na Špilberku. Ale co mě zaujalo, ano. 30. června budete v Praze ve Stromovce. Co to bude za koncert?
1: To je prostor, kde jsme ještě nikdy nehráli, to je vždycky zajímavý, tam se vždycky těším obzvlášť, protože si tak říkám, bude to nový prostor, bude to tam prostě pěkný, šatny budou pěkný, jeviště bude pěkný, lidi budou pěkný, my budeme super a někdy jsem teda zklamaný a někdy jsem naopak velmi potěšený, tak uvidíme.
0: Kde se hraje Olympiku nejlíp? Jsou to třeba ty letní amfiteátry nebo máte radši střechu nad hlavou?
1: No, já mám rád ty amfiteátry. Víte proč? Totiž tam ten zvuk se nezdržuje a prchá pryč a nevrací se vám to do takových těch pozvěn, které jsou nepříjemný. Člověku to prostě najednou nešlape, má pocit, že hraje blbě, když to v těch amfiteátrech je to prostě průhledný, je to takový jasný, ten zvuk uteče a už se nevrátí. Je to prostě, já mám radši ty amfiteátry.
0: A taky tam na vás asi fanoušci víc paří? Než třeba někde v zimě pod střechou.
1: No, taky do nich vidím, že jo, protože převážně začínáme v létě, třeba kolem 8 to ještě vidět a já jsem rád, když vidím do fanoušku. Já strašně rád koukám na ty jejich rozářený obličeje nebo pochmurný, když je pochmurný, tak se na něj směju, až se taky začne smát a takhle si s ním jako pohrávám celý večer a to je ohromná zábava.
0: My máme teď v playlistu připravenou písničku, kterou jste znovu natočili s Petrem Kolářem. Je to písnička, jo. Co je vůbec v nás. Já, jestli si dobře vzpomínám, tak to je písnička, kterou jste někdy v půlce 80. let napsali s Pavlem Vrbou. Proč jste ji natočili teď znovu s Petrem Kolářem?
1: No, to je strašně jednoduchý. My jsme hráli vánoční koncert loni a chtěli jsme tam Petra Koláře jako hosta a já jsem přemýšlel, jakou písničku bych mu nabídnul. A tak mě napadla tady ta písnička, že přesně splňuje ty parametry, které by se Kolářovi nejspíš líbily. Tak jsem ho oslovil, pustil jsem mu to, jemu se to líbilo, říkal OK, jdu do toho. A pak, když jsme to začali natáčet, vlastně zkoušet, tak nějak někdo říkal, hele, zkus tam ten druhý hlas s ním a tak se ho vniknul vlastně duet.
0: A ten jste vydali i jako single nakonec. To znamená, ano, je to náhoda, netočili jste, že to dopadne takhle dobře.
1: Ne, to mělo být písnička prostě taková cover z 85. roku od Olympiku. Mimochodem ta písnička vyhrála Bratislavskou liru. My jsme tam byli 11krát a po 11. jsme konečně vyhráli, ale musím říct, že tam jsme třeba měli písničky Osmý den, Jasnou zprávu, já nevím, Krásnou neznámou, Slzící máme, takovýhle písničky tam zazněly v té soutěži a nikdy neuspěli. Až ta leta, co je vůbec v nás.
0: Tak Petře, díky moc, že jste mi zvedl telefon. Ať vám dobře dopadne dnešní brněnský koncert. 30.6. se na vás těšíme v pražské Stromovce. A teď na Frekvenci 1, ta písnička, se kterou jste vyhráli Bratislavskou liru, co je vůbec nás, ovšem v tom novém podání jako duet s Petrem Kolářem. Mějte se moc hezky.
1: Taky, děkuju za telefon, děkuju, na shledanou. Frekvence 1. Horká no.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Máme doma odvlhčovač a já furt nechápu, odkud se ta voda bere. My nikam nelejeme. Může někde něco protékat? Mirek 53, Prostějov. No tak mají asi doma hodně vlhko. Vlhký prostředí. Jako.
2: Mají vlhko, tam nepak o to, jestli mají plíseň i na stěnách. Tam funguje impregnační nátěr vlastně, speciální proti plíseň. Já to znám z jednoho z bytů, kde jsem žil. Se tam se dělala plíseň, protože byly blbě udělaný ty odtoky, takový ty koryta venku. A je dobrý dát ten nátěr proti plísňovej.
1: No a teď pojďme vyřešit to vlhko.
2: No to vlhko s tím souvisí, jako jestli je tam vlhkost, tak dá
1: prostě... Vlhko se dělá až na základě, píseň se dělá až na základě toho vlhka, co tam mají asi, ne?
2: No tečně voda, no tak já nevím, odvlhčovač, tak prostě odvlhčovač podpořím, že tam nějaký pytle s pískem dám prostě podol stěnu.
1: No a já si myslím, že by se měli méně hejbat asi doma, protože jak se potějí a dělají, jako jo, vytvářejí teplo, tak se jim to sráží v tom vzduchu a proto mají plný odvlhčovače vody.
2: Aha.
1: Víš, zřejmě Mirek, jako, to není to normální, aby to měli plný vody. To není normální. Jako, i když mají plíseň, která často i požírá to vlhko, ona i tak funguje, jako, že ti to vlhko požere, ta plíseň. Mm-hmm. No, že to je na obě strany, to je tak jako tak. To máš buď tak, nebo tak.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Měl bych tady pro vás takhle v pátek ve 22 hodin 42 minut jednu hudební novinku. Do kin půjde příští týden pokračování slavného filmového příběhu Hraček. Bude mít premiéru 19. června, příští pátek, vlastně na něj budete moct zajít i u nás do kina. No ale proč mluvím o muzice? Protože klíčovou melodii a klíčovou písničku pro příběh Hraček složila a napsala zpěvačka Taylor Swift. A nejenom napsala a složila, ale taky naspívala. Nahrála dokonce celkem tři verze písničky, která se jmenuje I Knew It, I Knew You, kromě té, která je použitá ve filmu, kterou za chviličku uslyšíte, natočila i akustickou verzi a taky jednu klavírní. No a ta písnička je inspirovaná životní cestou kovbojky Jessie z toho filmu. A tak to Taylor Swift tak trošičku vrací zpátky k jejím hudebním countryovým kořenům. Režisér filmu řekl, Taylor a Jessie jsou prostě propojené. Je neuvěřitelné, jak rychle pochopila, čím si tahle postava prochází. Už když jsem píseň poprvé slyšel, věděl jsem, že jiná v příběhu nemůže ani zaznít. Jako bychom našli ztraceného člena rodiny, řekl novinářům režisér a scenárista příběhu Hraček Andrew Stanton. A příběh Hraček v originále Toy Story a Taylor Swift mají vlastně ještě jednu věc společnou, a to jsou iniciály TS, a právě ty se v posledních dnech objevovaly na billboardech po celém světě. A spatřit je můžou fanoušci v Los Angeles, Chicago, Mexico City, v Londýně a v dalších metropolích. Taylor Swift? Nebo Toy Story? Kdo ví? Ale ta písnička stojí za to slyšet. Tady je Taylor Swift, I Knew It, I Knew You a písnička z nového příběhu Hraček.
1: Frekvence 1. Horká novinka.

0: Tohle to jsou Aha na frekvenci 1, ale víte, co se nám blíží s podzimem? No jasně, televizní Stardance, vy už dobře víte, že bude mezi soutěžícími tančit i naše kolegyně z rádia Marta Jendová, ale třeba taky frontman skupiny Opět a Radeček Tomáš Polák. A o tom jsem se dneska v Blesku dočetl, že musel pod kudlu. Náročné tréninky Stardance ještě ani nezačaly. A jeden právě z hvězdných účastníků, tedy zpěvá kapely Opět a Radeček Tomáš Polák, dostal od své tanečnice Adriany Maškové radu, aby před vstupem na taneční parket opravdu nabral fyzičku, že to bude pořád zábrach. No a tak se do toho Tomáš pustil, začal běhat, posilovat, ale čím dál víc ho bolilo koleno, šel k doktorovi a pak mu spadla brada, protože se sice pustil do tréninku na Stardance, ale přitom si urval meniskus. A takže okamžitě ho volali do nemocnice a tam se s panem doktorem prý dohodl, že až bude po Stardance, tak to odoperují a bude to v pohodě. Fotbal hrát nesmí, ale na taneční parket ho prý s tímhletím pustí. No tak uvidíme, jestli urvaný meniskus bude něco, co Tomáše omezí v tanci nebo ne. Já si nedokážu představit taneční parket v televizi vůbec, natož s bolavým kolenem. No ostatně Tomáš Blesku řekl: víte, já jsem tancem úplně nepolíbený a ani jsem nechodil do tanečních. Adriánka mi řekla, ať se nepokouším bez ní tancovat, abych neměl špatné návyky. Popravdě, já jsem tancoval jenom jednou v životě. Bylo to na mojí svatbě, byl to první manželský tanec a bylo to v tak podnapilém stavu, že si ho vlastně vůbec nepamatuju. Tak snad to Tomáš Polák z Opět Radeček zvládne, budeme mu na tanečním parketu fandit, i když my asi fandíme vlastně té Martě. Tak ale Tomášovi taky. A tady je skupina Opět Radeček a její romantický smyčce na frekvenci 1.
1: Právě si vstala, vítáš mě ráno nevyspala, v mobilu zprávy, až teď koukám na ně, něco mi říká.

0: O víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity. A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
2: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
3: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: No a teď je čas na Honzu Homolku. Vítej.
6: Hezký večer. Stávka potrvá 24 hodin. Při poutání dětí v autě děláme velké chyby a Dobeš je v All-Star týmu v NHL. Výstražná stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu kvůli chystané změně. Financování veřejnoprávních médií se připravuje a má trvat 24 hodin. Přípravu stávky potvrdila Pavla Kubálková z iniciativy Veřejnoprávně, která protest organizuje. Pravděpodobný termín stávky je podle dřívějších informací 22. červen. Metodička dopravní výchovy Markéta Novotná poukazuje v Press Clubu na velký počet chyb, které děláme před začátkem jízdy s dětmi, a prozrazuje také, jakou má nemoc povolání a co nikdy nejde podcenit při poutání dětí.
7: Už v tom úvodu tak špatně nainstalujou tu autosedačku. Většina se domnívá, že taková ta novinka Isofix, který je na těch vlastně novějších autosedačkách, je to už standardem nových vozidel, že vlastně stačí udělat takové to jako cvak. Barevný ukazatel na té autosedačce se většinou rozsvítí zeleně, přestane pípat nebo něco takového, a oni si myslí, jo, tak to je v pohodě, ale když my jsme tou sedačkou zakývali, tak ona se jako hýbe a to je jako špatně. Oni musí opravdu tu sedačku jako zarvat do toho automobilového sedadla, aby to bylo bezpečné.
6: Celý Press Club na našem webu frekvence1.cz. Zprávy některých médií o možném podpisu americko-iránské dohody v neděli v Ženevě jsou nepravdivé, píší iránský server Nur News a agentura Fars s odvoláním na zdroje blízký iránskému vyjednávacímu týmu. Iránský minister zahraničí Abbas Araghchi je nicméně uvedl, že dojednání dohody nikdy nebylo blíže. Karolína Plíšková do semifinále v Queen's Clubu nepostoupila. Ve čtvrtfinále prohrála 4-6, 6-4 a 3-6 s Danou Vekičovou z Chorvatska. Český hokejový brankář Jakub Dobeš z Montrealu byl zvolen do All-Star týmu nováčků NHL. 25-letý golman nastoupil za Habs do 49 zápasů základní části a pomohl kanadskému klubu k postupu do playoff.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Zítra dopoledne nás čeká oblačnost, čekejme také déšť a přeháňky, nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
6: Pozor dávejte, v Praze v ulici Václavkově se stala nehoda dvou osobních aut, projíždějte při pátečním večeru. Opatrně, a s vámi u toho bude také Ondra Kubala i po 21. hodině. Mějte se fajn.
5: Ahoj Tondo, jsi připravený?
8: Jsem Ondro.
5: Tak dobře, je čas, abychom vás, přátelé, pozvali na kus řeči.
0: Večerní pokec.
5: A hostem dnešního pokecu je Antonín Baudyš, mladší astrolog. Vítej.
8: Krásný večer posluchačům.
5: Je 12. červen. Je to přesně 6 měsíců, co jsme se viděli tady na Frekvenci 1. To bylo 12. prosince. Jako vyšlo to úplně na chlup, tak mi řekni, znamená to něco pro postavení planet nebo pro náš vztah?
8: Ono to tam někde bude, protože tím, že kruh má 360 stupňů, tak potom tyhle přesný úseky se vždycky krejou s planetárním něčím.
5: Jasně.
8: Ale to je zajímavý, asi akorát pro nás dva, myslím, že posluchačům to může být jedno, víš?
5: No, asi jo, no. Ale takže nám jsou planety nakloněny, jo? Že jsme se potkali v rádiu.
8: No, pokud my dva se setkáme,
5: tak jsou vždycky planety nakloněny. Tak, přátelé, my pro vás máme dneska s Antonínem večerní pokec speciál, který spočívá v tom, že nám celých 60 minut můžete volat a Antonín bude připraven na vaše otázky. Na otázky, které se týkají toho, co vás čeká a nemine. Jak to bude fungovat? Co potřebuješ k tomu, aby si se dokázal podívat do budoucnosti našich posluchačů?
8: Já jsem nejraději, když naši posluchači znají své datum, čas a místo narození.
5: A co ty s tím uděláš?
8: Mně počítač ukáže, jak vypadala sluneční soustava v tom okamžiku z toho daného místa.
5: Uh-huh. A k čemu je to dobré? Promiň, jsem laik, nejsem astrolog.
8: Ne, ptáš se výborně. My máme odpozorováno, že určitá umístění planet se projevují určitou povahou a určitým příběhem. A to je to, co tady budu našim posluchačům vyprávět o nich.
5: Dobře, jdeme na to, přátelé. Nestrácíme čas. Telefonní číslo znáte. 257-439 k tomu. Stačí zvednout telefon, zavolat a zeptat se Antonína.
0: Frekvence 1.

0: Večerní pokec Frekvence 1, za mikrofonem Ondra a taky Antonín Blaudyš mladší a na telefonu Soňa z Vysočiny ze Sněžného. Milá Soně, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Já můžu prozradit, vy jste byla úplně pav, že jste se dovolala během té písničky, ale jako úplně pav.
1: No, já jsem se v životě nikam jako moc nedovolala takhle.
0: Hele, a už je to tady. Takže, už známe vaše datum narození, místo, to nebudeme říkat do vysílání. A co by vás zajímalo, proč vlastně voláte?
1: Já volám kvůli tomu, že právě teď se mi, dá se říct, docela daří. A většinou, když se mi jako vydařilo, tak se to pokazilo. Tak chci vidět, jestli jo nebo ne.
0: Jestli se to zase časná. Nepo, jo?
1: Jo.
0: Tak Tondo, máš slovo.
2: Soničko, krásný večer, děkujeme za důvěru. Já jsem do Prahy také přijel z Moravy. Od Rožnova z Beskyd. Já vás vnímám jako pracovitou ženu, která pochází z pracovité rodiny, a poněvadž vy pořád něco děláte, tak všechno funguje. Ono to na vás hodně stojí doma, především v práci taky. No a potřebujete s někým být, nebýt sama, proto nemáte ráda, prostě blízká duše pro vás znamená velmi mnoho. Vedete pravidelný život, rozumnou životosprávu a když máte všechno hotovo a nejste z toho úplně jako orvaná, tak je s vámi legrace, poslouchejte.
1: Doufám, to jsem ráda.
2: Jinak ona ve vašem životě určitou roli náhoda sehrává, že vy nevíte, jako s kým se potkáte a co to způsobí. Nemyslím nějaký změny, ale to, že život je zajímavější, protože vy, jak to jinak vedete velmi pravidelně, to máte po tatínkovi, prosím vás, ten také vedl pravidelný život, zdá se mi, tak potom jste vděčná za to, když přijde nějaké překvapení. Říkala jste, že se vám daří, určitě vám to nebudu rozmlouvat, jenom upozorním, že se zesiluje vaše intuice v nejbližších 14 dnech. Nevím, jestli to souvisí s tímto naším rozhovorem, telefonátem, ale to se někdy stává, že lidé s tou intuicí jsou na tom najednou lépe a ani neví, kde se to vzalo.
1: Asi teď mám, no.
0: Soňo, jak se vám to poslouchá?
1: Dobře. Jsem ráda, že jsem se dovolila.
0: Tak vám držíme palce. Čekala jsem
1: nějakou hnozu a tak děkuju.
2: Zavolejte i příště.
0: Ať se vám daří.
1: Klidně, no, to už se mi nepovede. Přeju vám moc hezký večer
0: to nikdy, a Soňo,
1: to všichni dobrý výklad.
0: Soňo, nikdy nevíte. Neskusíš, nevíš, se říká. Mějte se fajn. Naschledanou.
1: Taky. Hezký večer.
0: Tondo, víš, co je super? My si povídáme v 9 večer a venku je světlo. Já miluju tuhletu část roku. A teda ještě je to hlavně díky letnímu času. Protože jako třeba jít z rádia v 10 večer a jít domů za světla z práce. Nebo pokud nás někdo poslouchá, v 10 končí, pojede vlastně téměř do světla domů. To je dobrý, ne?
2: Oni to mají rádi i ti, protože zůstávají díl v těch skateparcích a ty holky můžou díl trajdat prostě spolu po městě a na těch pěších zónách. A je to, jak říkáš, nesmírně příjemný, ale týká se to především druhé půlky června, kdy jsou dny nejdelší a noci nejkratší.
0: No, pak zase budeme mít utrum. Co je to? Jaký máš názor na letní čas? Já jsem totiž osobně z něj nadšený, protože nepotřebuju světlo ráno ve 4 nebo ve 3, ale jsem šťastný, že je dlouho vidět v létě.
2: Nám astrologům to dělá takový úkol navíc, vždycky se v tom orientovat, kdy je ten přechod, aby jsme ten čas narození nastavili správně. A jestli dojde k tomu sjednocení času, protože ta energetická úspora, kvůli které se to zavádělo původně za první světové války, tenhle důvod už pominulo po 100 letech, takže já to také přivítám.
0: Nechal by si letní čas? Nebo naopak ten středoevropský?
2: V tomhle já jsem malej pán a tak jak to bude, tak se mi uleví, že už to sjednotili konečně.
0: Antonín Baudyš mladší je naším hostem. A vy volejte 257 400 a 39.

0: Večerní pokec Frekvence 1, Mirek na drátě z Ústí nad Labem. Mirku, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Co by vás zajímalo? Povězte.
1: No, mě by zajímalo, co se týká toho mýho narození.
0: Jasně. Tak Tondo, datum tak. Narození Mirka z Ústí nad Labem už máš. My víme, že se narodil v Ústí nad Labem a že zůstal celý život věrný svému městu.
2: Mirku, srdečně vás zdravím.
1: Já vás taky přeju hezký večer.
2: Potěšeně na naší straně. Vy jste zvláštní kombinace poděsa a přitom...
1: Čeho?
2: Poděsa? Poděs, no.
1: Já jsem poděs, no dobrý.
2: A přitom ale i takovej jakoby rezervovaný člověk, jo. A ono to normálně nejde dohromady, aby se tyhle dvě kvality potkaly, ale vy to tam prostě máte.
1: No.
2: Takže víte, vy jste jak rodinný typ, tak ten zájem o ženy je ve vašem horoskopu vidět a ano. Horší je, když muž nemá zájem o ženy, teda jo?
1: No, to si myslím.
2: Víte, no. A já vás vnímám jako chytrýho chlapa, se kterým si lze jen tak prostě popovídat a vás je dobrý poslouchat, co říkáte, protože vy jste empirik, vy dáte na zkušenosti a na fakta. A když něco říkáte, tak to nejsou blbiny.
1: Děkuju.
2: Říká horoskop. Sám sobě děkujte.
1: A tak se mnou je legrace vždycky.
2: Vnímám vás jako obětavýho i trošku jako zneužitelnýho, ale obvykle mi to sympatičtější, než když je člověk vyčúranej. Jo?
1: No, přesně tak.
2: Rozumíme si. Je něco, co bych pro vás mohl udělat? Nějaká otázečka?
1: Já si myslím, že ne, já jsem spokojený v životě.
0: Vy jste byl vlastně jenom zvědavej, co se stane, když zavoláte do rádia trochu. Antonino.
1: Ještě jednou.
0: Že jste byl vlastně asi i zvědavej, co se stane, když zavoláte Antonino
1: do rádia. No. To jsem zvědavej právě, no.
2: Já jsem zeptal karet, protože jsem byl zvědavej taky, aby mi řekli, hele, co ten Mirek.
1: No. A co říkají karty?
2: Karty ukázaly královnu.
1: Ježíš.
2: Vy máte dobrý vkus na ženy. A no. Nevím, s kým jste, kdo je po vašem boku, ale nepochybuju o tom, že ta žena stojí za to.
1: No určitě, jo. Jinak bych s ní nebyl přeci.
2: No, to mám na tom stejně.
0: Tak jo, Mirku, no. Děkujeme za zavolání. Rozdávám
1: já vám taky děkuju.
0: Rádiu.
1: No, já vám přeju hezký večer.
0: Mějte se fajn, nashledanou.
1: Taky hezký večer ještě jednou a nashledanou.
0: Tondo, když za tebou chodí tví osobní klienti, kterým se snažíš sestavit horoskopy, a tak jaká je ta nejčastější otázka? Vlastně proč to dělají? Proč jdou za astrologem?
2: Víš ty co, ono...
0: No právě, že nevím.
2: Jak těch peněz ve společnosti nepřibývá, tak oni dneska lidé chodí v podstatě už jenom, když mají dobrý důvod. Uh-huh. Když se něco hodně děje. Velký dilema. Nebo už něco prostě nejde dál. Jo? Nebo když klientům vadí, že nevidějí nic před sebou. Jo? Mm-hmm. Vím, že tady vytahuju takový jako náročnější kategorie, ale kdo se moc ptá, moc se doví. Jo? Takhle to je.
0: To znamená, radil bys někdy být i obezřetný, než se budu ptát?
2: Počkej, myslíš teď v rádiu?
0: Jak... Ne, myslím, když než za tebou půjdu. Jestli si to mám dvakrát rozmyslet, než ne, se budu ptát.
2: Ty si to určitě dvakrát rozmyslíš, protože ty neutrácíš zbytečně, Ondro. Ty jsi kozorok.
0: Je takhle, aha, chápu. Já to myslel obecně. Ale dobře, 257-403-9, přátelé, to je telefonní číslo. Tonda je tady pro vás a my jsme hrozně zvědaví na další telefonát. Jdeme na to, Tondo?
2: Jdeme.
3: Ptejte se našeho hosta právě teď.
4: Volejte 257 400 a 39.

0: Večerní pokec, Frekvence 1. A teď na telefonu Lída, nebo Lidka, nebo Ludmila, jakkoliv chcete, z Nového Jičína. Lído, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Víte, co mi tady během písničky říkal Antonín? Že říkáte v Novém Jičíně svému městu s nadsázkou New Jersey. Je to pravda, nebo si vymýšlí?
1: Tak já jsem z Příbora.
0: Vy jste z Příbora.
1: Takže, ale narodila jsem se v Novém Jičíně v Porodnici.
0: Jo, takhle. A říkají novojičínští New Jersey ze srandy?
1: Nevím o tom.
0: Nevíte o tom. Ale jestli ty si astrologu nevymýšlíš tady. Rozhodně. Tonda už má vaše datum narození, místo i čas, tak já mu dávám slovo.
1: Děkuju.
2: Liduško, krásný večer. Děkujeme za projevenou důvěru.
1: Dobrý večer.
2: Já vás vnímám jako velice chytrou ženu s výraznými analytickými vlohami. Smysl pro detail to mají let, kdy paní účetní, což netvrdím, že je určitě váš případ, vy jste taková jako mezilidská a tvořivá. Co v tom horoskopu je hodně vidět, že v tomto životě vy máte poptávku po lidech, ale zároveň jako kdybyste věděla, že být sama se sebou je určité umění, které se vám nevyhlo, respektive někteří lidé jako kdyby to měli za úkol naučit se být sami se sebou, přestože jinak žijí se svým manželem, dětmi, rodiče, příbuzní a tak dále. Tak to jsou ty první věci, které mne v souvislosti s vámi napadly. Jste žena, před kterou se nedá nic skrýt, protože nejenom, že vy všechno vidíte, ale vám i všechno dojde. Možná, že ne hned, ale nakonec vám to prostě dojde. Takže u policie myslím, že by vás hned brali, protože taková ta schopnost spojit si 5+5, pěkný. Liduško, co by vás zajímalo?
1: Jestli budu babička někdy.
2: Já si myslím, že jo. A to zdůvodnění bude zajímavý. Domnívám se, že vy babička budete mimo jiné proto, že babička být máte. Jo, takže já nevím nic o vašich dětech, o jejich partnerech, o vašem vztahu. Já mám k dispozici pouze váš horoskop, ale tam mi to babičkovství a úspěšné, optimistické, pozitivní připadá být nanejvýš pravděpodobné.
1: Výborně.
2: Já jsem taky rád. Nerad zklamávám ty, se kterými si povídám.
0: Mě by docela zajímalo, Lído, jestli by vám sedla ta policie, jak říká Tonda.
1: Když jsem byla mladá, tak jsem nad tím uvažovala, ale pan Baudiš se trefil s tou účetní, dělám audity.
0: Děkuju. Sakra, Tondo, my si na tohle budeme muset začít dávat pozor. Tohle už začíná být nebezpečný. Tak, Lído, zdravíme vás do Příbora a děkujem, že jste se ozvala. Naslyšenou.
1: Děkuju taky, nashledanou, pěkný večer.
0: No hele, člověče, audity, to už je jenom kousek hospodářské kriminálce, viď?
2: Hele, rotiště Sigmunda Freuda.
0: No, to je taky pravda vlastně. Tak jdeme na další telefona.
2: Pojďme.
0: Volejte 257 403 9. Večerní pokec.

0: Na Frekvenci 1 vám hrajeme Anu K, ale ten sympatický hlas, který teď uslyšíte, tak ten už patří Míše ze Štenberka. Míšo, dobrý večer.
1: Já vás zdravím všechny, dobrý večer.
0: To je krásné, máme vás u sebe. Co by vás zajímalo? Nebo vlastně, proč jste si řekla, slyším Tondu v rádiu, zavolám?
1: No, pana Baudyše obdivuji už nějakou dobu. Tím toho velice zdravím.
0: Děkuji.
1: A stojím takzvaně před takovým životním milníkem, jelikož po 15 letech měním úplně svoji pozici v životě, vracím se po dlouhé životní etapě ze zahraničí a ráda bych věděla, co mi na to řeknou hvězdy.
0: Co vás čeká doma? Tak Tondo, máš slovo.
2: Míšo, vy jste vnitřně svobodná, určitým způsobem velkolepá, do té míry, že vy v podstatě můžete být, kde chcete. Ale jestli jste byla 15 let v zahraničí, tak jste k tomu měla určitý vnitřní důvod. Někdy o něm člověk ví, někdy ne. A ono to v podstatě vždycky navazuje na rodinu, rodiče, dětství. A pravděpodobně se něco naplnilo a vás už to zase pouští zpátky.
1: Přesně tak.
2: A víte, co podstatný je život ve dvou, nebo takový ten rodinný kontext. A je možné, že v tomto směru se u vás také něco naplnilo a jdete vstříc nějaké nové perspektivě. A v tom je na místě vás více než povzbudit, protože já jsem rád, když se naši lidé ze zahraničí vrací zpátky domů a jsou tady potom s námi.
1: Já děkuji. A dělá mi to velkou radost. Začínám si to tu zase znovu užívat.
2: A ono zpravidla, když našinec stráví v zahraničí nějaký čas, tak potom začne vidět i přednosti a kvality
1: toho
2: českého prostředí. My jsme s první ženou žili ve Španělsku 3 roky, v Řecku 6 let na přeskáčku a musím říct, že nejvíc jsem se zamiloval do rodné země právě v těch letech v zahraničí. Jsem to začal doceňovat, jací jsme my Češi a co všechno tady vlastně máme.
1: Ano, to je přesně ten důvod, proč mě to zatáhlo zpátky, no, protože všude dobře, tak co doma, to je v prvních pár letech a potom si člověk říká všude dobře, ale doma nejlíp, no.
2: A vy to v tom příběhu, myslím, máte, to zahraničí, myslím, že jste to tam i hodně jako odpracovala, ale vy byste to odpracovala kdekoliv, jo? A víte co, některé ženy by si ten život měly i užít, a v hloubi duše doufám, že jste si to i užila.
1: To rozhodně. Poznala jsem nádherný kus světa, ale tady ty naše kopečky jsou prostě k nezaplacení, no.
2: Vy tam máte hrad Sovinec, nedaleko od Šternberka.
1: Ano, mám to
2: zapomněl. Hornomoravský úval.
1: Přesně tak.
0: Já jsem si tak vzpomněl na tu repliku Rudolfa Hrušinského z Vesničko má středisková. Alby tě, Karle, ohromí, ale tohle, to tě dojme.
1: Ano.
0: Takhle nějak to máte.
1: Tak to je přesně tento případ, ano, přesně tento případ. Konkrétně Alby byly mým domovem dlouhý čas.
0: Tak děkujeme za zavolání a vítejte zpátky doma.
1: Já velmi děkuji. Děkuji moc krát a krásný večer vám všem přeju.
0: I vám, naslyšenou.
2: Míšo, děkujeme.
1: Děkuji, naslyšenou.
3: Ptejte se našeho hosta právě teď.
4: Volejte 257 400.

0: Luboši, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy jste za volantem kamionu někde na německé dálnici a valíte směr Itálie. Je to tak?
1: Správně.
0: Jak se jede?
1: Jede se celkom dobře.
0: Co by vás zajímalo? Proč jste se odhodlal zavolat Antonínovi do rádia?
1: No, zajímalo mě, co má čekat do budoucnosti.
0: Jen tak jako všeobecně.
1: No, dá se povedat, možná i vztah, alebo něco podobného. Uh-huh.
0: Tak Tondo, co tam vidíš?
1: A práce.
2: Tak Luboši, zdravíme, přejeme...
1: Dobrý večer, děkuji.
2: Ať se vám jede dobře. Doufám, děkuji. Že jedete dobrou mašinou a že v kabině to máte zařízený jako v obejváku.
1: Dá se povedat, ano.
2: Víte, ono ve vašem horoskopu to pohodlí je vidět. Já jsem taky střelec, jako vy.
1: Ano.
2: A podívejte, vy jste ten život vždycky měl jako v klidu a na pohodu. Jo, některý chlapi to mají tak, že jim vlastně zas tak jako moc nejde, protože my muži máme rádi klid a když nemusíme řešit nějaké extra problémy. A já se domnívám, že vy jste si to přesně takhle zařídil a teď je to prostě fajn, takže Luboš nic neřeší, Tonda nic neřeší, ale ptáte se na ženy, ptáte se na práci.
0: Ale to nevíš, jestli se Luboš třeba neptá na muže. On říkal vztah?
1: Ne, správně, on to řekl správně.
0: Teď, že on to vidí v těch planetách, Antoní, nic, já už do toho nebudu zasahovat.
2: Dobrý, no. Ono, tady v tom znamení Střelce jsou 4 planety a Střelec je ohnivé znamení. Ono to obvykle funguje tak, že to ohnivé znamení bývá takzvaně straight v angličtině, jo, že... Poslyšte, já se domnívám, že žena by po vás všechno možný chtěla. A vy úplně nevíte, jestli vám by to jako konvenovalo. A vy jako ženy máte rád, ale nesmějí toho moc chtít, jo? A teď ale jak to zařídit?
1: Záleží, že chcou. To je důležitý, jako jo. Myslím si, že ženy nevědí, co chtějí.
2: Víte co, žena chce všechno, ale to je v pořádku. A jo, vy se to trochu bojíte, což se vám nedivím, protože reálně jako s tím je trochu honička. Já jsem ženatej po druhý, jsem moc rád, protože já nejsem stvořen k samotě. Vy teda taky ne, protože vy jste citovej medvídek, jo? Ale vidíte, že v tom kamionu vám taky není tak zle, protože máte tam svůj svět, máte tam svůj klid, voláte si do rádia astrologům. Já se jdu podívat v tom prognostickém směru. Co se nám tam ukáže?
1: Já jsem už nějak hodně dlouho sám, takže proto mě to zajímá.
2: Jo, děkuji za tu upřímnost. Ono to vypadá podle toho času narození, který jste nám říkal, že on je takový jako ne úplně jistý, ale ono to vypadá jako když před 4 rokama mohl proběhnout nějaký rozchod, takový jako důležitý rozchod. A já bych se nedivil, kdyby vy jste to tam vnitřně ve skutečnosti někde pořád zpracovával, protože on ten rozchod mohl být takový jako trochu jako nepochopitelný. Jo?
1: Ten rozchod byl víc než 4 roku a prostě možná byl nepochopitelný, ale to mám vyřešeno.
2: Jo, máte pravdu. Děkuji za já se díval jenom 4 roky zpátky, ale máte pravdu, bylo to dřív. Ne, máte vyřešeno a teď to myslím s respektem, když řeknu, víte co, vy máte všechno vyřešeno, jo? No, já v tomhle směru se mi těžko něco radí nebo doporučuje, ale ty karty si přiberu, protože když nevím, tak se zeptám. Milé karty, toto je Luboš, povídáme si teď spolu. Ptá se na ženy a na vztah. Víte co, ženy chtějí zázemí a bezpečí, což pro nás muže je poněkud výzva, říká první karta. Ta druhá karta ale říká, že vy jste schopen vytvořit rovnováhu a mimochodem jste chlap, který dokáže vydělat peníze, ne že ne.
1: To asi jo.
2: No, já myslím, že to dáte.
1: No, no vidíme, no.
0: Tak Luboši, držíme palce.
1: Dobře, děkuji. Mějte se krásně.
0: Ať je váš život, jízda.
1: No, ta je furt po každý. Hore dolů, jako tak se říká.
0: Opatrujte se, moc rádi jsme vás slyšeli.
1: Děkuji moc, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Jdej, naslyšenou. Tondo, tyjo, je to neuvěřitelné, jak ten čas letí. Máme skoro 9:45. To znamená, že 3/4 dnešního večerního pokecu jsou za námi. Tak přátelé, volejte. 257 400 a 39. Večerní pokec.

0: Večerní pokec frekvence 1 u mikrofonu našeho hostovského mikrofonu Antonín Baudyš mladší, na drátě posluchačka Jana. Dobrý večer, Jano.
1: Dobrý večer všem.
2: Janičko, krásný večer.
0: Proč voláte vlastně, Jano?
1: No, tak chtěla bych se zeptat tak nějak na ten svůj život, který teďka jakoby mám před sebou. Tak bych se chtěla zeptat, jestli mi k tomu někdo něco může říct.
0: No tak, Antoní, nesnaž se.
2: To je moc hezký zadání, děkujeme za důvěru.
1: Já taky děkuju.
2: S dovolením začnu ze široka. Kdybych řekl, že jste normální žena, tak asi nějak budete rozumět.
1: Ano.
2: Zároveň je pro vás důležitý, abyste měla svobodu jednání, abyste mohla dělat si v životě po svým, protože špatně snášíte omezování, nebo když vám někdo má říkat, tak tohle děláte, neděláte. A pevně věřím, že jste si ten život zařídila tak, abyste tuhle volnost měla. Budu vám tu trošku sypat i komplimenty. Já se totiž domnívám, že dobře vypadáte.
1: Děkuji. To je milé.
2: Je to milé i pro nás ve studiu tady. A poslyšte, ono

0: To, o čem přemýšlím, jak je to dlouho, co se osamostatnili vaše děti, kdy děti odešly z domova, a jak vy to zvládáte po tom, co děti se takhle jako emancipovaly vlivem hezky, své dospělosti?
1: Hezky, moc hezky, ano. Oni jsou úžasní, fantasticky, jsou mě strašně pyšná.
0: Se vám nedivím.
2: Co tam máš k té budoucnosti, Tondo?
0: Hele, pro...
2: Jana se ptala, co bude.
0: Pro Janu je důležitý být spokojená v práci a aby v práci potkávala lidi, který buď má ráda, nebo se kterýma se cítí dobře, ale to se děje. Tam jsou ženy v práci, nebo něco pracuje pro ženy, nebo ženy, klientky, zákaznice, něco takového. Teď to bydlení, ona má ošetřený moc hezky, ale to už máme tři důležitý kapitoly pořešený v tom životě. Prostě práce, děti, bydlení. Jo? Peníze, dobře, Praha je drahá, ale zbytek republiky k Praze vzhlíží. Pražáci se mají nejlíp. Pražáci si to nemyslí, ale on není důvod k nějakým obavám. To je v podstatě jenom nejistota vevnitř. Ale Jano, já se domnívám, že vám všechno funguje.
1: Tak to je, jestli to je takhle, jakoby, co vidíte dopředu, tak je to pro mě hodně důležitý, protože já právě už v Praze nejsem. Jsem jinde.
0: Já taky už v Praze nejsem, taky už jsem jinde.
1: No, je, přírodu miluju, takže už tam nejsem. A je pro mě určitě tohleto důležitý a důležitý jsou kolem mě určitě lidi, protože se o ty lidi starám. Starám se o nemocní lidi.
0: Ano. Vy jste Račice a to je pečující
1: tam je,
0: znamení.
1: Tam je, ano. Tam je to všechno, tam jsou muži, ženy, děti, tam je toho strašně moc, takže, takže tam jsou úžasní a skvělí všichni samozřejmě. Takže já jsem se prostě chtěla zeptat na sebe právě, abych věděla, protože já strašně potřebuju do života vědět, že jsem tady pro ty lidi, pro svou rodinu a ještě pro ty ostatní.
0: Každý si chceme připadat být užitečný, ale Ondra mi signalizuje, že čas nás tlačí.
1: Jasně, tak jo, tak hezký večer vám všem přeju.
0: Moc vám děkujem za telefonát.
2: Jano, díky moc. A díky. Ať vám to i s vašimi klienty v uvozovkách, o které se staráte, dál takhle krásně vychází. Aspoň podle hlasu bych měl pocit, že bych chtěl, abych skončil jednou v takovýchhle rukách.
1: Jo, tak to je milé. Děkuji moc a přeju hezký večer vám.
2: I vám. Naslyšenou. Děkuji.

0: Libouchec. To je, Tondo, podle mě kousek od Ústí nad Labem. Odtamtud volá Libor. Dobrý večer, Libore.
1: Dobrý večer.
0: Je, a teď vás, Libore, ale neslyšíme.
1: Říkám dobrý večer.
0: A vám se něco stalo s Libore s telefonem pravděpodobně? A nebo jste si nás dal na hlas, anebo nás máte zvláště na uchu? Můžete se na to zkusit mrknout?
1: Je, já mám.
0: No. Už je to dobrý?
1: Jo.
0: Jo, dobrý. Tak jo. A proč vlastně voláte?
1: No, chtěl bych vidět, co se týká práce, jak na tom budou asi tak potom.
2: Jestli budete mluvit přímo do mikrofonu, tak vás uslyšíme.
0: Libore, nedal jste si ten telefon nahlas někam, nebo neodložil jste ho?
1: Ne, moment, podívám se.
0: Jestli se vám něco nepřepnulo. Jejda, to je detektivka tohleto.
1: No, přijde mě?
2: Je, no, to lepší. Jako, je to trochu lepší, pojďte.
0: Jdem do toho. Proč voláte?
1: No, chtěl bych vidět, jako, co se týká práce a vztahy.
0: Práce a vztahy. Já jsem to tam odtušil. Tak snad se Liborovi dá dohromady telefon a ty zatím se podívej, co hvězdy.
2: On se blíží konec našeho vysílání, tak jste poslední, koho dneska stihneme. Víte, vy jste praktický muž, chlap do života. S tím není problém. Rozumíte hmotě a jsou tam jak takový řemeslný, tak obchodní kvality. Vaše myšlení je velmi opatrný, v podstatě zajímavý, že voláte, protože lidé jako vy těmhle oborům zpravidla moc nedůvěřují, což se vám nedivím teda, jo, ale chtěl jste udělat zkušenost, tak ji děláte. Podívejte, vztahy. Vy byste se vztahem neměl mít problém, protože lidí kolem vás je dost, ale nejlépe vztahy fungují tehdy, když my si druhých doopravdy vážíme.
3: Jo.
2: Jo, ale někdy je zapotřebí, aby jsme si stejným způsobem vážili i sami sebe. Vy jste poctivý člověk, jo, ale je tam určitý lehký podceňování. A ono ve vás vyvolává takovej druh jakoby obav nejistoty, že ten vztah potom nemusí úplně nabíhat. Přitom si myslím, že jste jako i pohlednej, nebo jako mladý chlap jste byl tutově kocour obrovský, jo? Ale já vás tady povzbudit můžu, protože tady nejsou jiný překážky, než jsou ty, které někdy jsme schopni mít jako v hlavě, jo? A s tou prací, víte co, v Česku obrovsky chybějí lidi. A kdo práci chce, ten jí má. Dejme tomu, že celá otázka je, jak ta práce bude zaplacená, nebo jak tam budou prostě směny, nebo jaký je to dojíždění, ale vy nejste člověk, který by měl smůlu. Jo, vy jste se narodil tak, že v podstatě můžete mít úplně všechno.
3: No, to asi něco na tom bude, no. Máte děkuju. Pravdu. A já taky moc děkuju.
0: Stačilo takhle, Libore? Nebo chcete se doptat ještě? Máme posledních asi 60 sekund.
3: No, jako vztah a tohle z toho, jako to, co se týká ženy nebo přítelkyně, jestli tam něco takového může být, nebo nemůže.
2: Jo, což znamená, že nejste držitelem manželky a přítelkyně zároveň, to byste asi do rádia nehlásil, takže no. Spíš se nás ptáte, jestli do vašeho života může vstoupit buď přítelkyně, nebo později manželka, jestli jsem to správně pochopil, jo?
3: No, něco takového, ano.
2: Výborně.
0: Tonda otevírá karty?
2: Je to tak. To je velmi zajímavý, protože vy tu ženu mít můžete. Vám v podstatě nic nebrání, až na to, že vy nevíte. Jo, vy nevíte, jestli ji chcete, přitom ona tam je. A je to ta správná.
3: Ano. Asi to tak bude, no. No, takže to akorát v mé hlavě, no, jak říkáte.
0: Libore, chlape, zlomte vás v Liboucci a ať tohle dobře dopadne. To je jako neuvěřitelný nervák, chlapi, s váma. Tak jo, díky bohu, že jste zavolal. Držíme vám palce, ať už to bude kterákoliv.
3: Jo, já taky děkuju moc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou. Tak Tondo, máme za sebou po půl roce další večerní pokec speciál. Jak se cítíš?
2: To uteklo jako nic.
0: Je 10. A děkuju. Jak se cítíš?
2: Vděčně. protože každý z našich posluchačů byl příjemný člověk a každý z těch rozhovorů proběh smysluplně.
0: Tak zase v prosinci platí.
2: Moc rád, těším se, děkuju.
0: Ahoj, dobrou.
2: Dobrou.
4: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
5: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Při poutání dětí děláme zásadní chyby. Podvodníci mají nový trik a Musk je už dokonce bilionářem. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Metodička dopravní výchovy Markéta Novotná poukazuje v Press Clubu na velký počet chyb, které děláme před začátkem jízdy s dětmi. Prozrazuje také, jakou má nemoc povolání, či co nikdy nejde podcenit právě při poutání dětí.
7: Celá řada chyb u toho upoutání těch dětí. Je to napříč těmi sedačkami, ať už u vajíček, u pokračovacích sedaček nebo u těch závěrečných. Jsou to nedotažené pásy, narvaný bundy. Čistě teoreticky hrozí, protože vlastně v tom zákoně 361 2000 sbírky, tedy silničním zákoně, tak je uvedeno, že by sedačky měly být instalované dle návodu výrobce.
6: Celý Press Club na našem webu frekvence1.cz. Pozítří začne platit změna ve vlakových jízdních řádech. Česká republika znovu získá přímé a rychlé spojení na sever Evropy. Týká se to Českých drah, jejich mluvčí Petr Štáhlavský. Frekvenci 1 říká.
8: Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin. Je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou. Více vlaků s kratší dobou jízdy, než to bylo v květnu a v první polovině června, pojede také do Dánska. Spoje na sever Německa a do Dánska jsou zajišťovány moderními jednotkami Comfortjet. Přímé spojení s Hamburkem získává znovu také Brno nebo Pardubice prostřednictvím vlaku Railjet Hungária.
6: Podvodníci zkoušejí na lidi nový trik. Ministerstvo dopravy upozorňuje na šíření podvodných SMSek. Ty se vydávají za výzvu k úhradě dopravní pokuty. Podnikatel Elon Musk se díky vysokému zájmu o akcie americké společnosti SpaceX stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Akcie společnosti vykazovaly nárůst o 22% na 165 dolarů za kus. Tenista Jiří Lehečka si na trávě ve Stuttgartu zahraje semifinále. Ve čtvrtfinále porazil 6-4 a 7-6 šampiona z roku 2023 Američana Francese Tiafoeho. Záložník Villarrealu Thomas Partey nedostal kanadské vízum a zmešká úvodní zápas ghánských fotbalistů na mistrovství světa v Torontu proti Panamě. Potvrdila to FIFA.
5: Frekvence 1. Počasí.
6: V sobotu bude převažovat dopoledne oblačnost, občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravy k 25. Příjemný poslech. Frekvence 1.
0: Dobrý večer, přátelé. Tak ještě hodinka show, konečně pátek je před námi. No a pokáč pro vás, kdo posloucháte Frekvenci 1, složil z brusu novou pokáčovou rychlovku. Aleš Svoboda, náš kosmonaut, poletí za rok do vesmíru. Tak právě o tom bude takový, řekněme, hudební hold, který mu pokáč vzdává. Ale budu pro vás mít i Martu Jandovou, která dnes dopoledne nádherně překvapila někoho z vás přáním k narozeninám. Mark Amber, což je americký zpěvák a písnička, tak ten pro vás má jednu hudební novinku, kterou vám chci představit. No a nakonec se podíváme za MTV Unplugged Session, což byla taková show americké hudební stanice MTV, kam chodili slavné kapely, slavní zpěváci a hráli tam v sále a pro televizní kamery pouze Unplugged. Elektronicky bez jakýchkoliv vymožeností moderních. Prostě klasická hudba, jaký známe. A tentokrát se podíváme do roku 2001, kdy byli v MTV Unplugged Session slavní
5: Frekvence 1. Konečně pátek. Ondra Kubala.

0: Vojenský pilot a taky záložní astronaut Aleš Svoboda. Ano, český vojenský pilot by se měl dostat příští rok skutečně do vesmíru a měl by být prvním českým astronautem na orbitální stanici ISS. A měl by to být rok 2027. Tento týden to oznámila naše vláda. Samozřejmě ten jeho let musí ještě schválit všichni partneři Mezinárodní vesmírné stanice ISS, ale pokud to všechno klapne, tak jsme velmi blízko tomu, že bychom mohli mít druhého českého kosmonauta po Vladimíru Renkovi. Tak tohle je téma, které si Pokáč, který pro vás tu a tam složí speciální rychlovku frekvence 1, rozhodně nemohl nechat ujít.
1: Pokáčova rychlovka. Na frekvenci 1.
2: Velké zprávy pro Česko jsou oznámeny dnes. První Čech se za rok podívá na ISS. To je vesmírná stanice a ne islámský stát. To by nebyl tak významný unikát. Aleš Svoboda po Vladimíru Remkovi si na otázku, zda je zem placatá, odpoví. Čekali jsme jako Češi půlku století.

ale ty vesmírný mise stojí hrozný dardy. Padnou na to z rozpočtu asi 2 miliardy, ale ti, co tvrdili dřív, že to za to nestojí, se k fotce s astronautem rádi připojí. Když se dobře učíš, máš odhodlání a víru, i z malé země lze do světa spáchat velkou díru. Skladatelé, vědci nebo značka klavíru, anebo prozkoumávat ta je vesmíru. Když hokej není žádná sláva, od fotbalu se zázrak též neočekává, přepište učebnice ještě dnes, první Čech na ISS.

0: Mike Oldfield a Bonnie Tyler a Islands na Frekvenci 1. Teď ale jeden sympaťák z Ameriky. Je mu 28 let, je z Pensylvánie a jmenuje se, nebo říká si, Mark Amber. Že vám to jméno nic neříká, ale já si myslím, že ho budete znát. On je typickým příkladem takové té internetové generace hudebníků. Začal doma s minimem vybavení, prorazil na sociálních sítích, hlavně na TikToku, a během pár let se dostal do světových hitparád. Začal dělat nejdřív covery slavných písniček, potom začal skládat svoji vlastní muziku a někdy přiznal v jednom rozhovoru, že zkoušel napsat i muziku schválně tak, aby ovlivnil algoritmus sociálních sítí a ten jí poslal co nejširšímu publiku a byl v tom velmi úspěšný. No ale do těch světových hitparád se vyšvihl až v roce 2024 díky téhle pecce. Vidím se, že písničku Belong Together jste už určitě slyšeli. Tohle to je on. Je to sympaťák, který začínal opravdu jenom s počítačem a s kytarou pro bráchovi, protože neměl peníze na studio ani producenta. A je známý tím, že jeho písničky jsou hodně optimistické, takzvaně feel good, ale zároveň v nich řeší docela hluboká témata, jako jsou vztahy, nejistota a podobně. No a tahle ta písnička Belong Together, kterou vydal v roce 2024, se stala virální ovšem ještě předtím, než ji vydal, jenom na sociálních sítích. No a aby toho nebylo málo, tak on si dlouho nechával hudební talent sám pro sebe. Jako dítě byl hrozně plachý, zpíval v soukromí, protože se bál reakce ostatních a vůbec nechtěl veřejně vystupovat. Na to vzpomínali v jednom rozhovoru jeho rodiče. A k hudbě ho přivedli až hodiny klavíru, které měl od 7 let, potom klasiku opustil a učil se sám podle sluchu, v tichosti. No a až ta zdánlivá anonymita internetu a sociálních sítí ho vyšvihla, vlastně dočila světové muziky. Jedna písnička, Belong Together, v roce 2024 a hraje vás celý svět. No a proč o Markovi mluvím? Má novou písničku a chci vám ji představit. Jmenuje se New York Confident. A tady je.
1: Frekvence 1.
2: Horká novinka.

0: Tak tohle byla německá hvězda 80. let, zpěvačka Sandra a jedna z těch jejich nejpopulárnějších písniček, Hiroshima. Je to paradox, že jedna z těch top písniček, kterými se zapsala do dějin popové hudby, je vlastně protiválečná skladba o atomovém bombardování japonského města Hiroshima v roce 1945. Ale je to prostě tak. Teď jste ji slyšeli na frekvenci 1, ale pojďme k něčemu veselějšímu. Marta Jandová, ano, naše milá dopolední kolegyně, tu s vámi byla jako každý všední den mezi 10. a 11. a i dneska vám přála k narozeninám. Takhle to dopadlo.
1: No, je to pro přítele Martina od jeho cácorky. Takže mi napsala. Haló?
2: Prosím.
1: Dobrý den, mluvím s Martinem.
2: Ano, mluvíte.
1: Martine, krásný dobrý den, já jsem Marta Jandová, volám vám z rádia Frekvence 1, protože jsem se doslechla, že slavíte narozeniny.
2: Děkuju.
1: No ještě jsem vám nepopřála, poděkujte, když tak až potom, ale hlavně neděkujte mě, protože já jsem to nevěděla, že slavíte narozeniny. Dostala jsem ale záhadný e-mail, který mi poslala cácorka. Cácorka se prejmenuje.
2: Já vím, o kom mluvíte.
1: Já dobře, ano, dobře. A má tady pro vás osobní vzkaz a já ho přečtu, když mám takový trošičku nějaký teďko divný hlas. Přitom jsem šla spát včera, jako bych pařila, já jsem nepařila. No nevadí. Zlatí, píše cácorka. I když jsem občas protivná, naštvaná a nepříjemná, chtěla bych, abys věděl, že tě moc, moc miluji. A děsí mě představa, že bych jednou byla bez tebe. Přeji ti pevné nervy, abys to se mnou vydržel. Ještě tak aspoň 30 let. Hodně štěstí, zdraví a fůru dobrých lidí kolem sebe. Pusu, tvoje cácorka. Tak co, Martine?
2: Děkuji moc.
1: Já doufám, že to s ní taky chcete vydržet.
2: Jo, určitě, to už je asi na doživotí.
1: A jak jste spolu dlouho, Martine?
2: No, toť otázka, nevím, jestli do éteru ji můžu říct takhle, no.
1: Jak to?
2: No, není to tak ještě asi tak jistý, my nemáme stanovený přesně ten datum od začátku.
1: No a je to jako aspoň jako je to třeba měsíc, roky.
2: No tak měsíce, jsou to roky.
1: Jo, já jsem se bál, že třeba řeknete, no my spolu ještě nechodíme, protože jsme se třeba ještě nerozvedli.
2: Jo takhle, ne.
1: Tak dobrý.
2: Jsou to roky.
1: Tak to je krásný. Tak já vám přeju, ať vaše cesta nikdy neskončí a pokud skončí, tak samozřejmě jenom společně. Ať jste oba dva zdraví a vy samozřejmě je to váš den, tak ať máte nádherný den, nádherný víkend a nádherný vůbec celý váš tady ten životní rok s 56.
2: Moc děkuju, Marti.
1: Jo, bylo mi potěšení. Mějte si krásně, Martine. Pozdravujte cácorku. Naschledanou. Naschle.

stovky a nádherný hlas Roberta Kodyma na Frekvenci 1. Teď vás ale vezmu za muzikou, kterou dobře znáte z rádia, ale jak zní Unplugged, tedy bez jakékoliv elektroniky. Ano, je tady naše okénko pravidelné páteční, kdy vás zvuk poslechu písniček z MTV Unplugged Session, americké to hudební televize, která si zvala v 90. letech jednu slavnou kapelu za druhou, aby tam odehrály akustické koncerty. Před diváky v sále, ale hlavně před miliony lidí u televizních obrazovek. No a v roce 2001 pozvali slavné R.E.M. Michael Stipe, frontman skupiny, tam bezchybně vystřihl 10 svých písniček a mezi nimi byl i hit Imitation of Life, který se tehdy hodně hrál v rádiích po celém světě. Co je docela zajímavé a málo se to u nás ví, on bodoval i v Japonsku a dokonce tam na přelomu milénia vedl i singlovou hitparádu. Pro R.E.M. to bylo první a zároveň poslední

Hitparádové první místo v zemi vycházejícího slunce. No a při skládání hitu Imitation of Life mysleli R.E.M. podle toho, co říkali v rozhovorech historii, na Beach Boys a hlavně na zvuk jejich písniček, kterému se chtěli přiblížit, což je ostatně patrné na celém jejich tehdy vydávaném albu Reveal. Takže tady jsou právě teď na Frekvenci 1 R.E.M. a jejich slavný hit Imitation of Life, ovšem tentokrát v unplugged verzi z americké MTV. Mějte se moc hezky, přeju vám dobrou noc a slyšíme se zase příští týden.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 23 hodin. Frekvence 1, zprávy.
1: Stávka potrvá 24 hodin. Při poutání dětí v autě děláme spousty chyb a letadlo papeže mělo technické problémy. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Výstražná stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu kvůli chystané změně financování veřejnoprávních médií se připravuje a má trvat 24 hodin. Přípravu stávky potvrdila Pavla Kubálková z iniciativy Veřejnoprávně. Ta protest organizuje. Pravděpodobný termín stávky je podle dřívějších informací 22. červen. Metodička dopravní výchovy Markéta Novotná poukazuje v presklubu na velký počet chyb, které děláme před začátkem jízdy s dětmi. A prozradila také, jakou má nemoc povolání, či co nikdy nejde podcenit při poutání dětí.
2: Už v tom úvodu tak špatně nainstalují tu autosedačku. Většina se domnívá, že taková ta novinka Isofix, který je na těch vlastně novějších autosedačkách, je to už standardem nových vozidel, že vlastně stačí udělat takové to jako cvak. Barevný ukazatel na té autosedačce se většinou rozsvítí zeleně, přestane pípat nebo něco takového. A oni si myslí, jo, tak to je v pohodě, ale když my jsme tou sedačkou zakývali, tak ona se jako hýbe. A to je jako špatně. Oni musí opravdu tu sedačku jako zarvat do toho automobilového sedadla, aby to bylo bezpečné.
1: Celý presklub na našem webu v frekvenci 1.cz. Praha bude hradit olympiádu dětí a mládeže, ta se letos v metropoli uskuteční ze svého rozpočtu. Město původně počítalo s příspěvkem státu, ministerstvo školství však akci finančně nepodpořilo. Podle radního pro školství Antonína Klecandy to bude citelný zásah do pražského rozpočtu.
3: Je to docela smutné, protože taková akce je náročná na organizaci, posílení dopravy, sportoviště a tak dále. V těch posledních letech tam šlo 20 milionů každému kraji. Kdo to pořádal, nikdy se nikdo nekoukal na politickou reprezentaci. Skutečné náklady jsou nějakých 40 až 50 milionů.
1: Olympiáda dětí a mládeže je v Praze naplánována od 21. do 25. června. Papež Lev 14. odpoledne musel odložit odlet z Kanárských ostrovů. Po delším čekání opustil letadlo, kterým se měl vrátit do Říma. Ukázali záběry z místa. Podle agentury AFP mělo letadlo technické problémy. Barbora Krejčíková postoupila na travnatém turnaji v Sertogenbosch do semifinále. Rumunku Alenu Gabrielu Rusovou porazila jasně 6-1, 6-2. V boji o postup do finále se utká s Polkou Magdou Lineteovou.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude zpočátku převažovat oblačnost s občasným deštěm a nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravik 25. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Při poutání dětí děláme zásadní chyby. Podvodníci mají nový trik a Musk je už dokonce bilionářem. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Metodička dopravní výchovy Markéta Novotná poukazuje v presklubu na velký počet chyb, které děláme před začátkem jízdy s dětmi. Prozrazuje také, jakou má nemoc povolání, či co nikdy nejde podcenit právě při poutání dětí.
3: Celá řada chyb u toho upoutání těch dětí. Je to napříč těmi sedačkami, ať už u vajíček, u pokračovacích sedaček nebo u těch závěrečných. Jsou to nedotažené pásy, narvaný bundy. Čistě teoreticky hrozí, protože vlastně v tom zákoně 361 2000 sbírky, tedy silničním zákoně, tak je uvedeno, že by sedačky měly být instalované dle návodu výrobce.
2: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Pozítří začne platit změna ve vlakových jízdních řádech. Česká republika znovu získá přímé a rychlé spojení na sever Evropy. Týká se to Českých drah, jejich mluvčí Petr Štáhlavský. Frekvenci 1 říká.
4: Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin. Je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou. Více vlaků s kratší dobou jízdy, než to bylo v květnu a v první polovině června, pojede také do Dánska. Spoje na sever Německa a do Dánska jsou zajišťovány moderními jednotkami Comfortjet. Přímé spojení s Hamburkem získává znovu také Brno nebo Pardubice prostřednictvím vlaku Railjet Hungária.
2: Podvodníci zkoušejí na lidi nový trik. Ministerstvo dopravy upozorňuje na šíření podvodných SMS-ek. Ty se vydávají za výzvu k úhradě dopravní pokuty. Podnikatel Elon Musk se díky vysokému zájmu o akcie americké společnosti SpaceX stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Akcie společnosti vykazovaly nárůst o 22% na $165 za kus. Tenista Jiří Lehečka si na trávě ve Stuttgartu zahraje semifinále. Ve čtvrtfinále porazil 6-4 a 7-6 šampiona z roku 2023 Američana Francese Tiafoeho. Záložník Villarrealu Thomas Partey nedostal kanadské vízum a zmešká úvodní zápas ghánských fotbalistů na mistrovství světa v Torontu proti Panamě, potvrdila to FIFA.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V sobotu bude převažovat dopoledne oblačnost, občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy k 25. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Stávka potrvá 24 hodin. Při poutání dětí v autě děláme spousty chyb a letadlo papeže mělo technické problémy. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Výstražná stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu kvůli chystané změně financování veřejnoprávních médií se připravuje a má trvat 24 hodin. Přípravu stávky potvrdila Pavla Kubálková z iniciativy Veřejnoprávně. Ta protest organizuje. Pravděpodobný termín stávky je podle dřívějších informací 22. červen. Metodička dopravní výchovy Markéta Novotná poukazuje v presklubu na velký počet chyb, které děláme před začátkem jízdy s dětmi a prozradila také, jakou má nemoc povolání, či co nikdy nejde podcenit při poutání dětí.
2: Už v tom úvodu tak špatně nainstalují tu autosedačku. Většina se domnívá, že taková ta novinka Isofix, který je na těch vlastně novějších autosedačkách, je to už standardem nových vozidel, že vlastně stačí udělat takové to jako cvak. Barevný ukazatel na té autosedačce se většinou rozsvítí zeleně, přestane pípat nebo něco takového. A oni si myslí, jo, tak to je v pohodě, ale když my jsme tou sedačkou zakývali, tak ona se jako hýbe. A to je jako špatně. Oni musí opravdu tu sedačku jako zarvat do toho automobilového sedadla, aby to bylo bezpečné.
1: Celý presklub na našem webu v frekvenci 1.cz. Praha bude hradit olympiádu dětí a mládeže, ta se letos v metropoli uskuteční ze svého rozpočtu. Město původně počítalo s příspěvkem státu, ministerstvo školství však akci finančně nepodpořilo. Podle radního pro školství Antonína Klecandy to bude citelný zásah do pražského rozpočtu.
3: Je to docela smutné, protože taková akce je náročná na organizaci, posílení dopravy, sportoviště a tak dále. V těch posledních letech tam šlo 20 milionů každému kraji. Kdo to pořádal, nikdy se nikdo nekoukal na politickou reprezentaci. Skutečné náklady jsou nějakých 40 až 50 milionů.
1: Olympiáda dětí a mládeže je v Praze naplánována od 21. do 25. června. Papež Lev 14. odpoledne musel odložit odlet z Kanárských ostrovů. Po delším čekání opustil letadlo, kterým se měl vrátit do Říma. Ukázali záběry z místa. Podle agentury AFP mělo letadlo technické problémy. Barbora Krejčíková postoupila na travnatém turnaji v Sertogenbosch do semifinále. Rumunku Alenu Gabrielu Rusovou porazila jasně 6-1, 6-2. V boji o postup do finále se utká s Polkou Magdou Lineteovou.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude zpočátku převažovat oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravik 25. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Dvě hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Při poutání dětí děláme zásadní chyby. Podvodníci mají nový trik a Musk je už dokonce bilionářem. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Metodička dopravní výchovy Markéta Novotná poukazuje v presklubu na velký počet chyb, které děláme před začátkem jízdy s dětmi. Prozrazuje také, jakou má nemoc povolání, či co nikdy nejde podcenit právě při poutání dětí.
2: Celá řada chyb u toho upoutání těch dětí. Je to napříč těmi sedačkami, ať už u vajíček, u pokračovacích sedaček nebo u těch závěrečných. Jsou to nedotažené pásy, narvaný bundy. Čistě teoreticky hrozí, protože vlastně v tom zákoně 361 2000 sbírky, tedy silničním zákoně, tak je uvedeno, že by sedačky měly být instalované dle návodu výrobce.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Pozítří začne platit změna ve vlakových jízdních řádech. Česká republika znovu získá přímé a rychlé spojení na sever Evropy. Týká se to Českých drah, jejich mluvčí Petr Štáhlavský. Frekvenci 1 říká.
3: Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin. Je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou. Více vlaků s kratší dobou jízdy, než to bylo v květnu a v první polovině června, pojede také do Dánska. Spoje na sever Německa a do Dánska jsou zajišťovány moderními jednotkami Comfortjet. Přímé spojení s Hamburkem získává znovu také Brno nebo Pardubice prostřednictvím vlaku Railjet Hungária.
1: Podvodníci zkoušejí na lidi nový trik. Ministerstvo dopravy upozorňuje na šíření podvodných SMSek. Ty se vydávají za výzvu k úhradě dopravní pokuty. Podnikatel Elon Musk se díky vysokému zájmu o akcie americké společnosti SpaceX stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Akcie společnosti vykazovaly nárůst o 22% na 165 dolarů za kus. Tenista Jiří Lehečka si na trávě ve Stuttgartu zahraje semifinále. Ve čtvrtfinále porazil 6-4 a 7-6 šampiona z roku 2023 Američana Francese Tiafoeho. Záložník Villarrealu Thomas Partey nedostal kanadské vízum a zmešká úvodní zápas ghánských fotbalistů na mistrovství světa v Torontu proti Panamě, potvrdila to FIFA.